0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
1: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa 2. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa 2. CZ.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No, tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Debila, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: tady je Mrázek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Správně s městským úřadem.
0: Dobrý den, to jste, vy jste ten úřad?
3: My jsme katastrální úřady, ano.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Helejte se, já bych od vás potřeboval pomoc, rozně.
3: No.
0: Já totiž mám takový problémy s moutkem, abych potřeboval, jestli byste mu mohli pomoct.
3: No já nevím, co potřebujete, já vás přepojím někam podle toho, co potřebujete, tady jste na ústředně.
0: Na ústředně, jo, a vy byste to nemohla jako zařídit.
3: A já nevím, co ale.
0: Já bych potřeboval, kdybyste byla tak hodná, abych potřeboval, jestli toho zbavili bolestí. On se trápí hrozně.
3: Já nevím, kdo se trápí.
0: Mourek.
3: Prosím vás, pěkně, tady jste na katastrálním úřadu, jak máme pomoct Mourkovi?
0: Já bych potřeboval právě, kdyby jako jste ho prostě jako zbavili mužství.
3: Ale tady nejste na veterině, tady jste na katastrálním úřadu.
0: No lítej vám správně samozřejmě.
3: Na katastrálním úřadu mají Mourka zbavit mužství.
0: No lítej, abyste mu udělali katastraci.
3: Prosím vás, to není katastrace, ale to je kastrace a musíte volat na katastrální úřad.
0: No lítej to volám právě na katastrální úřad.
3: Ale tady jsou, my máme pozemky a budovy, musíte volat na veterinu.
0: A vy kastrujete pozemky a budovy?
3: My nekastrujeme pozemky.
0: A nemohli byste aspoň tam vošát?
3: Ne, nemohli.
0: A jenom jako proskoumat, jaký to má?
3: Ne, to bych vás nemohla.
0: Tak díky.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: nějaká legrace?
1: V žádném případě, prosím vás.
2: Mrázek Ústředná.
3: Haló?
4: Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Je doma pan Kájínek?
3: Ano, je.
4: A mohl bych s ním mluvit?
3: Můžete. Moment.
5: Haló?
4: No tak tě máme, ty parchante. Tak jdeš?
5: Koho voláte?
4: Teď se převlejš pěkně do civilu, pěkně a jdeme zpátky do díry.
5: Co je to za blbost zase?
4: Prosím tě, nezapírej, teď to máš jenom na doživotí. Teď to je do konce života, třeba se příště narodíš jako kůň a bude ti líp.
5: Co to je za blbost?
4: No seš to ty.
5: Koho voláte?
4: No, Kájínek.
5: Kájínek, to je ten vrah?
4: No, ale jsi sympatický. Ty jsi takový vrah sympaťák. Ty ani nevraždíš ze sadismu. Ty vraždíš jenom jako pro peníze, to je v pohodě.
5: No a?
4: No a to seš ty.
5: Jsou blbosti. Maximum muziky. Evropa 2.
6: Evropa 2. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: these beautiful things that I've got.
1: Šikovnej kluk dospíval přesně na vteřinu v 6:00. A po Bensonovi Boonovi může Katka Říhová představit ve zprávách nějaké Beautiful Things, protože tak se jmenovala ta písnička.
2: Tak to bych ráda, ale asi úplně ne ze začátku. Ne, no tak...
1: Jako tragédie?
2: Ne, jenom tak jako takový nepříjemnosti, který lidi můžou potkat na trati.
1: Dobře, dobře.
2: Tak, dobré ráno, u zpráv kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na 4 tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Výluky začnou ve 20:15 a potrvají do půlnoci.
1: Výluky, tyjo. To je tak nepříjemná věc. To musíš vystoupit, že jo? Ty v tom vlaku se jako tak jako rozsedíš, máš tam rozdaný ty věci.
2: Jo.
1: Je tam pohodlně.
2: Máš tam teplíčko.
1: Teď se musíš zbalit, jít na peron.
2: A sundat ze zhora ten těžký kufr.
1: No a teď čekáš na ten autobus, nebo tam je, teď tím autobusem se drkotáš.
2: No ale ještě než tam dojdeš, hrkáš. Tak jdeš většinou nějakou prašnou cestou.
1: Tak.
2: Na nějaký stavbě.
1: Jo, stavba, nebo tam jsou pole, husy, ne, to si představuji jako ve filmu. A pak zase nastupuješ někde jinde na jiný vlak a pokračuješ.
2: Jo, a ten vlak je vymrzlej, stojí tam prostě 15 minut, čekáš, než se do něj nasáčkují ostatní cestující.
1: Může se nám dovolat někdo, prosím, kdo to absolvuje tohle? Třeba konkrétně teďka tuhle tu trasu. Jo, kdybyste byl tak někdo tak hodnej, já bych chtěl zažít tu emoci, že já to mám jako tak trochu filmově, až skoro romanticky. Nikdo nevolá, takže...
2: Tak 6 ráno třeba ještě není výluka.
1: A už je teď ta výluka?
2: Ještě ne, dneska to začne.
1: Jo, aha, tak vlastně nikdo nemůže nikdo volat vlastně. Jo, to teprve začne dneska.
2: Jo,
1: takže asi nikdo v vlaku není.
2: Ne.
1: Ale může být někdo ve vlaku teďka poslouchat ranní show, to může.
2: To může, nebo v autobuse.
1: Poslouchá nás někdo v autobuse teďka?

0: Tak jo, až do rána bílýho, to je teď vlastně. Haló, ranní show, vlak nebo autobus?
1: Dobré, tady Ivona u telefonu.
0: No.
1: Já volám ohledně Cíluky.
0: Tak říkejte, já jsem úplně...
1: Jako Hradec Velký.
0: Já jsem napnutej.
1: Hradec Velký město, jo, ale Kadaň, severní Čechy, okres Chomutov. Cíluka, Prunéřov. Jedete z Kadaně a potřebujete třeba jenom do Perštejna 3 zastávky a vy jedete jedným vláčkem do Prunéřova. Tam je teď výluka, která měla být už dávno hotová. Tam si přesednete přesně tou prašnou cestou, nesvítí tam ještě žádný světla, proto se tam dělá ta rekonstrukce. Pod mě někam do autobusu. Pak jedete do Klášterce nad Ohří, kde vám dají vláček. Teda do Kadaně, pardon. Přijedete si takhle tím autobusem a jedete jenom jednu zastávku. Zase vláčkem do Perštejna, kde potřebujete vystoupit. Takže 3 přestupy kvůli jedné výluce.
0: To je...
1: Krásný ranní zážitky.
0: Tyjo. To je prostě úplně naprd tohle, co jste teďka řekla.
1: No, no.
0: To je skvělý.
2: Ale zase průvočí,
1: milý, příjemný.
0: Ale a průvočí jako jsou příjemný, že přijde průvočí kleštičkama, zatočí.
1: No, ale už ne kleštičkama, ale musí tahat teď ty terminály a různý...
2: A stihnou vás?
1: A tak doba nám pokročila, ale jsou strašně jako všichni fajn.
2: Stihnou vás kontrolovat, když jedete jednu zastávku tak, další tak a pak tak?
1: Jo.
0: Hele, a to se stíhne naservírovat normálně prostě snídaně, jídlo, jakoby pití, káva, když je to jenom jedna zastávka, to se všechno stihne.
1: To právě, že nestihne. Ty dlouhý tratě, to je fajn, to si tam dáte aspoň v tom vlaku někde.
0: No,
1: jako
0: řízek.
1: To kafe, stihnete to,
0: no,
1: že?
0: A nebo by to mohli být nějaký fast food, víš? A měla by si normálně 3 chody, jo? A mohli by na to lákat, jakože víš, že prostě začínáš prostě v tom vláčku, máš předkrm, víš, jo, jenom třeba raní kávu, potom v tom autobuse máš prostě...
2: Croissány,
0: Benedikty, že jo, samozřejmě.
2: Jo, v autobuse asi Benedikty,
0: autobuse
2: spíš,
0: Benedikty,
2: máš pravdu.
0: A zpátky ve vláčku něco sladkého zase.
1: Jo, tak to jim navrhneme, jo, paní průvodčí, ona to bude nadšená. Já to začne těm studentům ty výluky všem jako vysvětlovat, jakože se to nestihlo a tak.
2: Řekněte jí, kde je moje crème brûlée?
0: Jako, to je moje první cesta autobusem bez crème brûlée.
1: Vyšetřování ve výlukách.
0: Mějte se hezky, papa, ahoj.
2: Ahoj.

0: 6:08, pokračujeme ve zprávách. Dal jsem ti takovouhle muziku.
1: Dobře.
0: Abys byla jako dobrá, abys byla dobrá. Ale
1: uvidíme, jestli se to tam bude hodit.
0: Ještě nám někdo volá, tak já to využiju. Já si rád povídám s lidma a zjistil jsem, že ty taky, Katko.
1: Tak to je snad jasný.
0: To je jasný. Halo, jste ve vlaku nebo v autobuse?
2: Dobré ráno všem, já budu mluvit o stejné trati jako paní přede mnou, když se tady stáváme
0: Kadaň,
2: brzy.
0: Počkej, Kadaň Prunéřov je hit.
2: To je hit, jelikož nám hezky osvěžili 1. září, kdy můj syn jel tímto spojem, tou výlukou a ujel mu ten připojovací vlak, který na ně měl čekat.
0: Jak mohl ujet?
2: No prostě je to rychlík na Prahu a prostě jede, takže buď jel pozdě ten připojovací autobus, ten výlukovej.
0: Já se zblázním.
2: Takže 1. září mi syn volá ne z Kadaně, ale z Prunéřova, že mu vlak odjel a měli jsme opravdu zajímavé ráno schánění, kdo ho rychle odveze směr Chomutov.
0: Ty byla a stihnul to?
2: Stihnul, my jsme flexibilní rodina, my už jsme zvyklí na takové státní instituce.
0: Aha, takže
2: to tak různě funguje.
0: Takže nakonec jste ho vezli, jo?
2: Ano, autem.
0: Vezli jste autem a nepřevzal řízení potom ve chvíli už, v určitou chvíli?
2: Mohli jsme stihnout možná ten rychlík, že by ještě naskočil v jiné stanici, protože díky tomu, že se upravuje trať, tak nejede zrovna rychle.
0: Ale nestihli jste to.
2: Ale nestihli, ale do školy to stihnul. Do školy to stihnul.
0: Já teda využiju té nabídky, že jsme se tady bavili o cestě do školy. Včera nám o cestě do školy dokonce s prvňáčkem vyprávěl Štěpán Kozub. My jsme se s ním spojili. A já si vás teďka testnu. Nevadí to, že si vás testnu trošku?
2: Můžete si mě testnout.
0: Já si vás testnu, protože je 6:10. Tedy brzké ráno. Takové jitro skoro. A to spojení s tím Štěpánem Kozubem proběhlo včera v 7:40. Jo? A my jsme se tady bavili o tom, že bychom to teď zreprízovali. A já jsem argumentoval Katce, ale já samozřejmě nevím, jestli to je pravda, že by to možná byl dobrý nápad, že lidi, co poslouchají takhle v 6:10, jo, to asi v 7:40 neslyšeli. Tak já si vás testnu. Slyšela jste to?
2: Neslyšela. Já jsem byla ve škole.
0: Jste byla ve škole.
2: A no. Už jsme jeli, no. Už to nabíhalo.
0: A je to
2: no,
0: tady.
2: Takže já klidně ráda si ho poslechnu.
0: Klidně.
2: Kozubáka mám ráda.
0: Klidně, tak si to teďka dobře poslechněte. Jak ves Štěpán svoji dceru do školy jako vy svého syna?
2: To určitě nebylo jen tak, že jo?
0: Ne, to určitě ne. Tak hezké ráno a držím palce s tou výlukou. Mějte se, papa.
2: Díky,
1: naschle.
0: No a my jdeme na to. Takže přátelé, rubrika, ona to vlastně je trochu rubrika teďka už. Jak se žije Kozubovi? Posloucháte ranní show na Evropě 2. My jsme stále ve spojení se Štěpánem Kozubem. Štěpáne, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Zdravíme Ostravu.
0: No to nevíme.
1: Jo.
0: Dovolali.
1: Se domníváme.
0: Kde jste? Jste v Ostravě?
3: No v podstatě skoro ano. Já jedu teď směrem na Bohumín.
0: Takže vy jako jedete na Bohumín.
3: Na Bohumín, ano. Směrem Bohumín.
0: A proč?
3: Jedu si ověřit svůj rodný list.
0: Co se stalo?
3: Chci se dozvědět, jestli jsem se fakt narodil. Jestli to není nějaké fake news.
0: Ty jste mě překvapil, protože já jsem myslel, že budete říkat asi teda podle pravdy, že máte 6letou dceru, takže jdete do školy a vy jdete z toho na úřad. Vlastně to, co se tady teďka děje, má název Jak se žije Kozubovi. Takže jak se žije Kozubovi, jde si tady ověřit, jestli se opravdu narodil.
3: Protože nechce se mi tomu věřit v dnešní době zahlcené.
0: Zahlcené.
3: Zahlcené. Tak jsem Bohumíně, ne, říkám, tak musím trošičku. Oni mě tady zbyli, kdybych mluvil jak vy teď.
1: No, Štěpáne,
3: ano.
1: Povězte nám.
3: Ano.
1: Já bych se ráda vrátila k té dcerce, která jde dneska do školy,
3: protože
1: jsme taky rodiče. Kolikrát jste už plakal? Od včerejška řekněme, už přípravy probíhaly, aktovka, teda.
3: Chápu. Plakal jsem 3x, zhruba 2x plnohodnotně, jednou jsem jenom nabíral, jednou jsem plakal, že mi zhodila skříň na nohu, protože na chudáky tam zapadl hopík, ale pak jsem fakt plakal jako emocionálně, už jsem se fakt těšil, jako moc. No.
0: Ale vy jste nám včera ukazoval fotku její, to byla u babičky zrovna.
3: Ano,
0: nebo, jo?
3: Ano.
0: A vy jste říkal, jako, že je vám fakt podobná. No, říkal jste, že...
3: Já jsem říkal, dívej, tak je krásná, to je zvláštní, že je moje,
0: jo,
3: že?
0: Jo, takhle jste to říkal. Takhle, že je krásná, že je zvláštní, že je vaše. Je fakt krásná.
3: Je.
0: Ale vy jste taky krásný. Vy jste hezký člověk.
3: Děkuju.
0: Pojďme teda k tomu, je 1. září, ano. Takže Štěpán Kozub, otec.
3: No to je neuvěřitelné, jsem nervózní, co mám dělat teď, no? Vezu malou do školky, jsem nervózní.
0: A vy máte někde vedle sebe?
1: Do školy.
3: Ano. Do školy, pardon, no, takže já jsem ji zmátl zase.
0: Je, pojďme se hrát, školka, ahoj.
1: Tak jo.
0: Ono to teda vlastně jako, že se to moc nehodí, to se má hrát spíš černu, ne?
1: Hmm.
0: To nevadí, ale.
3: Počkejte chvilku, Aneška řídí, tak já si přesednu.
1: Dejte si to na hlas.
3: Ani, dej to na hlas, tak, no. Chudák, ona řadí teď.
1: Vykupte automat.
3: Až bude ve druhé třídě, to nejde takhle rozmazlovat ty děti. Ranní show.

0: Děkujeme.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Štěpán Kozub veze svoje dítě do školy, do první třídy. Má Štěpán Kozub je otec, otec. Prvňačky, říká se tomu prvňačky?
2: Prvňáčka
1: holky a Anešky. Je vlastně, my jsme to říkali už včera, je to smutné, takové až jako melancholické, když si člověk uvědomí, že já vlastně nevím, proč to říkám teďka, ale...
3: Prostě tě to napadlo.
1: Napadlo mě to.
3: Zdravíme prostě ještě další děti, které dnes děti jdou poprvé do školy a myslíme na vás.
1: Myslíme na vás, protože...
3: A na vaše rodiče.
1: Vaše rodiče, protože dneska stejnou cestu váží i Nikola Hezucká se synem Oliverem. Taky jdou do první třídy a to tak je. Takže co? Klasická otázka teda. Aneška, jako těší se, nebo jaký jsou ty otázky?
3: Kolika patrový máte penál, jak jste vybírali školu, co paní se, učitelka?
1: Já jsem se lek, kolika patrový, co máte penál? Tak co, penál máte?
2: Penál máme dvoupatrový penál, máme gumu, ořezávatko, máme asi 8 základních barev, Aneška má i pravítko, má baťoch s takovýma lentilkama, to byl velký boj, jo, tam jsme bojovali v tom obchodě, Aneška nechtěla lentilkový, ale byl jediný, který měl takové ty zdravé záda, aby se mi nehrbila, jo. Chudák, ona už teď má hrb, tak aby to nebylo ještě
1: už
2: víc.
1: Má hrb teď.
2: Ona nemá nohy ani hrb, takže ona nemá nohy a hrb, takže ona je prostě je jiná, ale řídí, auto řídí. Chudák holka, že dospěje a tohle si poslechne, tak mě zabije asi, no. Mám dceru bez nohou a s hrbem, no a co mám dělat? Však má právo normálně žít jako každá jiná holčička. Zaboč! Ona zase nedosáhne na spojku, tyva. To musím zmáčknout rukou, pardon, počkejte, no. Ona nemá ty nohy, tyva. Jsem zapomněl. Tak přistav tady u krajnice, dáme si kafe.
1: Já nevím, jestli to strašně dlouho nestalo, mě to začalo píchat v boku. Já nevím, kdy mě naposledy píchalo v boku, tyjo.
2: No Anešku nikdy, on nemá ani boky. Už to poločte.
1: To se musí přerušit samo tím, co říkáme. To je normálně, to radiokomunikace to normálně přepnou tohleto, že mě napadlo samozřejmě, ne, nebudu to říkat. Každopádně mě píchá...
3: srdce.
1: Ne, v boku.
2: Vidíš, Ani, pána píchá v boku. Když měla bok, tak víš, co to znamená. Ale to ty ne, já chci řídit, tatínku, já chci řídit. No, tak teď se starej. Ty vole, přes kruháč rovně to vzala.
1: Já teď, co se mi to stalo, jenom já hýkám.
2: Vidíš, pán umí hýkat. Když měla hlasivky, tak víš, co to znamená.

0: Tak už jsem to říkal. Už jsem to říkal, zopakuju to. I dneska se spojíme se Štěpánem Kozubem. Já už se těším. A bude to tedy po sedmé. Po sedmé. Ne jako po sedmé, jako...
1: Po třetí,
0: po třetí, ale po sedmé hodině. Radí show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Holky.
2: Jsem vám tam.
0: Holky moje, jak se máte?
2: Já jsem tady sama v autě, takže holky moje se mají asi dobře.
0: Já myslím jako holky obecně, protože vy jste už třetí posluchačka dnešní, jo? Zatím se dovolali pouze ženy, vy jste už třetí, takže já říkám jako ahoj holky.
2: Třetí. Po třetí dovolená. Já mám dneska super den. Hele, ten Štěpán, vy jste boženi. Vy jste prostě boženi. Krásná práce. Mně sice nestačilo loupat v boku, ale hned jsem se tady začala třískat v autě smíchy, takže díky.
0: No.
2: Díky vám obom, kluci. A samozřejmě Kačce taky.
0: Kačka taky.
2: Kačka je prostě láska. To je.
0: Tak, líb bych to neřekl, takže ještě jednou to řeknu, přátelé, pokud byste měli chuť ještě teda jakože na Kozuba, jako my, tak máme domluvu, že po sedmé hodině se s ním spojíme.
2: Dobře,
0: díky,
2: dobře,
0: pa.
2: Budu ráda
0: ahoj.
2: Ahoj.
0: Kde to stojí? A teď doprava, mohli jsme se zeptat, slečny, vy jedete autem, jaká je doprava u vás? Už položila, takže jo. Katko.
1: Tak snad nejede D6, to je totiž momentálně zavřená Ukladna směrem do Prahy. Na 10. kilometru likvidují následky vážné nehody. Doprava se odklání na 12. kilometru a před odklonem už se vytvořila kolona.
0: Počasí za chvíli.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku.
1: Aktuální ranní teploty jsou od 9 do 13 stupňů. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu s přibýváním oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší teploty velmi příjemné 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem.
0: No jen si to řekni.
1: A dalšími lidmi.
0: Hele, mně to třeba nevadí říct svoje jméno. Posloucháte ranní show na Evropě 2 s Leošem Marešem a Katkou Říhovou. Takže teď ty, pojď.
1: Posloucháte středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: Za chvíli jsme zpátky.

0: značka Parkside.
1: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
0: slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na petadrogerie.cz.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
9: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Love Island je zpátky.
12: A tentokrát?
11: Plný svodů a zakázaného ovoce.
12: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
11: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
13: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
14: Jedna noc, která všechno změnila.
13: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
14: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
15: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
16: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
17: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
16: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
17: Tohle si nesmíš nechat ujít.
16: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
18: Zpátky k muzice.

0: 6 hodin 32 minut. Posloucháte Ranní show na Evropě 2, jsme se nějak strašně dlouho neslyšeli, zdá se mi to. Reklama, píseň, 8 minut si nic neříkala,
1: Katko. No tak jsme tady. Já jsem hlavně nedořekla zprávy.
0: Já vím. A to je ten okamžik, kdy můžeš pokračovat.
1: Nebo tak, hlavně teda.
0: Ano, to je ten okamžik. Druhá zpráva.
1: Ano. Druhá zpráva je o tom, že v italských Benátkách dnes začíná 83. Hele, ročník.
0: Slyšíš tu muziku, jo?
1: Ale jo.
0: Ale, počkej. Italských Benátkách.
1: Jsou to, myslíš to, že tohle jsou italské Benátky? Tohle podle mě jako Chorvatsko spíš. Ale
0: Je to Chorvatsko.
1: Dobrý,
0: no.
1: Středozemní moře, může být,
0: počkej.
1: Ale.
0: No, dobrý.
1: No, chtěla jsem říct, že přijede George Clooney.
0: A ten tam snad bydlí, ne?
1: No. Je to tak.
0: Jo, to je.
1: Jo, on je tam furt. Máš pravdu. No, lepší.
0: A ne George Clooney nejvíc.
1: Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za svoji kariéru a co jsem ještě chtěla říct?
0: Já ti můžu říct, jestli to tebe zajímat víc. Ono se to teda ví, ale nevím, jestli ty to víš. Představ si, že ten George Clooney prodal ten barák na komu?
1: Aha, a komu?
0: To nevím. Ale podívej se schválně, ale prodal to.
1: To byla slovní hříčka.
0: Jo, komu? Jo, to je takhle humor, jako na komu.
1: No,
0: jo, tak. Aha, pro mě, já jsem debil. Jasně.
1: To nevadí, to George... se nemusíš smát každému jakoby nepovedenému vtípku.
0: Ne, to je skvělý for. Jo. George Clooney prodal svůj barák na komu? A komu? No tak to je skvělý.
1: Děkuju, v pořádku. Ti to odpustím.
0: A jak se to jmenuje?
1: Já se příště taky nezasměju, až řekneš něco napůl vtipnýho.
0: No, to děláš.
1: Hele, no, co?
0: Jak zjistíš, jak se jmenuje ten barák? Villa Oleander?
1: Já nevím, tak to by si měl ty vědět, ty myslím, tam napůl bydlíš,
0: myslím,
1: ne?
0: Že Villa Oleander.
1: George Clooney, já píšu strašně pomalu, já jsem se nechala hrozně dlouhý nechty.
0: Ale jde o to, že vlastně já se mu nedivím, protože tam prostě seš a všichni jedou na lodičkách kolem toho baráku a čumějí tam, že já tady George Clooney, takže prostě seš tam fakt jak v zoo.
1: Je to pozemek, na kterém je nejen Villa Oleandra.
0: Je to Villa Oleandra.
1: A zároveň je tam ještě Villa Margherita. A ještě další dva domy.
0: A představ si jenom, jo, barák za nesmysl, ruku s nohou. A jenom taková věc, jakože...
1: 100 milionů eur.
0: No.
1: Ale
0: poslouchej dobře. Nemá to bazén.
1: Aha.
0: Což jako tada, jo. Jako můžeš se koupat v komu, super. Jako v jezeře, ale tam jsou turisti, že jo, a ty na tebe čumějí. Ono to teda jako má bazén. Ale vevnitř, vnitřní bazén, který nemá oddělávací střechu.
1: To je o ničem.
0: No ne, tak je to jako blbý trochu, ne? Že jsi jako ve vile
1: a jako,
0: v létě a nemáš tam bazén.
1: A není možnost si tam ten bazén vybudovat?
0: Ne.
1: Je to jako nějaký historický pozemek, na kterém se nesmí roubat? Nebo?
0: Ty si teda jako myslíš, že George Clooney tam nemá bazén, že nechtěl investovat do té stavby. No tak dali jsme 100 milionů euro za vilu. Na bazén už dnes bylo. Takže to prodal, no. Takže už tam není George Clooney, už není na komu. To smutný. A teď je teda v Benátkách.
1: Jo, bude v Benátkách. Převezme tam cenu konečně.
0: Gratulujeme.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a my pokračujeme ve zprávách, vlastně, protože Katka má takový zajímavý věci a my jsme se rozhodli, že ty zprávy, že z toho uděláme vstupy.
1: Že z toho uděláme události komentáře.
0: Události komentáře, tak teď tam máš nějaký přestup, si říkala.
1: Mám tam sport. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatí 125 milionů liber, tedy přes 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy, který má Liverpool, který za švédského útočníka... Víš, kterýho?
0: Ne.
1: Alexandra.
0: Počkej, Seberkrem, Eriksson, Parkinson...
1: Izak. Za švédského útočníka Alexandra Izáka zaplatili...
0: Izák, on se jmenuje Izák?
1: Jo.
0: Za Izáka zaplatili kolik?
1: No taky 125 milionů liber, tedy taktéž 3,5 miliardy korun.
0: A teď, jako hele, ono, když se to takhle řekne, tak jako dobrý, jo, je to taky číslo, že to jedným uchem dovnitř, druhým ven.
1: Ano.
0: Pojďme se zamyslet nad tou částkou. To je přece šílený. To jsou jako reální peníze.
1: Někoho.
0: Někoho. Že vezmeš 3,5 miliardy korun a koupíš si nějakého čutálistu, který se ti může zítra zranit.
1: Jo, to, a nebo, to je na tom blbý.
0: A nebo bude hrát tušku. Jakože to stalo xkrát, že jo, prostě jo, hrál se dobře, no a teďka tady nám...
1: Třeba mu to v Chelsea šlo, protože tam měl dobrý spoluhráče a v Manchesteru
0: tak,
1: to bude horší, že?
0: 3,5 miliardy. Jako, OK, my se pohoršujeme, nebo koukáme na tom, že Nolanova Odyssea stála, nevím kolik, dvojnásobek, 200 bych řekl, ne?
1: No, nevím.
0: Dvojnásobek, myslím, že 250.
1: Mm-hmm.
0: Takže OK, ale máš teda aspoň tu Odysseu a ta ti vydělá, když máš štěstí, třeba 30 miliard, jo?
1: A hlavně máš aspoň hezký film,
0: no,
1: na který se jakoby rád...
0: Máš aspoň film.
1: Za mě hezký film, na který se rád podíváš.
0: Máš prostě aspoň hezký dlouhý film. Ne, dobrý, samozřejmě. Dobrý.
1: Kam si dáš Zendaju, aby si se na ní mohl dívat?
0: Zandáš si
1: dobrý.
0: Tam Zendaju, všechno nejlepší Zendaju, včera 30. No, neuvěřitelný. Takže pozor, když se udělá přestupový rekord v Premier League, tak to je velká událost, protože tam, jako, tam to lítá, ty prachy. A jako je to vyrovnaný rekord.
1: Nechtěla bych být ve Fernandézově kůži. Jako vlastně, když víš, že za tebe někdo dá tolik a tolik od tebe očekává.
0: No tak pozor. Já teda něco řeknu, co bych neměl říkat. Ale včera se to otevřelo na tiskové konferenci Superstar. Já jsem včera dělal 1,40 rozhovorů.
1: Jako 1,40
0: s médiema. Tři hodiny jsem mluvil. Tady David Jordán tam byl přítomen za Evropu 2.
1: Ano.
0: Byl jedním z těch, co mi zpovídali. Davide, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: A teďka tomu David přišel, říká, to bylo neuvěřitelné. Vy jste tři hodiny mluvil.
2: No, bylo to ne...
0: Teďka, jak to říkáte, tak vlastně o tom přemýšlím, že vlastně je to pravda, nemáme, no. A on, ten redaktor, říká, takže

0: Protože je to blbý, ale vlastně jsem si uvědomil, že Štěpán Kozub teďka vlastně jako trochu přestoupil k nám a ten nemusí být pod tím tlakem, který ty si zmiňovala. Že se nemusí vyplatit, nikdo za něj nic nedal a v nejhorším se řekne, hele, byl tady zadarmo.
1: Je to neplacená stáž.
0: Je to neplacená, zkouší si to, je to neplacený, tak co byste chtěli? Už se na něj těším, přátelé. Už se na něj, co jsi říkala?
1: Že mu gratulujeme.
0: Gratulujeme a další
1: neplacený. Cestu pro ku.
0: Přestup roku. Další neplacený kontakt máme domluvený po 7 hodině. Doufám, že mu teďka Štěpánovi nikdo nezavoláte, aby to teda nebral, když to zadarmo.
1: Jo.
0: Takže prosím nás, hned po zprávách 7, Kozub a naše rubrika, taková neplánovaná, jak se žije Kozubovi.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Zniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: tašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
6: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
8: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
9: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na Dožínkové slavnosti ministerstva zemědělství.

zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: 6 hodin 53 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové.
1: Tak co?
0: Příběh nekončí. Jsme rádi, že tady s vámi můžeme být. 29. sezóna začala už předevčírem, 31. srpna. Včera to bylo takový oficiální, že když je 1. září, tak jako... To prostě každému dojde, že něco začíná.
1: No.
0: No a tím pádem příběh ranní show nekončí. No a zároveň ani příběh Superstar nekončí. Dnes je toho 2. září, jak je to všude na billboardech, že dnes začíná Superstar. Příběh nekončí. Superstar teda, zase, jako ranní show nezačala 1. září, ale 31. srpna, tak Superstar začala na platformě OnePlay taky už včera, takže...
1: A já to už viděla.
0: Takže ty to si děláš srandu. Mm. Takže jsem chtěl říct, že existují lidé, kteří už viděli 1. epizodu. Jo. Ty jsi to fakt viděla.
1: Jo. Udělali jsme si krásný podvečer. Hrozně jsme se na to těšili a jako nesklamalo nás to.
0: Tak počkej, tak samozřejmě mě zajímá tvoje recenze.
1: Dobře.
0: Tak jsem nečekal, takže dobře, jenom pro lidi, kteří teda jako se teďka podívají do kalendáře a vidí tam to 2. září, na Nově od 8, tak jako po staru, po zprávách.
1: S reklamama
0: začíná nová Superstar dneska večer.
1: Tak jsme se pustili ten 1. díl a hned u 1. soutěžící jsme si říkali, wow, tak tahle sezóna, tak ta je teda hustá, ta holka, ta to zandala a oni ji nepustili dál.
0: Cože?
1: Já jsem slyšel,
0: jak jsme tady pouštěli takový ten úvodní sestřih 2 minuty trvající.
1: Jako za mě ta holka zpívala fantasticky a oni ji nepustili dál, tak jsem si říkala, to nemyslí vážně. A pak jsem pochopila, že pak přicházeli lidi, kteří byli ještě jakoby o levely dál. Já to nechápu. Jak je možný, že ty lidi, čím jsou mladší, tak tím jsou lepší? Já to nechápu.
0: Hustý.
1: Prostě rodí se tady v České republice brutální talenty, což se nakonec nejvíc potvrdilo vystoupením úplně posledního soutěžícího, nějakého 15-letého kluka, který zpíval jako Stevie Wonder a Michael Jackson dohromady.
0: Ježi, jak to říkáš, já mám pocit, že jsem tam asi nebyl na tom natáčení, tyjo, že...
1: Tak ty jsi tam byl s těma soutěžícíma.
0: A prosím, čistě jako sebestředně, jsem tam?
1: Jseš tam a vypadáš mladě.
0: Nevystřihli mě?
1: Nevystřihli tě, jseš tam, vysvětluješ tam pravidla a jseš tam tak jako milé.
0: Jsem tam výpravčí. Takže tudy toalety jsou tamhle na druhé straně místnosti.
1: Ale tak samozřejmě nejvíc prostoru má porota.
0: No jistě.
1: A k tomu mám taky. Strašně se mi líbí, že prostě Eva už dozrála do bodu, kdy stírá Pala Haberu.
0: To je nejvíc, jo.
1: Palo
0: nejvíc.
1: Něco řekne a ona, Palo, tak to nemyslíš snad vážně, ne? Prosím vás, neposlouchejte ho, Palo. Teď to je jenom Palo. Neberte ho vážně.
0: No, samozřejmě ona si může dovolit cokoliv teďka, že?
1: No.
0: Že ikona a ještě holka, takže pohodě úplně.
1: A pak nás strašně překvapil Kellyn, protože Eva se na to kouká s manželem a říkal... On je takhle milej. On je takovej ťutík.
0: Ale ťutík je to
1: v tom
0: slovo.
1: Nejlepším slova smyslu ťutík. On má tak hodný oči a přitom jakoby z jeho tvorby máš pocit, že to musí být z podstaty rapera nějaký gangster.
0: Ano, gangster.
1: Ale on je prostě nejmilejší na světě a i když ostatní členové poroty dávali soutěžícímu čočku, tak on pak prostě řekl, já si tě najdu na Spotify.
0: Yeah.
1: No hrozně hezký.
0: Tak teď jsem se začal těšit. Ty jsi tak hodná, Katko, že jsi to viděla. Je, mopeusí kůži, normálně. Takhle se ti to líbilo, jo. Tak to asi teda dobře se stříhali, protože se to natáčelo, tak takhle dobrý nebylo. A vyrazování taky dobrý na konci drama.
1: Perfektní dramatický, no.
0: Super, jo. Dnes ve 20 hodin na Nově 1. epizoda.

0: Yeah. Tak poď, Bene, poď, Bene. Jako v Edenu. Miluju, to je píseň, co?
1: To je písnička.
0: Haberastro.
1: Nejlepší.
0: Mimochodem, včera za náma přišli s L, aby jsme to zaspívali.
1: Kdo my?
0: L.
1: Ano, magazín.
0: Časopis. Si rozdělil písničku, tuhle tu písničku na části, uh-huh. na jenom fráze a šli za Evou, uh-huh. Farnou, myslím.
1: Ano.
0: Pak za mnou, pak za Palem.
1: Mám se tipnout, který úsek jsi si vybral ty?
0: Já jsem si nevybral, oni mi dali, že oni to měli rozdělený.
1: Aha.
0: A všichni čtyři poroci i já jsme si to rozdělili. No tak hele, můžu nabídnout, ale přátelé, takhle začíná Eva, to je dobrý.
1: Aha.
0: Skválně, jestli poznáte, kolikátej jsem. Tak jdeme na to. Čekej, to zkusím pustit jako z Instagramu. Čekej. 3, 2, 1.
2: Příběh nekončí, já dělej hrám.
3: A padám v jasný štávám.
2: Tvoju dušu dám na misku prázdných vach.
1: Dobrý.
0: Dobrý.
1: Ale jo.
0: Ale jo. Hraní show, dobré ráno. Nějaký posluchač se nám dovolal. Halo, halo.
4: Dobré ráno, tady Štěpán.
0: Štěpáne, dobré ráno. Co máte na srdci?
4: Dobré ráno, já jenom chci říct, že jsem taky už viděl Superstar a musím říct, že teda klobouk dolů, že ta laťka opravdu je nastavená jako nikdy předtím.
1: Že jo.
0: Fakt, jakože to je, jako kvalitativně, jo?
4: Ano, ano, přesně tak.
0: A můžete to nějak rozvést, tu myšlenku?
4: No, ty soutěžící jsou rok co rok lepší a lepší, že se fakt, musím s Kačkou souhlasit, že se fakt roní víc a víc známý tváře a novější zpěváci, kteří mají ten elán do toho.
0: Jo, že prostě přijdete, dobře zpíváte a nepostoupíte.
4: No, no.
0: Totiž tam je ta situace, kterou já jsem nastíňoval a ta lidem nedochází. Dřív, když si dobře zpívala, mm-hmm. tak si postoupila.
1: Ano.
0: To tak bylo. Ale hromadili se ti lidi v divadlech. Mm. Postoupilo jich třeba jakože moc, nadbytek, 120 třeba.
1: Jo.
0: A pak se brutálně vyhazovalo v tom divadle. Přesně někdo přišel a nic neřekl a už vypadnul. Takže celý 2 měsíce žil v nějaký představě, ale prostě ze 120 musíš udělat 40, pak 30, 20. Takže to pak se brutálně česalo.
1: Mm.
0: A teď se tomu předešlo tím, že vlastně my jsme rovnou řekli, že v dalším kole je pouze 50 míst. Nazdar. Věděli jsme, že je 7 castingových dní, takže jsme věděli, že každý den může postoupit plus minus 7 lidí jenom.
1: Jo.
0: A tam je naštěstí ta obrovská výhoda té chronologie, že to natočíš najednou, ale že to točíš po těch dnech. Takže všichni ti, co dobře zaspívali, šli do Golden Roomu, těch bylo třeba 17.
1: Mm.
0: A za normálních okolností by těch 17 postoupilo dál. Ale teďka ta porota měla tu možnost si je tam jakoby všechny schovat, odložit ty dobré a na konci prostě z těch dobrých
1: aha.
0: vybrat ty nejlepší. Takže vlastně dobře zaspívat a být dobrý nestačilo, protože prostě tam se nedostaneš do top 50.
1: Mm. Mm.
0: Takhle jsem to chtěl.
4: Ještě do toho musela být nějaká ta kreativita, ne?
0: Pardon?
4: Ještě tam musela být do toho nějaká ta kreativita, ne?
0: No ne, spíš porovnávání. Najednou nevybíráš někoho, kdo umí zpívat, ale jako kdyby si obsazoval nějakou roli, jak byl bys režisér nějakého muzikálu, tak musíš vybrat, jasně zpíváte taky dobře, ale tahle holka je prostě lepší, no, tak sorry.
1: Kompletní balíček,
0: takže tam docházelo právě k úplně situacím, že někdo zpíval fantasticky a bohužel.
1: Bohužel.
0: Máme jenom 50 míst. No a Štěpáne a porota, protože pojďme si říct, soutěžící jsou dobří vždycky. Svým způsobem. A kvalitu pořadu Superstar dělá jen a pouze porota. Takže, co říkáte na porotu?
4: Já jsem byl upřímně překvapený ohledně Pala, že jsem nečekal, že bude tak ostrej.
0: Je ostrej.
1: Přitvrdil, no.
0: A je to dobře?
4: Já si myslím, že pro ty zpěvačky a zpěváky upřímně není moc.
0: Není.
4: Že on může je totiž dát to klesnout níž.
0: Jo, že je moc tvrdý za vás.
4: No, moc.
0: Takhle, jak se to řekl, tak se chci ještě víc podívat na to.
1: Já myslím, že Palo je přísnej, ale spravedlivý.
0: A lidi milujou krev. To tak je. Proto mají rádi UFC. Když koukají na Formuli 1, tak se těší, že bude nějaká bouračka. Ježíš Maria, zase neprší, jo. Ach jo.
4: A ještě se mi líbila, A ještě se mi líbilo, jak ta Eva ho úplně nemusela.
0: Nemusela, no. Ne, oni se mají rádi, ale dává mu, samozřejmě ona si může říct cokoliv, to jsme už říkali. No a zbytek, Kellyn a Kuba Prachař?
4: Tento je, ty byly zlatíčka.
0: Zlatíčka. Já vám moc děkuju, Štěpáne, mějte se hezky, dnes v 8 večer, první epizoda na Nově. Papa, ahoj.
1: Papa. Ahoj.
5: Leo Šmareš.
6: Evropa 2.
5: Katka Zíhová.
6: Evropa 2.
5: Ranní show Evropy 2.

0: 7 hodin 10 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Za chviličku Štěpán Kozub. My jsme si teďka vlastně uvědomili, že v předchozím vstupu nám volal posluchač a ten zvonil taky Štěpán.
1: Ano, my jsme vám slíbili, že po 7 bude Štěpán, tak jsme to dodrželi.
0: Takhle, přátelé, vydržte, bude reklama, zprávy a pak se spojujeme se Štěpánem Kozubem. A začne vlastně taková dnešní rubrika, nebo dnešní část vysílání, která se může vedovat, jak se žije Kozubovi. Ještě předtím, ale ještě poslední historku ze včerejška. Byl jsem na prezentaci, tedy Superstar. Není to teďka o tom programu, nebojte se, není to furt dokola. Chci vám říct jako zážitek. Dělal jsem mnoho rozhovorů. Po první životě se mi stalo, že přišla paní a říká, kdyby vám to nevadilo, já s váma udělám rozhovor na brejle.
1: Ew.
0: A nasadila si ty brejle, jak se to jmenuje, ty... Meta. Ty meta brejle. Teď měla malýho syna, říká, pust mi to. On něco zmáš na brejlích, tady začalo blikat světýlko na těch brejlích. A ona, takže Leoši, byl jste po roce, teď jste moderátor, co je lepší. A já na ní koukám a říkám, tak to je teda věc, to se mi ještě nestalo. Jak daleko je okamžik, kdy přijde humanoid s AI sobě a položí ti otázku, ty něco řekneš a on tě bude okamžitě konfrontovat, že zná všechny tvoje odpovědi ve vesmíru, že jo? Mm-hmm. Budeš dělat rozhovor s robotem, jo? Asi to přijde a já jsem zvědavý, kdo bude první. Tak jsem jí to jako říkal takhle.
1: No.
0: Jo, a teď se bavíme, asi po 10 minutách jí říkám, jo, mimochodem, chtěl jsem vám říct, že vám ty brejle přestaly blikat. A ona, ne, ty, tak to by došla baterka. A bylo po rozhovoru.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste bůh fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný, než holku.
6: První vztahy, první rozhodnutí.
7: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
6: A snaha zapadnout.
5: To je Matyáš.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Dnes večer na ČT1 a již nyní celý seriál i vysílání.
2: Evropa 2.

0: maximum muzyki. Europa 2. Europa 2.
1: Čtvrt na 8. Posloucháte ranní show na Evropě 2 zprávy.
2: Pěkné ráno, politické strany odstartovaly ostrou část kampaně. Jak říkají politologové, někdo může nadcházející komunální volby v Česku brát jako referendum o Babišově vládě. Volby se budou konat v pátek 9. a v sobotu 10. října. Konec pracovního týdne se ponese v duchu tropických teplot. Na pátek hlásí meteorologové místy až 30 stupňů. Jak se ale zdá, jejich působení rychle ukončí bouřky, uvádí to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Co?
1: No ne, že třicítky ještě.
2: Třicítky, no.
1: Takže kraťásky jsi si schovala ve skříni zbytečně včera, předevčírem.
2: Já ještě něco tam mám. Ještě jsem nevyřadila úplně celý šatník.
1: Máš nějakou minisukně ještě?
2: Já minisukně nenosím.
1: A to je škoda, ale.
2: No, a já myslím, že ne. Tak, podíváme se za Zuzkou.
1: Za Zuzkou v minisukni.
3: Na necelých 600 milionů korun vyšla generální oprava budovy střední průmyslové školy na Stříbrníkách v Ústí nad Labem. Trvala 2 roky. Z původní stavby se zachovaly podlahy a sloupy, všechno ostatní je nové. Termín se protáhl asi o měsíc. Investor, Ústecký kraj, zaplatí asi o 53 milionů korun navíc za více práce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na tenisovém US Open se dnes představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka zabojují v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarifové. Zápas přerušil za stavu 6-1 po prvním setu déšť.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Ucpaná je D6 u Kladna směrem z Karlových Varů do Prahy. Na 10. kilometru byla dálnice zavřená kvůli nehodě. Kolona je tam na půl hodiny.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Dnes bude nejdřív skoro jasno až polojasno postupně, ale od západu čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo, na horách i zaprší. Nejvyšší teploty příjemné 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až letních 27. Tolik zprávy, po nich pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem, Katkou Říjovou a za chvíli už i se Štěpánem Kozubem.
1: Je to tak, 3 minuty do spojení. Europa 2. Europa 2. Stay tuned.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, jak se žije Kozubovi? Ptáme se Štěpána Kozuba, který je propojen s naším vysíláním živě. Štěpáne, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: Jak se žije Kozubovi? Včera jste měli 1. září.
1: Ano, včera bylo 1. září.
0: Šestiletá holčička Aneška byla v té škole, takže povídejte, je to zážitek na celý život?
1: Je to zážitek na celý život, ano. Oni si ty děti vzali, odvedli do vedlejší třídy a my jsme jako rodiče měli vlastně jakoby první třídní schůzky.
0: Ne.
1: Jo.
2: A jak jste dopadli?
1: No, zatím jsme nejlepší. Podle všeho.
0: To je taková ta tabulka nula zápasů, že i ty nejhorší týmy mají stejně bodu jako ten první. Zatím jste úplně nejlepší teda.
1: Ano, jsme nejlepší.
0: Vlastně máte, nemáte ani jednu známku dva a horší.
1: Nemáme nic, ani zameškané hodiny, prostě fakt jedeme poctivě teď.
0: Jako teoreticky se dají zameškat hodiny hned první den.
1: Není problém.
0: Jako jsou žáci, kteří mají prostě dnes, 2. září, už první zameškanou,
2: ano,
0: třeba neomluvenou hodinu.
1: Jsou takový, jo?
2: No tak, tak ty dovolený na přelomu srpna a září jsou levnější.
1: To, tohle.
2: No, pozor.
1: A Neška je na soukromé škole, tohle bych nedopustil, to stojí prachy, aby nechodila.
0: Je to, rozumím, jste prostě držgrešle.
1: Jsem držgrešle a ona, jak jsme se bavili včera, jak ona nemá ty nohy, tak to taky trvá, než ji tam dokutálím. Strašné s ní, fakt. A ona až ve 3. patře má angličtinu, ty, já jsem ji tam válel. Tako.
0: No a vy sám se máte... Vy sám se máte jak?
1: Jsem strhanej, no, ale dobrý, mám se dobře, mám se dobře. Vydělávám, jsem šťastný. Čtu si frustrující komentáře různé, jsem vlastně šťastný.
0: Máte nějaký oblíbený komentář teďka?
1: Mám.
0: Jestli byste mohl dát. Já vás poprosím za chvíli.
1: Dobře.
0: Přátelé, počkejte si, můžeme dát jakože něco takový ten denní special, jak se tomu říká v restauraci. Že nabídka dne, jako jídlo dne, komentář dne.
1: Ano.
0: Můžeme dát.
1: Ano, můžeme.
0: Dnešní special, za chvíli vydržte po písni.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jak se žije Kozubovi? Spojení se Štěpánem pokračuje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, bavili jsme se o oblíbených komentářích, které si o sobě čtete. Tak jestli byste mohl jeden vypíchnout a tím nám udělat příjemně.
1: Není problém. Napsal mi nějaký pan Luděk z Brna, jo? A to se fakt stalo. Napsal mi, a teď se hodně soustředte, protože byl filozofický.
0: Ano.
1: Napsal, když mě bylo 13, tak už byl Gagarin na měsíci. A co ty si dokázal? Na to se nedá nic napsat.
0: Ne.
1: Tak jsem mu poslal emoji měsíce a zablokoval ho.
2: Ježišmarja. Ranní show Evropy 2.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
9: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Love Island je zpátky.
11: A tentokrát?
10: Plný svodů a zakázaného ovoce.
11: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
10: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
12: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
13: Jedna noc, která všechno změnila.
12: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
13: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
14: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
17: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
16: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
17: Tohle si nesmíš nechat ujít.
16: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
18: Zpátky k muzice.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, tady Svět podle Koháka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: A my máme teď takovou tradici, že během Jakuba Koháka je s námi přítomen, i když pouze virtuálně, Štěpán Kozub. Štěpáne, zdravíme.
3: Dobré ráno, já zdravím i nepřátelé, já mám rád všechny.
2: A... Dobré ráno, kde dobré pak ráno. Jste zase, Štěpáne?
3: Zase v autě, Aneška píchla.
2: Jak, kde je vám konec?
3: Stojíme jako, na Molce.
2: Jste na Molce, tak to je jako štěstí, že jste píchli na Molce zrovna.
3: No, díky jo, bohu za to.
2: Jako většina lidí píchne jako mimo pumpu.
3: Ano, a my jsme píchli přímo na pumpě.
2: Jste děti štěstěny.
3: Při tankování píchla, nechápu.
2: Takhle, při čem jiným.
1: Štěpán vlastně nás poprosil, že by chtěl položit vám, Jakube, dá se zblblej, tobě, Jakube, otázku.
2: A vy si vykáte?
1: My si vykáme,
2: ano,
1: Štěpán.
2: To je krásný.
1: Držíme to.
2: Otázku. Já jsem slyšel, že Kukura všem svým milenkám vykal vždycky.
1: No.
2: Což je takové, oni si vždycky udržovali takový ten, jakoby, takový ten posvázný, jakože odstup. Jako,
3: ale Leoš mi tvrdí, že jsem jeho jediná, takže tohle já zase jako beru vážně.
1: No úplně vlastně, úplně obráceně to má majitel Slávie teďka, pan Tykač.
2: Je, yeah.
3: Zase fotbal.
2: Jo, tohle to, jo, takhle.
3: Zase fotbal.
2: Ježišmarja.
3: Slávie jsou bonbony, ne?
1: Jo. No, a vy jste se chtěl pana Koháka něco zeptat.
3: Kubo, já jsem zažil takovou věc před asi 14 dny. Já jsem měl koncert někde prostě v takovém místě zvláštním, které není úplně na mapě, ale byl jsem tam.
2: Jak se to jmenovalo?
3: Nevím, Uhřev, něco tak Uhřív, Uhříň.
2: Ano, dobře.
3: Uhřeveň. A tam...
1: No to v Maďarsku.
3: Někde u Maďarska, u Balatonu. A my jsme tam měli koncert.
2: Ano.
3: A já jsem si šel dát kafe do restaurace a říkám to proto, protože se ti to týká vlastně, jo.
2: No tak jsem jedno velké ucho.
3: Ano, to my vidíme. Ale tak...
2: Vy mě vidíte?
3: Já jsem tě viděl, máš uši velké. A teď...
2: Vy tam máte na té Molce to nějaký přenosový tempus, jo.
3: Já jsem si tě vygooglil. A teď jsem přišel do...
1: My jsme, Katko, tady poprvé... My jsme diváci, my jsme posluchači.
3: No co, už jste tady 30 let musí...
2: Neskákejte nám sakra do toho.
3: Tak či je to
2: no,
3: Evropa?
2: No co jste potřeboval, Štěpáne?
3: Kubo, ať se vrátím k vašim uším. Já jsem přišel do té...
2: Vaši uši, to jak myš uši, že? No, máte nový text, jak písně vaši nový.
3: Přišel jsem do restaurace a servírka mi říká, je, mistře, pane Kohák, vole, sedněte si.
2: Fakt,
3: řekla mi Kohák. A my jsme si hodinu povídali o tvojí kariéře.
2: Ano.
3: Hodinu jsem mi říkal, co teď plánuješ a tak.
2: Fakt, jo.
3: Fakt.
2: No a co jsi tam naplánoval?
3: Máš Shakespeare, máš toho hodně teď.
2: No, dál.
3: Stavíš barák, prodáváš Tatru, že jsi jezdil s Tatrou, dřevo si rozvážel.
2: Je to tak,
3: je to tak?
2: No.
3: A rozděláváš ohně.
2: No a o tom kurzu zavařování si neříkal nic?
3: Ne, to už jsme nestihli, já jsem pospíchal.
0: Ranní show Evropy 2.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: OK, zatancujeme si s tebou, Adam. Zatancuj si so mnou. Už brzo. Zatancuj si so
1: mnou. Česká voľba na Evropě 2.
0: Tak kolik radíšou si bereme zpátky my s Katkou?
2: Tak to bude Hlína.
0: Máme volbu. Který interpret v Česku, který tady nikdy nehrál,
2: aha,
0: by byl největším přáním Čechů? Tedy, který interpret v Česku nikdy nehrající si vší? Mm-hmm. A Češi by si ho přáli.
2: Tak to bude Drupy, 100%.
0: Ne, Drupy tady měl přece turné.
2: To je pravda.
0: Drupy tady měl turné. Děkuju, že mi takhle nahráváš. Jsi taková...
2: To bylo jen tak jako...
0: Jako jsi milá.
2: Poťouchlý trochu spíš.
0: To bylo poťouchlý, jo?
2: No.
0: Dobře, já využiju té poťouchlosti a řeknu, že po veleúspěšném turné bude mít Drupy svoji O2 arénu. Jmenuje se to Grande Finale. A bude to mezi svátky 27. prosince. My budeme startovat prodej tady ve vysílání v pondělí.
2: Jo.
0: Tada!
2: No, tak vidíš.
0: No.
2: To jsme se trefili.
0: Tak,
2: s těmi typy.
0: No ne, ale tak bohužel není v žebříčku, že který interpret by v Česku nikdy nehrál, nebo který, ne neby, který interpret v Česku nikdy nehrál, on tady byl.
2: Jo.
0: A Češi by si ho přáli, asi ano, ale on nemůže být v žebříčku. Takže je tam pětice hvězd a typni si, no.
2: Hvězd.
0: Schválně, počkej.
2: Mně přijde, že tady skoro všichni hráli, no. kromě Adele teda, ale jinak si...
0: Kromě Adele...
2: No.
0: Pozor, tady na čtvrtém místě je Adele a já jsem nevěděl, jestli myslí Adele nebo Adelu, takovou tu novou slovenskou zpěvačku. Dneska navíc má svátek Adela.
2: Ano.
0: To je náhoda. Tak a co, takže na čtvrtém místě jsou, na pátém místě jsou totiž Panic at the Disco.
2: Aha.
0: To mě překvapilo.
2: Panic to mě taky teda.
0: A čtvrtá je Adele a tam asi myslí tu Adele a ne Adelu.
2: Jako tu prostě tu, nechtěla jsem říct starou, ale tu, jakoby...
0: Tu slavnou.
2: Tu slavnou z dřívejška.
0: Tedy Adele, nikoli Adela.
2: Prostě someone like you. No.
0: Jak? Ukaž.
2: Never mind, I find someone like you.
0: Hezky.
2: I wish nothing but the best for you.
0: Ty jsi to zpívala v jukeboxu?
2: Asi jo.
0: Máme to? Tam se našel Martina Cíláře tady.
2: Ne, tak
0: když má svátek Adela.
2: Tak pust Adele, ale...
0: Dobře, než to najdeme, tak existuje zpěvačka, přátelé, je ze Slovenska, jmenuje se Adela, myslím, Jergová. Říká si Adele. Adel. Ne, Adela, pardon. Adela si říká. Aby to nebylo jako Eltona Johna.
2: Fů.
0: Vystupuje na hudebních festivalech v Chicagu. A jede světové turné před...

0: stane, tak pojede, mám pojem si kůži, pojede stadiony. Normálně, že čekají, že bude letos držitelkou americký Grammy. Takhle vysoko to je. Žije v LA teda, ale vlastně narodila se na Slovensku, vyrostla na Slovensku, jenom se prostě přemístila do LA. Pokud vůbec nevíte, o kom jako mluvíme, tak dneska je ten den, že má ještě svátek Adéla. Jmenuje se teda Adéla. Adéla.
1: Prostě Adéla.
0: Prostě Adéla, aby to nebylo jako Adel. A tohle je zatím její asi nejslavnější písnička. Je to vážně holka ze Slovenska, hele.

0: Já do toho Adele vstoupím, abych ještě dal takový jako kontext nějakého. Ona je tanečnice, což jí samozřejmě ještě jako posunuje při vystupování, že někam úplně jinam. Je baletka, nebo byla baletka. Ty prvky baletní má i v choreografii. Má takový ty tanečníky a la Madonna. Takový ty jsou hodně moc.
1: Jo.
0: A zároveň...
1: Co tancují na podpatkách?
0: Ona třeba tancuje na piškotech. Normálně je v těch pózách baletních, jo. Má i tu tyč, tu bar. No a jenom ten přesah do České republiky. Ona oznámila světový turné a nebyl tam ani jeden český, ani slovenský termín. A Češi a Slováci naštvaný. A pak ona udělala jakože speciálně jako start prodeje Fóra Karlín. Víš to, nebo ne?
1: Ne, nevím.
0: A vyprodala Fórum Karlín za 30 vteřin. Prostě tak trošku na Taylor Swift. Mm-hmm. Jakože prostě to zveřejnili a konec.
1: Takže teď, já na ní teď koukám.
0: Takže a teď, řešej, co s tím, co se bude dít, ale ona nechce jet velký haly, protože říkám, čekají na americkou Grammy. Ještě jednou ti to řeknu. Takže svátek má Adela 2. září a my jsme si hráli Adelu ze Slovenska, která teda anglicky je Adela?
1: Má psaný dlouhý E, nechala si to tam.
0: Adela.
1: Má růžový vlasy, velkou pusu a je velmi sexy.
0: Velmi sexy a jakože kdybyste slyšeli její angličtinu, já bych to možná mohl najít někde. Ona když byla v tom podcastu toho Eltona Johna, počkejte, já jsem Elton John a Adela. A ona mluví o tom, že Slovákia.
1: Elton John má podcast, jo?
0: Má podcast, no.
1: A co tam říká?
0: Tak poslouchej, to jsem já samozřejmě zjistil až díky ty Adele. On tam dělá normálně rozhovory s mladýma interpretama. A koho tam veme, z toho se stane hvězda. Měl tam na začátku, jmenuje se Olivia Rodrigo.
1: Jo.
0: A oni říkají, že

0: koho měl v podcastu, ten dostal Grammy.
1: Wow.
0: Předtím, než se to stalo. Takže tam měl Olivia Rodrigo předtím, než dostala Grammy a ještě někoho. Hle, takhle to vypadá, ten rozhovor, bez obrazu. Představte si, to prostě je u Eltona Johna, jo.
2: Someone said it's a whole divino, I don't have it yet. I wish I did. I want
3: to... I guest on the Rocket Hour this week is a fantastic Adela. We absolutely love.
2: Oh my God, thank you for having me.
3: Thank you for coming on the show.
2: Thank you.
3: You're an amazing young woman. You started off, you were born in Bratislava.
2: That's right.
3: And you went to ballet school.
2: In Vienna, actually, and London.
3: And so you started up as a dancer.
2: That's right.
3: And then you moved to LA, and you wanted to find yourself a career in pop music. And you certainly, you've achieved that already. How was your journey? Tell me about your journey to LA.
2: Oh God, well, I was a dancer, just like you said, and I've been making music my entire life, but in Slovakia, it's kind of a odd thing to do. And so if you're a ballerina, that's kind of the thing that they're good at over there, you know, Eastern Europeans.
3: Yeah.
2: But I found that there's not that much artistic freedom and there's not that much room for self-expression. And so I was craving being a musician, and one day I just auditioned for this show that I was on called Popstar Academy, which made the group Cat's Eye, and I was in that for 2 years. I didn't make the group, but I, you know, made my own music, which is awesome.
0: Tak.
1: Vidíte, děti, učte se anglicky.
0: Vole, ty vole, chci říct ještě nějaký brutálnější slovo, prostě podcast s Eltonem Johnem, jako mám husí kůži, nikdo to dosud z Česka ani ze Slovenska nedokázal, nikdo, ani se nepřiblížil, takhle daleko, ona samozřejmě není ještě globální star, ale ani takhle daleko, ani náhodou, a toto se samozřejmě zkoušelo, Lucie třeba vydala album svých písniček přeložených do angličtiny, říkalo se, že to jsou prostě hity Amerika,
1: no,
0: že jo.
1: No počkej, Eva Farná prorazila na Polsku.
0: Eva Farná, já jsem se o tom s ní bavil, ona říká, že je strašně šťastná, že je tady etablovaná, že je šlavná tady, že nemá tu ambici. A přesně ani Eva Farná prostě je not even close. Hmm. To je prostě tak složitý, že těch holek, takovýhle holek, to jsou stovky v každé části světa. Prostě
1: ostatně podívejte se na Superstar.
0: No, ne, to se večer. Opravdu, ta produkce to zkouší prostě tolik lidí a dostat se takhle daleko, je to prostě zázrak. A teď ona je tam jako by u něj.
1: A ještě to má jakoby na párku trochu.
0: Já jsem z toho normálně vykulenej a to jsem si vzal ráno 2 vykulíny.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
5: Soutěžte s vaší...
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Kaufland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
13: Necítím se psychicky dobře.
14: Já už to nezvládám.
15: Potřebuju poradit.
9: Nejste na to sami.
12: Dny pražské pomoci a péče.
9: Veletrh sociálních služeb.
12: Duševní zdraví.
9: Rodinné poradenství.
12: Služby pro seniory i pečující.
9: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
12: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
9: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
12: Více na praha.eu.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
14: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
14: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju moc.
10: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
10: Není odpoledne jako odpoledne.
1: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
10: Odpolední show s Tomášem a Zorkou na Evropě 2.
16: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
17: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Tak tohle byla etablovaná hvězda. Eva Farná dnes startuje Superstar. Ve 20 hodin na Nově první epizoda a Eva je tam boží, říkala to Katka, která první díl už viděla.
1: Eva si umí poradit i s Palo Haber, s Palem Haberou.
0: Hezky, asi ano. Tak,
1: uvidíte.
0: Ale uvidíte. My máme českou volbu.
2: Česká volba na Evropě 2.
0: Nedojeli jsme to. Který interpret, který v Česku nikdy nehrál, by tady měl být? Mm-hmm. Tedy, který interpret v Česku nikdy nehrál? Tady teď je napsaný hrozně divně. A Češi by si ho přáli.
1: No, který interpret...
0: No, z těch, co tady nikdy nehráli...
1: V Česku nikdy nehrál.
0: Aha. A Češi by si ho přáli. Jo. Prostě, kterýho interpreta, který tady nikdy nebyl, by si Češi přáli.
1: No.
0: Měli jsme páté místo Panic and the Disco, čtvrtá byla Adele, ale ne Adela, ale tedy Someone Like You.
1: Ano. Someone Like You, tato.
0: Třetí místo Miley Cyrus, ta tady nikdy byla.
1: Miley už se jmenuje, pozor, Miley, jenom ona se změnila, už není Miley Cyrus, ano.
0: Ne.
1: No někde jsem to četla.
0: Tak. A ty jsi říkala, že tady vlastně všichni byli.
1: Ne, já jsem říkala, že si nevybavuju nikoho jiného, kdo tady kromě Adele nebyl, ale máš pravdu, že Miley, na to bych určitě šla.
0: No a teď ti řeknu jméno, který tady nikdy nebylo. A to by teda se Češi zbláznili. Víš, kdo tady nikdy nebyl?
1: Ne.
0: Eminem.

0: Celá skoro 7minutová verze skladby Stan od Eminema.
1: Od dědy Eminema.
0: Od dědy Eminema. A to z toho důvodu, že tady máme českou volbu, který interpret v Česku nikdy nehrál a Češi by si ho přáli. A Eminem byl druhý. A to na to ještě tady říkala Katka.
1: A to přitom tady má Aničku Dajdou.
0: Superstar číslo 1 rok 2000.
1: Ale ten už nepřijede, ten už prostě má jiný starosti, stará se o vnoučata.
0: Jak to?
1: No stará se o vnoučata.
0: To nevím. A na prvním místě, který interpret v Česku nikdy nehrál a Češi by si ho nejvíc přáli, je to asi jasný, kdo je první, ne? Haló?
2: Haló, tady Michal.
0: Michale, myslíte si, že to je Michal Jackson? Ne, Michal tady byl.
2: Ne, já jsem typoval Eminem, jakože by byl
0: ano,
2: na první místě.
0: Eminem je druhý a první je, já vám to řeknu, chcete to vědět?
2: Jo, určitě.
0: Je to Taylor Swift.
1: No,
2: ta tady taky nebyla?
0: Nebyla, no. Nebyla. Ve Vídni. Češi jeli do Vídně.
1: Je jí to tady malé.
0: Je jí to malé, nemáme stadion, ale budeme mít stadion za 5 let. Máme stadion na Strahově, budeme mít 50 tisíc diváků. Můžu vám říct zákulisní informaci. Celý se bude stavět tak, aby tam mohly být koncerty od dubna až do října. Nikoli jenom 3 týdny. Bude to mít takovou daň. A to, že zatímco v Edenu je trávník vlastně po celé ploše a pódium ho vždycky zničí, proto to může být jenom v pauze, tak teď se ten stadion postaví tak, že vlastně bude tam plac v tom stadionu, kde bude stát pódium, mimo trávník.
1: Aha.
0: Mimo trávník, takže stojící pódium nebude ničit trávník. A ten trávník, když zakryješ takovou speciální plachtou, takovým povrchem, takovým laminem, tak vydrží, když je zakrytej 48 hodin a ne více, tak vydrží netknutej a nezničí se. Pódium by ho zničilo, ale lidi na něm stojící, když to bude méně než 48 hodin, tak to nezničí ten trávník. Takže tam můžou postavit pódium, trávník se zakryje a může třeba jenom v pauze mezi ligovými koly tam být světový koncert.
1: Fuh.
0: Tak to jsem vám tady všechno vykecal zase, že jsem stará drbna. Tak...
2: Takže nám možná přijde i ta Taylor Swift.
0: Takže nám, ano, přesně tak, na to se totiž čeká. Na to se čeká. Jakmile budeme mít tenhle ten stadion, tak sem všichni budou jezdit.
1: Určitě.
0: Ne, fakt ale.
1: Myslíš?
0: No jasně, to jsou prachy. Oni potřebují mít třeba 50 tisíc minimum. Oni by chtěli 60, 80, ale 50 je OK. Proto sem nejezdějí, proto tady nejsou Coldplay už a Madonna a všichni prostě. Čekáme na stadion. Za 5 let, přátelé. To uteče, hele, to je pa, pa, pa. Tak ahoj, měj se hezky.
2: Ahoj taky, ahoj.
1: Čau.
0: A až budeme mít stadion, tak můžeme klidně uspořádat i nějakou mega akci typu koncert proti chudobě.
1: Jo.
0: Pamatuješ, to jsou ty velké věci, jak ve Wembley bylo, jak se jmenovalo? Pro Afriku.
1: USA for Africa.
0: USA for Africa, Aid for Africa, tohleto, prostě tyhle ty velké koncerty u nás taky vlastně nemůžou být, že by se vybralo málo peněz. A já si trošku nahrávám, protože vám pustím zpátky do minulosti, jak to s tím koncertem kdysi bylo.
3: Zpátky do minulosti.
4: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, kdo se všechno připojil ke koncertu proti chudobě.
5: Hi, I'm Michael Jackson.
4: Dobrý den, pane Jackson, co byste chtěl?
5: Já bych chtěl zaspívat proti chudobě.
4: A co byste zaspíval?
5: We are the world, we are the children.
4: Jestli máte zkušenosti, to je
5: pravda.
4: Tak to jste, strašně hodně, že byste zaspíval proti chudobě.
5: Ano.
4: Tak
5: mi dejte $5 milionů.
4: $5 milionů?
5: No.
4: Počkejte, jste říkal, že budete zpívat proti chudobě.
5: No, teď já chci zpívat proti své chudobě. Teď jsem na soudní procesy, výdaje. To stojí peněz. I love you. Chudáci.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. My favorite. Ranní show Evropy 2.
6: Haló, už máte svůj...
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
8: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
12: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Born to Die, Shebuzy, ale nejsem si jistý, že se tak vyslovuje. Co?
1: Taky nevím.
0: Je to fakt, všichni jsme Born to Die. Všichni. Mám tady jednu citaci Breda Pitta z rozhovoru pro Esquire.
1: Aha.
0: Na očku.
1: Nějaká myšlenka?
0: Čet jsem to na očku. Jo, dávalo si to očko na svůj Instagram, tak jsem si říkal, že vám to přečtu. Brad Pitt pro Esquire. Citace. Špatné herectví mě dohání k šílenství. Proto se nedokážu dívat na porno.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: 8.19, Evropa 2 vysílá zprávy, pojďme na to.
1: Pěkné ráno, v italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. V hlavní soutěži se představí letos 21 filmů.
0: Kámoš Breda Pitta.
1: Jo, souputník. Jestli pak to má George Clooney stejně, viď? Jestli se také nemůže koukat na filmy se špatnými hereckými výkony.
0: Mně to nevadí, já nejsem zase tak vybíravý. Ale jak to má George, nevím.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce má zajistit, aby pachatelé závažných násilných trestných činů a činů v sexuální oblasti nebyli mírněji trestáni jen proto, že se sami uvedli do stavu opilosti nebo pod vliv návykových látek, což způsobilo jejich nepříčetnost. A teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Za obnovu parku u Severočeského muzea v Liberci zaplatí Liberecký kraj o téměř 11 milionů 400 tisíc korun víc, než původně počítal. Práce tak přijdou na téměř 50 milionů korun. Důvodů vyšších nákladů je několik. Kromě inflace je to i změna projektu. Práce by měly skončit do konce roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: První fotbalová liga dnes nabídne dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováčka Zbrojovku Brno čeká od 6 večer Hradec Králové. O 2 hodiny později začne zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silnice 54 z Kyjova do Archlebova je teď neprůjezdná za Strážovicemi. Srazila se tam dvě auta, kolona je pak na příjezdu do Prahy po D5C a na trojce kolona od 4 kol do Senohrab.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
0: Tak co, jak je venku?
1: Venku je hezky a bude skoro jasno až polojasno postupně, ale od západu čekáme přibývání oblačnosti až na zataženo. Teploty velmi příjemné, 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy, po nich pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem.
0: No, Katkou Říhovou, ale pozor, taky Jakubem Kohákem, a teď možná čekáte, jestli řeknu to jméno, a já ho řeknu. Do 9 bude, ano, i Štěpán Kozub, za chvíli jsme zpátky.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
0: Rozdílné životy.
4: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
0: Společné vzpomínky.
5: Byla přece ve škole pokletina.
2: A ty jsi primář.
0: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
11: Zpátky k muzice.

0: 8 hodin 27 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové.
1: Tak co?
0: Příběh nekončí. Jsme rádi, že tady s vámi můžeme být. 29. sezóna začala už předevčírem, 31. srpna. Včera to bylo takový oficiální, že když je 1. září, tak jako to prostě každému dojde, že něco začíná.
1: No.
0: No a tím pádem příběh ranní show nekončí. No a zároveň ani příběh Superstar nekončí. Dnes je toho 2. září, jak je to všude na billboardech, že dnes začíná Superstar. Příběh nekončí. Superstar teda zase, jako ranní show nezačala 1. září, ale 31. srpna, tak Superstar začala na platformě OnePlay taky už včera, takže...
1: Já to už viděla.
0: Takže ty to si děláš srandu. Mm. Takže jsem chtěl říct, že existují lidé, kteří už viděli 1. epizodu. Jo. Ty jsi to fakt viděla.
1: Jo. Udělali jsme si krásný podvečer. Hrozně jsme se na to těšili a jako nesklamalo nás to.
0: Tak počkej, tak samozřejmě mě zajímá tvoje recenze.
1: Dobře.
0: Tak ještě jsem nečekal, takže dobře, takže jenom pro lidi, kteří teda jako se teďka podívají do kalendáře a vidí tam to 2. září, na nově od 8, tak jako po staru, po zprávách,
1: s reklamama
0: začíná nová Superstar dneska večer.
1: Tak jsme se pustili ten 1. díl a hned u 1. soutěžící jsme si říkali, wow, tak tahle sezóna, tak ta je teda hustá, ta holka, ta to zandala a oni nepustili dál.
0: Cože?
1: Já jsem slyšel,
0: jak jsme tady pouštěli takový ten úvodní sestřih 2 minuty trvající.
1: Jako za mě ta holka zpívala fantasticky a oni nepustili dál, tak jsem si říkala, to nemyslí vážně. A pak jsem pochopila, že pak přicházeli lidi, kteří byli ještě jakoby o levely dál. Já to nechápu. Jak je možný, že ty lidi, čím jsou mladší, tak tím jsou lepší? Já to nechápu.
0: Hustý.
1: Prostě rodí se tady v České republice brutální talenty, což se nakonec nejvíc potvrdilo vystoupením úplně posledního soutěžícího, nějakého 15-letého kluka, který zpíval jako Stevie Wonder a Michael Jackson dohromady.
0: Ježiš, jak to říkáš, já mám pocit, že jsem tam asi nebyl na tom natáčení, tyjo, že...
1: Tak ty jsi tam byl s těma soutěžícíma.
0: A prosím mě, čistě jako sebestředně, jsem tam?
1: Jseš tam a vypadáš mladě.
0: Nevystřihli mě?
1: Nevystřihli tě, jseš tam, vysvětluješ tam pravidla a jseš tam tak jako milé.
0: Jsem tam výpravčí. Takže tudy toalety jsou tamhle na druhé straně místnosti.
1: Ale tak samozřejmě nejvíc prostoru má porota.
0: No
1: a k tomu mám taky. Strašně se mi líbí, že prostě Eva už dozrála do bodu, kdy stírá Pala Haberu.
0: To je nejvíc, jo.
1: Palo něco řekne a ona, Palo, tak to nemyslíš snad vážně, ne. Prosím vás, neposlouchejte ho, Palo. Teď to je jenom Palo. Neberte ho vážně.
0: No samozřejmě ona si může dovolit cokoliv teďka, že?
1: No.
0: Že ikona a ještě holka, takže pohodě úplně.
1: A pak nás strašně překvapil Kellyn, protože Eva se na to kouká s manželem a říkal... On je takhle milej. On je takovej ťutík,
0: ale ťutík je to
1: v tom
0: slovo.
1: Nejlepším slova smyslu ťutík. On má tak hodný oči a přitom jakoby z jeho tvorby máš pocit, že to musí být z podstaty rapera nějaký gangster.
0: Ano, gangster.
1: Ale on je prostě nejmilejší na světě a i když ostatní členové poroty dávali soutěžícímu čočku, tak on pak prostě řekl, já si tě najdu na Spotify.
0: Yeah.
1: No hrozně hezký.
0: Tak teď jsem se začal těšit. Ty jsi tak hodná, Katko, že jsi to viděla. Je, mopeusí kůži, normálně. Takhle se ti to líbilo, jo. Tak to asi teda dobře se stříhali, že se to natáčelo, tak takhle dobrý nebylo. A vyřazování taky dobrý na konci drama.
1: Perfektní, dramatický, no.
0: Super, jo. Dnes ve 20 hodin na nově 1. epizoda.

0: Tak pojď, Bene, pojď, Bene. Jako v Edenu. Miluju. Miluju, to je píseň, co?
1: To je písnička.
0: Haberastro.
1: Nejlepší.
0: Mimochodem, včera za náma přišli s L, aby jsme to zaspívali.
1: Kdo my?
0: L.
1: Ano, magazín.
0: Časopis. Si rozdělil písničku, tuhle tu písničku na části, na jenom fráze a šli za Evou, Farnou, myslím.
1: Ano.
0: Pak za mnou, pak za Palem.
1: Mám si tipnout, který úsek jsi si vybral ty?
0: Já jsem si nevybral, oni mi dali, že oni to měli rozdělený.
1: Aha.
0: A všichni čtyři poroci i já jsme si to rozdělili. No tak hele, můžu nabídnout, ale přátelé, takhle začíná Eva, to je dobrý.
1: Aha.
0: Skválně, jestli poznáte, kolikátej jsem. Tak jdeme na to. Čekej, to zkusím pustit jako z Instagramu. Čekej, 3, 2, 1.
2: Příběh nekončí, já dělej hrám.
3: A padám věc, než stávám.
2: Tvoju dušu dám na misku prázdných vach.
1: Dobrý.
0: Dobrý.
1: Ale jo.
0: Ale jo, hraní show, dobré ráno. Nějaký posluchač se nám dovolal, halo, halo.
4: Dobré ráno, tady Štěpán.
0: Štěpáne, dobré ráno. Co máte na srdci?
4: Dobré ráno, já jenom chci říct, že jsem taky už viděl Superstar a musím říct, že teda klobouk dolů, že ta laťka opravdu je nastavená jako nikdy předtím.
1: Že jo.
0: Fakt, jakože to je, jakože to je jako kvalitativně, jo?
4: Ano, ano, přesně tak.
0: A můžete to nějak rozvést, tu myšlenku?
4: No, ty soutěžící jsou rok co rok lepší a lepší, že se fakt, musím s Kačkou souhlasit, že se fakt roní víc a víc známý tváře a novější zpěváci, kteří mají ten elán do toho.
0: Jo, že prostě přijdete, dobře zpíváte a nepostoupíte.
4: No, no.
0: Totiž tam je ta situace, kterou já jsem nastíňoval a ta lidem nedochází. Dřív, když si dobře zpívala, tak si postoupila.
1: Ano.
0: To tak bylo. Ale hromadili se ti lidi v divadlech. Mm. Postoupilo jich třeba jakože moc, nadbytek, 120 třeba.
1: Jo.
0: A pak se brutálně vyhazovalo v tom divadle. Přesně někdo přišel a nic neřekl a už vypadnul. Takže celý 2 měsíce žil v nějaký představě, ale prostě ze 120 musíš udělat 40, pak 30, 20. Takže to pak se brutálně česalo.
1: Mm.
0: A teď se tomu předešlo tím, že vlastně my jsme rovnou řekli, že v dalším kole je pouze 50 míst. Nazdar. Věděli jsme, že je 7 castingových dní, takže jsme věděli, že každý den může postoupit plus minus 7 lidí jenom.
1: Jo.
0: A tam je naštěstí ta obrovská výhoda té chronologie, že to natočíš najednou, ale že to točíš po těch dnech. Takže všichni ti, co dobře zaspívali, šli do Golden Roomu, těch bylo třeba 17.
1: Mm.
0: A za normálních okolností by těch 17 postoupilo dál. Ale teďka ta porota měla tu možnost si je tam jakoby všechny schovat, odložit ty dobré a na konci prostě z těch dobrých vybrat ty nejlepší. Takže vlastně dobře zaspívat a být dobrý nestačilo, protože prostě tam se nedostaneš do top 50. Takhle jsem to chtěl
4: říct. Ještě to nějaká ta kreativita, ne?
0: No ne, spíš porovnávání. Najednou nevybíráš někoho, kdo umí zpívat, ale jako kdyby si obsazoval nějakou roli, jak byl bys režisér nějakého muzikálu, tak musíš vybrat, jasně zpíváte taky dobře, ale tahle holka je prostě lepší, no. Tak sorry.
1: Kompletní balíček.
0: Takže tam docházelo právě k úplně situacím, že někdo zpíval fantasticky a bohužel. Máme jenom 50 míst. No a Štěpáne a porota. Protože pojďme si říct, soutěžící jsou dobří vždycky, svým způsobem. A kvalitu pořadu Superstar dělá jen a pouze porota. Takže co říkáte na porotu?
4: Já jsem byl upřímně překvapený ohledně Pala, že jsem nečekal, že bude tak ostrej.
0: Je ostrej.
1: Přitvrdil, no.
0: A je to dobře?
4: Já si myslím, že pro ty zpěvačky a zpěváky upřímně není moc.
0: Není.
4: Že může je totiž dát to klesnout níž.
0: Jo, že je moc tvrdý za vás.
4: No, no, moc.
0: Takhle, jak se to řekl, tak se chci ještě víc podívat na to.
1: Já myslím, že Palo je přísnej, ale spravedlivý.
0: A lidi milujou krev. To tak je. Proto mají rádi UFC. Když koukají na Formuli 1, tak se těší, že bude nějaká bouračka. Ježišmarja, zase neprší, jo. Ach jo.
4: A ještě se mi líbilo, jak ta Eva ho úplně nemusela.
0: Nemusel, no. Ne, oni se mají rádi, ale dává mu, samozřejmě ona si může říct cokoliv, to jsme už říkali. No a zbytek, Kellyn a Kuba Prachař?
4: Tento je, ty byly Zlatíčka.
0: Zlatíčka. Já vám moc děkuju, Štěpáne, mějte se hezky, dnes v 8 večer, první epizoda na Nově. Papa, ahoj.
1: Papa. Ahoj. Leo Šmareš, Evropa 2, Katka Říhová. Evropy 2. Tak a to byl posluchač Štěpán.
0: No jo, vlastně. No jo, vlastně to byl posluchač byl Štěpán.
1: Ale možná čekáte ještě na jinýho Štěpána.
0: Je to tak, Štěpán Kozub už za chvíli. Nikam nechoďte. Leoš Mareš, Katka Říhová.
5: Ranní show Evropy 2. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Máme.
1: Kolik?
7: Stovku.
1: Na co?
7: Na koláč.
8: Koju.
1: Není zač.
7: Máme.
1: Kolik?
7: 300.
1: Na co?
7: Na kino.
8: Koju.
1: Není zač.
9: Máme.
1: Kolik?
9: 500.
1: Na co?
9: Na jídlo.
1: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26. 8.
11: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota.cz.
13: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
14: nebude štít jinak.
13: Předobědová i poobědová pohoda.
14: Jak jsi to říkal?
13: Že předobědová i poobědová pohoda.
14: A je to pohoda. Pohoda?
13: Tě, to jsem teď říkal.
14: A je to tak!
13: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
14: Na maximum.
15: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam, pam.
16: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
17: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
18: Není odpoledne jako odpoledne.
1: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
18: Na Evropě

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, jak se žije Kozubovi? Ptáme se Štěpána Kozuba, který je propojen s naším vysíláním živě. Štěpáne, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: Jak se žije Kozubovi? Včera jste měli 1. září.
1: Ano, včera bylo 1. září.
0: Šestiletá holčička Aneška byla v té škole, takže... povídejte, je to zážitek na celý život?
1: Je to zážitek na celý život, ano. Oni si ty děti vzali, odvedli do vedlejší třídy a my jsme jako rodiče měli vlastně jakoby první třídní schůzky.
0: Ne.
1: Jo.
2: A jak jste dopadli?
1: No, zatím jsme nejlepší. Podle všeho.
0: To je taková ta tabulka nula zápasů, že i ty nejhorší týmy mají stejně bodu jako ten první. Zatím jste úplně nejlepší teda.
1: Ano, Zašek. Jsme nejlepší.
0: Vlastně máte, nemáte ani jednu známku dva a horší.
1: Nemáme nic, ani zameškané hodiny, prostě fakt jdeme poctivě teď.
0: Jako teoreticky se dají zameškat hodiny hned první den.
1: Není problém.
0: Jako jsou žáci, kteří mají prostě dnes, 2. září, už první zameškanou,
2: ano,
0: třeba neomluvenou hodinu.
1: Jsou takový, jo?
2: No tak ty dovolený na přelomu srpna září jsou levnější.
1: Tohle.
2: No, pozor.
1: Aneška je na soukromé škole, tohle bych nedopustil, to stojí prachy, aby nechodila.
0: Je to, rozumím, jste prostě držgrešle.
1: Jsem držgrešle a ona, jak jsme se bavili včera, jak ona nemá ty nohy, tak to taky trvá, než jí tam dokutálím. Strašné s ní, fakt. A ona až ve 3. patře má angličtinu, ty, já jsem ji tam válel. Peklo.
0: No a vy sám se máte? Vy sám se máte jak?
1: Jsem strhanej, no, ale dobrý, mám se dobře. Vydělávám, jsem šťastný. Čtu si frustrující komentáře různé, jsem vlastně šťastný.
0: Máte nějaký oblíbený komentář teďka?
1: Mám.
0: Jestli byste mohl dát. Já vás poprosím za chvíli.
1: Dobře.
0: Přátelé, počkejte si, můžeme dát jakože něco takový ten denní special, jak se tomu říká v restauraci. Že nabídka dne, jako jídlo dne, komentář dne.
1: Ano.
0: Můžeme dát.
1: Ano, můžeme.
0: Dnešní special, za chvíli vydržte po písni.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jak se žije Kozubovi? Spojení se Štěpánem pokračuje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, bavili jsme se o oblíbených komentářích, které si o sobě čtete. Tak jestli byste mohl jeden vypíchnout a tím nám udělat příjemně.
1: Není problém. Napsal mi nějaký pan Luděk z Brna, jo, a to se fakt stalo. Napsal mi, a teď se hodně soustředte, protože byl filozofický.
0: Ano.
1: Napsal, když mě bylo 13, tak už byl Gagarin na měsíci. A co ty si dokázal? Na to se nedá nic napsat,
0: ne? Ne, ne, ne, ne.
1: Tak jsem mu poslal emoji měsíce a zablokoval ho.
2: Ježišmarja. Ranní show.

0: Podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, tady Svět podle Koháka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: A my máme teď takovou tradici, že během Jakuba Koháka je s námi přítomen, i když pouze virtuálně, Štěpán Kozub. Štěpáne, zdravíme.
3: Dobré ráno, já zdravím i nepřátelé, já mám rád všechny.
2: A... Dobré ráno, kde dobré pak jste ráno. Zase, Štěpáne?
3: Zase v autě, Aneška píchla.
2: Jak, kde je vám konec?
3: Stojíme jako, na Molce.
2: Jste na Molce, tak to je jako štěstí, že jste píchli na Molce zrovna.
3: No, díky jo, bohu za to.
2: Jako většina lidí píchne jako mimo pumpu.
3: Ano, a my jsme píchli přímo na pumpě.
2: Jste děti štěstěny.
3: Při tankování píchla, nechápu.
2: Takhle a při čem jiným.
1: Štěpán vlastně nás poprosil, že by chtěl položit vám, Jakube, dá se zblblej, tobě, Jakube,
2: jo.
1: Otázku.
2: A vy si vykáte?
1: My si vykáme,
2: ano,
1: Štěpán.
2: To je krásný.
1: Držíme to. Otázku.
2: Já jsem slyšel, že Kukura všem svým milenkám vykal vždycky.
1: No.
2: Což je takové, oni si vždycky udržovali takový ten, jakoby, takový posvázný, jakože odstup. Jako,
3: ale Leoš mi tvrdí, že jsem jeho jediná, takže tohle já zase jako beru vážně.
1: No úplně vlastně, úplně obráceně to má majitel Slávie teďka, pan Tykač.
2: Je, yeah.
3: Zase fotbal.
2: Jo, tohle to, no jo, takhle.
3: Zase fotbal.
2: Ježišmarja.
3: Slávie jsou bombony, ne?
1: Jo. No, a vy jste se chtěl pana Koháka něco zeptat.
3: Kubo, já jsem zažil takovou věc před asi 14 dny. Já jsem měl koncert někde prostě v takovém místě zvláštním, které není úplně na mapě, ale byl jsem tam.
2: Jak se to jmenovalo?
3: Nevím, Uhřev, Uhřos, něco tak Uhřív, Uhříň.
2: Ano, dobře.
3: Uhřeveň. A tam...
1: No to v Maďarsku.
3: Někde u Maďarska, u Balatonu. A my jsme tam měli koncert.
2: Ano.
3: A já jsem si šel dát kafe do restaurace a říkám to proto, protože se tě to týká vlastně, jo.
2: No tak jsem jedno velké ucho.
3: Ano, to my vidíme. Ale tak...
2: Vy mě vidíte?
3: Já jsem tě viděl, máš uši velké. A teď...
2: Vy tam máte na té Molce to nějaký přenosový tempus, jo?
3: Já jsem si tě vygooglil. A teď jsem přišel do...
1: My jsme, Katko, tady poprvé... My jsme diváci, my jsme posluchači.
3: No co, už jste tady 30 let musí...
2: Neskákejte nám sakra do toho.
3: Tak či je to
2: no,
3: Evropa?
2: No a co jste potřeboval,
3: no,
2: Štěpáne?
3: Kubo, ať se vrátím k vašim uším. Já jsem přišel do té...
2: Vaši uši, to je jako šuši, že jo? No, máte nový text, jak písně vaši nový.
3: Přišel jsem do restaurace a servírka mi říká, je, mistře, pane Kohák, vole, seděte si.
2: Fakt,
3: řekla mi Kohák. A my jsme si hodinu povídali o tvojí kariéře. Ano. Hodinu jsem mi říkal, co teď plánuješ a tak.
2: Fakt, jo.
3: Fakt.
2: No a co jsi tam naplánoval?
3: A Shakespeare máš toho hodně teď.
2: No, dál.
3: Stavíš barák, prodáváš Tatru, protože jsi s Tatrou, dřevo si rozvážel.
2: Je to tak?
3: No. A rozděláváš ohně.
2: No a o tom kurzu zavařování si neříkal nic?
3: Ne, to už jsme nestihli, já jsem pospíchal.
0: Evropy 2.
4: U nás byly rozhodně
5: prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Billa klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Billa. To dobré začíná u nás.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
5: Evropa 2. 8.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 9.02. Jsme zpátky. Třetí ranní show. Nové sezóny to má za sebou. Děkujeme za přízeň a my se rozloučíme písničkou, kterou jste třeba možná dlouho neslyšeli. Bed of Roses.

0: Nás už střídá tlapková patrola. To znamená situace následující, my si po sobě usteleme a přichází Ivana Koťák. Ahoj, děcka.
1: Dobré ráno. Čau. Dobré ráno.
2: Já teda musím říct, že tuhle píseň mám velmi rád.
1: Bed of Roses je brutální kýč, ale vlastně tak nádherný.
0: Strašný nádherný kýč. Nikdy jsme to nehráli v ranní show. Možná můžeme zmínit, že v neděli, nevím jestli i jindy, ale v neděli určitě má Bon Jovi obří koncert ve Wembley.
3: Bon Jovi.
0: On má nějaký jako trošku problémy zdravotní, byly nějaké jako problémy s jeho vystoupením a teďka udělal nějakou túru a mám pocit, teďka možná kecám, ale že do Evropy zajede jenom právě do toho Wembley a nikam jinam. Katka to rychle sleduje.
1: Já jsem nehledala tohle.
3: Já jsem naposledy o Bon Jovi slyšela, když zachránil nějakého sebevraha.
0: Ano.
3: Z nějakého mostu a bylo to teda úplně dojemný.
0: Dojemný, no.
3: A vlastně asi už ten člověk si to rozmyslí, když tě pak přijde zachránit někdo jako Bon Jovi.
0: No, kolik je mu vlastně Bon Jovi?
1: Takže počkej, 4. máme ten koncert, jo?
0: Počkej ještě jednou.
1: 4.
0: Jo, on je v pátek ten koncert ve Wembley. A není jich víc náhodou?
1: Pak tady máme 6.
0: A, takže neděle. Takže kamarád,
1: a ještě 9.
0: Kamarád jde v neděli a ono je to tady pátek, neděle, středa.
1: A to je dobrý, jako většina interpretů to mají nasázený, že jo, za sebou, ale on si dá
0: odpočívá
1: prostě ty 2 dny na tu rekonvalescenci.
0: To je teda vážně dobrý. Jak jsem říkal, on prostě z Evropy si řekl, hele, Londýn, to ještě vlastně ten kousek, navíc asi to bere takhle, takže jestli chcete do Evropy, udělám to ve Wembley, přejďte si za mnou. Takže pátek, neděle, středa, je to samozřejmě asi vyprodaný, 3x100 000, ne, čau.
1: Asi jo.
0: Tak. Asi jo.
1: Tady nemá cenu se o nic pokoušet, já se tady pokouším,
0: no.
1: Ale něco by tady bylo.
0: Něco by bylo.
1: Něco by tam bylo.
0: Takže 300 000 lístků je dost, prostě víš. Halo, možná někdo jede taky a volá nám. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobrý den, Denisa u telefonu.
0: Jedete, Deniso?
4: Nejedu, byla jsem v Edinburghu v pátek a byla to pecka.
0: Tak on ještě Irsko jede. Aha, tak ale celá ta parta.
4: Měl prostě Edinburgh v pátek, v neděli byl v Dublinu a pak mám pocit 3x nebo 4x ten Londýn.
0: A zpátky do Ameriky?
4: No to nevím asi.
0: A byly nějaký problémy jako v minulosti, nebo si to špatně nějak pamatuju, nějak hlasový?
4: To nevím.
0: A kolik mu je teda?
4: Ale jako koncert byl neuvěřitelný zážitek.
0: Čím začíná?
4: Ježišmarja, to už se nepamatuju. A čím 70 000 lidí, byla tak neuvěřitelná atmosféra. Končil, tak mi to vypadlo.
1: It's my life.
4: Ne, to bylo na začátku. Always, ano.
0: Always končí. Takhle, Katka říkala, že Bed of Roses je kýč, tak jestli je něco kýč, tak always. Ale jeden z mých nejoblíbenějších. A já k té písnice se váže fantastická historka. Tu písničku pustím teďka, ale je to fantastická historka. On ji totiž napsal pro film Romeo Must Die, což je akční taková karate kriminálka. Hraje tam Jet Li, což byla jako akční asijská hvězda, teďka už je zapomenutá dávno, Jet Li. A oni ho prostě jakože poprosili, jestli by napsal pro to karate, pro tu kriminálku písničku. A on napsal tu písničku Always. Mimochodem, všimněte si, že první sloky jsou Romeo is bleeding. A lidi neví proč, Romeo je postava ta hlavní toho detektiva. Romeo is bleeding.
3: Já si ten film pamatuju.
0: Není to, jo.
3: Jo.
0: Ale důležitě teď to přijde, teď přijde ten switch, jo. On napsal tu písničku a pak, než to se to stalo všechno, tak mu pustili ten film a on říkal, že ten film byl tak příšerný, že se rozhodl, že jim to nakonec nedá. Takže film je prostě bez té písničky a on k tomu udělal best ofku, Crossroads, na to dal tuhle tu písničku a nazdar. Takže mohli to tam mít v tom filmu, ale bohužel, říká, já bych teda to přeložil, řekl, taká pičovina, ty nebude moje písnička prostě.
1: 64 let, a to máme kompletní.
0: My děkujeme naší posluchačce za tu reportáž. Papa.
4: Krásný den.
0: Čau. No a tak rozloučíme takým dvojblokem. Double Power od Bon Jovi. A hle, Romeo is bleeding. Romeo is bleeding.

0: Jinak Edinburgh je samozřejmě Skotsko. A já děkuju tady Koťákovi Boučkovi. Libore, děkuju. Já jsem si, no. Ano, děkuju. Říkej.
1: Jo, rádo se, k vašim službám.
0: Skotsko.

0: Přátelé, bavíme se tady s Slapkovou Patrolou, jestli je dobrý chodit s rockovým hudebníkem, s rockovou star. A teď řešíme klasickou věc, jestli teda OK Bon Jovi, jo, jako kapela, tak jestli jako holka chcete Johna, jako frontmana, anebo tu partu za ním. Protože pojďme si říct, tam je sestavička, já dám slovo Ivaně, ta to má zmáklý. Takže za John Bon Jovim byl bubeník Tyko Torres.
1: Tyko Torres, je to tak.
0: A to je bývalý manžel
1: Evy Hercigový.
0: Takže Eva Hercigová, přátelé, ne John Bon Jovi, ale Tyko Torres. Pak tam byl kytarista.
1: Kytarista
2: Richie Sambora.
1: Richie Sambora, ten chodil s takovou tou, s tou blondětou herečkou Pamelou, někde hrál Merrill's Place, ne? Amandu.
2: Locklear.
1: Heather Locklear.
0: Ano, takže to jsou prostě lidi za hlavními, no, za hlavními představiteli. A tak jsme se dostávali od John Bon Joviho k dalším interpretům a pak jsme se dostali k Lenny Kravicovi. Mm-hmm. Tak a Ivano, máš slovo.
2: Já jsem si měla slané.
1: Já zatím nic teda.
0: No ne, tak my jsme se bavili o Lenny Kravicovi, že tomu zase prej bubnuje v kapel manželka Santány.
1: Ano, je to tak. Všechno je to takhle propletený.
0: A protože holky tady si mluvili furt o těch frajerech, tak já jsem prostě vytáhl samozřejmě nějakou holku taky a zmínil jsem dceru Lennyho Kravice Zoe, která zase chodí, Zoe,
1: s Harry Stylesem.
0: S Harry Stylesem.
1: Už jí požádal i o ruku.
0: Dokonce,
1: ale my jsme tady jednou, ano.
0: A s Harry Stylesem. A říkám, je Zoe. A Ivana říká.
1: No, já jsem jednou slyšela ze Zoe rozhovor, kde mluvila o tom, jaký to je mít za tátu Lennyho Kravice.
0: No.
1: Naopak, jako za tátu, jo. A ona říká, víte, oni si všichni myslíte, že to je super, ale když vás prostě na střední škole vyzvedává tatínek a má prostě takovýto síťovaný tričko a propíchaný ty bradavky a jde s tím svým prostě krůčkem a všechny holky jsou úplně hotový a vy se prostě vlastně stydíte, máte tu pubertu, jako máte prostě Lenny Kravici v tu chvíli táta a vy se stydíte.
0: Jo, takže
1: a mi to přišlo strašně komický vlastně, no.
0: Kde vás vyzvednul frér v úplných kožených kalhotách v síťovce
1: a piercingy.
0: Piercingy a děti a v těch dredech a děti do toho chůzí, jo.
2: Úplně máte strach. No,
0: ona to je vlastně chůze trošku jako Jack Sparrow z Pirátů z Karibiku, že jo.
2: Jo, má takový hubený nožičky, no.
1: No, on to tak jako kinkla.
0: Takový pirát z Karibiku, jako přesně. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show

0: 9 hodin 22 minut, dámy a pánové, to já musím říct, přesný čas, protože my máme sponzora Časomíry. 9.22, kdo to zaplatil?
1: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
0: A my už se fakt klidíme, protože tlapková patrola je samozřejmě
2: organismus.
3: Stalo se něco nepříjemného. Já když jsem sem jela, to jsem sem jela dlouho, tak jsem zjistila, že všechny témata, co jsem chtěla dneska já tady vytáhnout na koťáka, no prostě všechny jste nám vzali.
0: Tak to není pravda. Náhoda tomu chtěla, je tady písnička, která se jmenuje Narcisist. To můžeš využít.
3: Aha, dobře.
0: Jdeme na to.
3: Já na to něco udělám.

0: Posloucháte Evropu 2, krásná předávačka to byla tady z ranní show. My budeme pokračovat až do 11 hodin s Koťákem.
1: No tak jo,
0: já doufám, že tak jo. Budeme spolu dneska řešit samozřejmě i dál hudební témata. Já bych o té Adele ještě něco chtěla říct, jestli by ti to nevadilo. Můžu?
1: Tak dobrá, schvaluji ti to.
0: A máš něco ještě pro mě?
1: Mám tady taky hudební téma, máme tady jeden koncert, který se řítí na Českou republiku. A protože máme špatné zkušenosti s tady svým sem, který se teda vyprodal dřív, než jsme o tom skoro začali mluvit, tak tentokrát vás upozorním na koncert, u kterého chcete být.
0: Pojď to udělat už za chvíli na Evropě 2.
2: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
17: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
18: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
19: Jedna noc, která všechno změnila.
18: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
19: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
3: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
5: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 2. září a teďka se dostáváme k tomu koncertu, o který byste neměli přijít. On je teda relativně za dlouho, ale postará se o něj interpret, kterého máme tady na Evropě 2 velmi rádi.
1: Je to interpret, kterýho jsem si já všimla osobně tak třeba před 2 lety. Vím, že jednu svoji věc i spodobnil do vizuálna v Praze. Teď jsem to mohla říct úplně jednoduše. Prostě natočil klip v Praze a já spodobnil do...
0: Spodobnil hlavně to nedávala do vizuálna to, v Praze ne, je no, natočil videoklip.
1: Nedávalo to smysl, ale vůbec se za to neomlouvám. Sombr, je to Sombr. Věď, myslel si ho?
0: Je to Sombr 19. května 2027 O2 Arena Praha. Pojďme si trošičku připomenout pro ty z vás, co třeba netuší.
1: No tak zní třeba takhle. To určitě jsme hráli a budeme hrát. Já mám ráda, ale i My Body Isn't Ready. No a doplníme to do trojice všeho dobrého jeho hitem Undressed.
0: Já jsem si teďka, Ivanko, díky tobě vlastně uvědomil, že byť byste si řekli, že od Sombra neznáte tolik hitů, tak ty jsi vlastně vynechala ten úplně největší.
1: Ano.
0: A to
1: no
0: je...
1: Počkej, no,
0: tak
1: pojď.
0: Připrav se, tak schválně si odhadneš, že ještě teda jednou zmíním, že tady 19. května O2 Arena Praha.
1: No počkej, tak máme ještě tak, 2 možnosti, tak bych si tak tipla, jako jo.
0: Není to ani jedna z nich.
1: Ne, to si děláš srandu.
0: Není to ani jedna z nich, tak schválně, pokračuj.
1: Takže jako není to ani Homebreaker.
0: Je to výborný, ale není to ono.
1: Není to ani Potential?
0: Není to ani Potential.
1: No tak...
0: Největší Sombrův hit.
1: Nemáme tady.
0: Máme?
1: No. Jak se jmenuje?
0: No, 12 to 12.
1: 12 to 12.
0: 12 to 12. Tak.
1: Tak si pustíme jindy, no.
0: Fakt to tam nemáme.
1: No teď ne, Ježiši Maria, už to mám jakoby, mám ti to pomlátit o hlavu. Posloucháte Evropu 2. Nemáme a budeme mít. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Európa 2. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny, například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
8: Posloucháte. Show. Já mluvím.
9: A já to chtěl říct dřív.
8: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpoledne, kde se dějou věci.
9: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
9: No, dneška jsme se doflákali a teďka jsme se dozvěděli zaší.
0: Od 3 do 6 na Evropě 2.
10: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: sehráme Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 takhle při středě. Jak říkal už Leoš a říkáme i my, tak svátek má Adéla. Teď jsme tak trošku hudebně oslavili Bruno Mars. Mimochodem Bruno Mars, já nevím, jestli to máš stejně, koťáku, já ho prostě zbožňuju. Vlastně je to takovej ten, já tomu říkám opravdu jakoby velmi, že pop nemusí být vždycky kvalitní a tohle je prostě úplně úžasný, kvalitní. A muzikantsky dokonalej pop, myslíš si to taky nebo ne? Nemyslím.
1: Jo, je dobrý, my tady Bruno Mars totiž hrozně chválíme, tak jsem jako nechtěl, aby to na posluchače působilo nějak jako tendenčně. Jo, je dobrý.
0: No je dobrý, můžeme to říkat dál. Víš, co je taky dobrý? Jít přes přechod a poděkovat aspoň malinko tomu, který tě pouští přes přechod. A to se ti chci právě zeptat, než v příští hodince. Tady to téma rozjedeme.
1: Tak počkej.
0: To je moje téma tohle.
1: K tomu ti něco řeknu, jako já, no dobře, tak.
0: Děkuješ nějakým způsobem? Jenom naznač.
1: Ano, děkuji.
0: Ano, no tak to je dobrá zpráva. Pak po zprávách vám řekneme další dobré zprávy na Evropě 2.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
6: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Pojďme si teď na Evropě 2 konečně něco dozvědět. Tady zprávy a Katka Žíhová.
2: Pěkné dopoledne, do části Česka se v pátek vrátí tropy. Třicítky se budou užívat lidé na Moravě. Ve zbytku republiky se teploty udrží pod 28 stupni. Sobota bude ale už deštivá a mohou se přidat i bouřky. V neděli se obloha opět projasní. Papež Lev XIV. V úterý sloužil mši za životní prostředí, při níž vyzval věřící, aby naslouchali hlasu stvoření a odsoudil ničení přírody způsobené válkami. Mše se konala v zahradách papežského letního sídla v Castle Gandolfo nedaleko Říma. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981, jeho statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V Hradci Králové začíná dnes pětidenní setkání více než 50 horkovzdušných balónů z Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska a Švédska. Vrcholem akce nazvané Balónové nebe bude páteční hromadný start 51 balónů a noční hořáková show.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Ucpaný je Pražský okruh a kvůli tomu je kolona na D5C. Na příjezdu do Prahy od 6. kilometru na okruhu pak čekejte obousměrné fronty před sjezdem na Ořech asi na půl hodiny.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Je skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až letních 27. Tolik zprávy, teď na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
1: O tom, co o vás vypovídá, to jak prostě, no Koťáku, sakra řekni to, jak přecházíte silnice.
5: Jak přecházíte silnice, tak to znamená, jaký jste člověk.
1: Ano, to řekneme na Evropě 2 už za chvíli. Teď Miles Smith a Heaven.

0: Last Frequencies na Evropě 2. Máme 10 hodin 17 minut a rozbíráme tady tu zvláštní takovou společenskou, to společenské setkání na přechodu pro chodce, takhle jsem to chtěla říct.
1: Ono totiž údajně o člověku hodně vypovídá to, jakým způsobem přechází silnici, když ho pouští řidič automobilu nebo motorky, a v případě, že zamává, když poděkuje, tak i o tom člověku hodně vypovídá, jak poděkuje. Tak mě zajímá, jak to máš ty a co vůbec, jestli tady k tomu tématu máš co říct.
0: Mám to moc rád, musím říct, když jsem tady v pozici chodce, tak jako vždycky pokynu hlavou, ukloním se.
1: Ty jsi skoro úplně pokrlé, nebo?
0: A zvednu takový paleček, jakože děkuji, a popoběhnu, abych nezdržoval.
1: A já věděla, že tě prostě mám ráda nejen tak, ale protože tohle člověku strašně vypovídá, takže ty i popoběhneš.
0: Děkuji. Já i popoběhnu. Ale co mě zase fascinuje, když jsem v pozici řidiče, tak já třeba... Neříkám, že nedávám, ale prostě přijde mi, někteří lidé toho zneužívají až moc. Oni vstoupí na ten přechod pro chodce jako Jediové a jenom takhle jako kdyby pokynou tou ruku. Ani se neusmějou, jenom jak kdyby sílou myšlenky zastavili to auto a řekli klid.
1: Klid, kámo, ty víš, že máš stát, jinak mě zajedeš, že jo? A dělej z toho jakoby pitomce. No ty ale musíš zastavit, je to tak.
0: To já nevím.
1: Automobil by měl zastavit.
0: No tak to bych chtěl říct jednomu pánovi z Jiřího z Poděbrad. To jsem takhle šel jakoby s pejskem. A normálně úplně 300 metrů na obě strany nic. A já čekám na tom přechodu. A on to napálí a projede kolem mě. A tak mě to naštvalo. A tak jsem zvedl prostředníček.
1: Ježiš,
0: na něj.
1: Ale...
0: Já se umím i čílit. Takže jsem zvedl prostředníček, ukázal jsem to jakoby na něj. A on na mě začal troubit a taky začal ukazovat prostředníček z auta. Takže zdravím, mám novýho kámoše.
1: Je to blbec a my jsme Evropa 2. Teda myslím ten pán, ne ty.
0: No to doufám.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
5: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
9: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
10: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
8: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme naplný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
17: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
18: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
17: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
18: Tohle si nesmíš nechat ujít.
17: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
19: Zpátky k muzice.

et dans

0: Jedna z porotkyň československé superstar Eva Farná v éteru Evropy 2. Máme 10 hodin 26 minut, pokračujeme tématem, které se týká, jakým kultivovaným způsobem přecházíte přechody pro chodce.
1: Bavíme se tady s Koťákem o tom, že jsme pravděpodobně si v tom podobní. Já taky, když jdu přes přechod pro chodce, tak vlastně nějak pokynu, trošku popoběhnu, ne, že by tu rychlost to jako nějak jako změnilo, ale člověk udělá ten takový
0: ta
1: ten
0: snaha
1: úkon,
0: se cení,
1: ta snaha, a já mám jako ráda, když ty řidiči vědí, že ty se snažíš, protože pro mě je to, hele, obzvláští Praze, takovej výraz jako děkuju, že jsi nás nezabil. Vlastně teď.
0: Ne, mohl si,
1: ale ty se rozhodnul zastavit. Akorát my jsme teda to možná přehnali tak, teď mi, protože nás poslouchá moje mamka, tak mi to připomněla teď v SMS-ce, jo. Připomněla mi vnoučata, tedy moje děti, protože my jsme je učili právě od malička tohle. Jakože, když ti autíčko zastaví, tak ty jdeš a poděkuješ.
0: A když nezastaví, ukazuješ prostředníček.
1: To teda jako vy taky někdy vidí asi u rodičů.
0: To dělá strejda Kuba.
1: Strejda Kuba to dělá. I maminka Ivana. Hele, ale oni se to tak, oni to vzali tak až jako kdyby moc. Moje děti vypadají na přechodu skoro jako děti ze Severní Koreji, co dělají. Oni prostě jdou, smějou se, mávají, jdou jakoby, skoro jakoby běžej. Úplně se můžou přetrhnout, aby vlastně tomu řidiči udělali radost. Ale vždycky oni opravdu, mami, on nám zastavil a teď oni jdou už svoji prostě takovou choreografii, mávají prostě.
0: Jdou jako bokem prostě k tomu autu, jasně.
1: Je to až tak jako budovatelsky to působí, že nějak jako třeba doma, nevím, víš, jako týráme a oni pak musí mávat takhle na cizí lidi.
0: Chválím vás, chválím.
1: No ale prostě takhle to já mám, no. Já nesnáším takhle, když někdo vejde. Když někdo jen tak vejde, neudělá nic. Je to takový to, jako je v právu, protože auta by měly zastavit, ale je to prostě většinou je to blbec normálně, si myslím. Co myslíš?
0: No, je to takový, že já třeba už jako přibrzdím, bliknu na toho člověka, jo, a když on se pak na tebe, jo, a ještě se třeba usměju, víš, z toho okýnka, on se tebe podívá a v tom výraz je takový to
1: co si to dovoluje. Ptala jsem se internetu, co si myslí internet o tom, jak lidi přecházejí. A hele, je to vlastně úplně jako logický. Něco to o člověku totiž jako naznačovat může, ale rozhodně z toho nejde spolehlivě určit jeho povahu. Ale já jsem si z toho určitla, že my jsme skvělí. My jsme skvělí, stejně jako Evropa 2, teď už Matt Hansen, který je taky skvělej, a my s vámi budeme až do 11 hodin.

0: posloucháte, promiň.
1: Neumím
0: tak
1: kdo začne?
0: Kdo začne?
1: Tak ty.
0: No Evropu 2 posloucháte, bojíme se tady o přechodech pro chodce, o tom, co to jako znamená, když někdo nějak přechází.
1: No a protože tady máme naprosto nevyčerpatelnou databázi Mrázek Ústředna, pojďme se podívat na ty přechody pro chodce.
0: Jak to bylo, jak to je a jak to bude?
2: Ano, my se to dopraví.
3: Dobrý den, tady je Mrázek Ústředna, prosím vás. Já bych potřeboval poradit ohledně s těma přechodama, s tou vyhláškou.
2: S jakými přechodama?
3: To je takový to bílý, ty čárky, jak jdou za sebou a je to většinou mezi ulicema. Třeba na Václaváku máte jeden přechod.
2: Ano, tak to dělá pan inženýr Pediger.
3: Totiž, rozumíte, jestli mám nechat přijít každýho, nebo jestli můžu dělat nějakou selekci, koho nechat, koho srazit.
2: Malý okamžik, ano. Když potřebuje vidět kvůli přechodům, jak je teďka ta nová vyhláška, to jsou spíš pozemní komunikace, děvčata.
4: Dopravní inspektora Praha 6, prosím.
3: Dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat na ten nový silniční zákon.
4: No, co potřebujete?
3: Já jsem byl teďkonc na Václaváku a tam stálo 100 000 lidí na přechodu. A co, jak já to mám přejet? Jsem tam čekal 4,5 hodiny jako magor.
4: Počkejte, ještě jednou.
3: Jestli na těch přechodech pro chodce mám opravdu jako nechat přejít každýho, nebo jestli můžu udělat selekci?
4: Jak selekci? Jakou selekci chcete dělat?
3: No, já vám něco řeknu, prostě jste smíšen.
4: Takhle, pokud už ten chodec eventuálně už tam chce vstoupit, měl byste mu dát přednost na tom přechodě, no.
3: To jsem si právě chtěl zeptat, jestli by to jako nešlo třeba, že bych pustil třeba první stovku, a tam bych třeba někoho srazil jako mezi tím s tím a 110. místem a potom ti další bych jako nechal přejít za mnou. Oni si tam hodíš hrozně dlouho mrcasili a já jsem tam úplně tek v tom autě.
4: Tak se si tam počkám, měl jste jí demonstrovat s nima. No.
5: Ahoj, mami.
6: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
5: No, tak doufám, že už jste na cestě.
6: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
7: Debila, to byla pantofla z Turecka.
6: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
5: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
6: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
0: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Max.

0: 9, posloucháte Maximum muziky, dopolední vysílání z Koťáku a Sivčů. Než se rozloučíme, tak Koťák mi říká, že mi musí něco oznámit, nějaký nový, nějaký vynález.
1: Já se vás chci zeptat, milí posluchači, jestli byste nechali 10 000 korun za kartáček.
0: Jo, já viděla nějaký nový.
1: To by mě zajímalo. Tak teďka jedna nejmenovaná značka, která dělá takový ty, já nevím, čističky vzduchu a podobně a takový
0: věci
1: ty
0: na vlasy.
1: Vysavače vynikající, že jo. Tak teďka dělá i zubní kartáček. Ten zubní kartáček, kromě toho, že vypadá dosti futuristicky, tak v sobě má zabudovanou dokonce, přátelé, i kameru, takovou makrokameru, která v reálném čase sleduje mezery mezi zuby a pak má takovou trysku, která do nich automaticky stříká ústní vodu. Je to vývoj, trval údajně asi 6 let, no a přes aplikaci ty můžeš normálně sledovat živý obraz, co se ti děje jako vlastně v té puse. Co se ti tam děje?
0: To bych nechtěla možná i.
1: Co se ti děje?
0: No, jakoby. Chceš na to koukat?
1: Já právě nevím, ale tak třeba za chviličku sociální sítě zaplaví videa z našich úst, kde si prostě
0: čistíš. Já nevím. No. Za 10 000 k tomu chci i nějakýho prostě muže.
1: Který tě bude čistit.
0: No, nebo ženu teda, to je jedno. Nějakýho prostě člověka, co mi to bude čistit. To tam není?
1: No ale za těch 10 000 asi by měl být součástí balení. Jo, je to tady napsaný, součástí balení je i otrok.
0: Mně se to líbí, hele, když jsme u těch, je to teda elektrický kartáček nějaký, nějaká nová generace od jedné firmy. My jsme naučili třeba naše děti na elektrický kartáčky a je to teda fajn, protože oni poslouchají ten kartáček víc než nás. Že když jim dáš do pusy normální kartáček a řekneš jim, teď si budeš 5 minut čistit zuby, tak oni jakoby nějak švindlujou tohle. Mm-hmm. Ale mají teď kartáčky teda úplně od jiný firmy, kdy jim to jakoby nějak jako pípá,
1: no ještě bliká,
0: vibruje a oni to mají opravdu jako hru. Takže já myslím, že i na dospěláky by mohla tady ta firma zapůsobit s tím 10 000 kartáčkem.
1: To jsou ty děti z těch milionářských rodin, no nic.
0: No všichni na to nemají, ale třeba když někdo, jo, tak proč to neskusit? Veď, posloucháte Evropu 2, teď už fiedlersky, taky Alicia
1: a za chviličku Pavel Cejnár.

0: Posloucháte Evropu 2, my se s Koťákem tady loučíme a přivítáme už právě teď Pavla Cejnara, který podle mě je teď na cestě.
1: No, Pavel se na vás hrozně moc těší, takže se ještě šel nagelovat. Já chci jenom říct, že jsem tady ještě vlastně koukal na jeden takový zajímavý vstup, který se týká fotbalové Barcelony.
0: No.
1: Barcelona normálně v současnosti má Ivanko úplně nejmladší.
0: No.
1: Barcelona normálně v současnosti má Ivanko úplně nejmladší kádr.

0: letí, přátelé. Že máme tady třeba, když jsem tady koukám na tu základní sestavu, tak tady jsou třeba tři kluci, kteří se narodili v roce 2007.
1: Ty bláho.
0: No.
1: To už jsme to, viď?
0: A takový milionáři to jsou.
1: Takový milionáři mladí. No nic, tak gratulujeme Barceloně. Pavel Cejnar je o trošku starší než kádr Barcelony, ale o to je asi lepší. Bude s váma až do 11 hodin už za chvíli na Evropě 2 a my zase zítra mezi 9 a 11. Ahoj. Evropa 2 Music
2: Chart. Poslední předprázdninová hitparáda na Evropě 2 je tady. A vzhledem k tomu, že i u Music Chart zavládne takzvaný letní režim, jako záskoky a tak dále, tak pojďme si ji dneska ještě v tom standardním rytmu o to víc společně pořádně užít. Se vším všudy, takže žebříček nabídnu, top 20, k tomu spoustu zajímavostí, taky novinky, letní pochopitelně. Zkrátka v 18 hodin bude vše připraveno, aby mohla začít další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Těším se na vás. Evropa 2 Music
3: Chart. Halo, už máte svůj... Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Hezké dopoledne. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na čtyřech tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Ne všechny spoje ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a česté hosty Benátského festivalu. V hlavní soutěži se představí 21 snímků. Teď předávám slovo Zuzce.
2: Začala oprava pražské barokní invalidovny. Jde dosud o největší investici Národního památkového ústavu. Na volném pozemku v jižní části u historické části památky vybudují stavbaři dvě přístavby pro pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené invalidovny poprvé podívat v roce 2030. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: První fotbalová liga dnes nabídne dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováčka Zbrojovku Brnu čeká od 6 večer Hradec Králové. O dvě hodiny později začne zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na silnici 35 na příjezdu do Liberce směrem z Prahy. Postojíte si tam kolem 15 minut kvůli omezení v Liberci.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přeháníky. Teploty dnes příjemné, v odpoledních maximech naměříme až 25 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 27. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
3: Ano, jsem tady a jsem plně připraven 2.9., tedy 2. září, ve vašich uších Evropa 2, tak pojďme do toho šlápnout.
0: Evropa 2.

Posloucháte dnešní středeční dopolední Evropu 2, dneska je 2. září a abyste věděli, tak ve Vietnamu mají den nezávislosti, v Namibii den osadníků a tady u nás v Čechách slaví svátek Adélky, tak velká gratulace. Když už jsme u těch oslavenců, tak já tady mám dvě osobnosti, které se narodily právě 2. září, vy je moc dobře znáte, tak dáma má přednost, za prvý je to Salma Hayek a za druhý Keanu Reeves. No a já tady už za chviličku budu mít něco pro milovníky Jamese Bonda. Tak nikam neodcházejte, držte krok s Evropou 2 a mějte pohodovou středu.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jako mi dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte dnešní středeční dopolední Evropu 2, no a já tady mám, jak jsem slíbil, něco pro milovníky Jamese Bonda. Za 1,45 milionů eur, což je v přepočtu na naše 35 a kousíček milionů korun, mimochodem neuvěřitelný ranec, je na prodej byt, říkám ještě jednou, byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ní se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. No a odborníci označují nabídku za opravdu jedinečnou šanci pro všechny, co milují agenta jejího veličenstva, a nejen pro ně. No je to nádherný, je to opravdu ranec. Já zůstanu u toho, že možná vás všechny budu inspirovat k tomu, abyste si třeba dnes večer a nebo některý v zářijových večerů nějakýho Jamese Bonda pustili. Já vám pustím další muziku a přeju vám pohodovej den, skvělou zábavu s vaší Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.

0: Posloucháte středeční Evropu 2, no a já tady mám jednu zajímavost, která se stala v letadle. Jeden palubní personál jisté společnosti, jedno jaké, vyhodil z letadla těsně před startem jednu ženu, která využila zpoždění spoje, a než to letadlo začalo rolovat na runway, tak vstala a začala kázat cestujícím, jo, a opravdu hlasitě chtěla prej jim osvobodit cestující od démonů, kteří nemají rádi Ježíše. A teď jako, někteří jako koukali, já jsem viděl na to video z toho letadla, někteří jako kroutili hlavou, co se vůbec děje, dokonce i personál nejdřív nevěděl, jestli to je jako nějaká legrace, ale ta žena to brala docela vážně, byla mladá a přidávala a přidávala a přidávala, no taky nakonec vyhodili. Takže pokud někam poletíte, tak vám přejeme, ať nic podobného nezažijete. Ať si tu cestu jednoduše užijete. To vám přeje vaše Evropa 2. Maximum muziky.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš.
1: Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Je tady středeční poledne a Evropa 2 má pro vás zprávy. Vícuška Ťařihová.
2: Hezké poledne. Ministerstvo spravedlnosti plánuje přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem návykových látek. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce má zajistit, aby pachatelé závažných násilných trestných činů a činů v sexuální oblasti nebyli mírněji trestáni jen proto, že se sami uvedli do stavu opilosti nebo pod vliv návykových látek. V italských Benátkách začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney. V hlavní soutěži se představí 21 filmů. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Na necelých 600 milionů korun vyšla generální oprava budovy střední průmyslové školy na Stříbrníkách v Ústí nad Labem. Trvala 2 roky. Z původní stavby se zachovaly podlahy a sloupy, všechno ostatní je nové. Termín se protáhl asi o měsíc. Investor, Ústecký kraj, zaplatí asi o 53 milionů korun navíc za více práce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatí 125 milionů liber, tedy přes 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy, který má Liverpool, který za švédského útočníka Alexandra Izáka zaplatil Newcastle taktéž 125 milionů liber.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na silnici 35 na příjezdu do Liberce směrem z Prahy. Postojíte si tam kolem 15 minut kvůli omezení v Liberci.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přeháníky. Teploty dnes příjemné, v odpoledních maximech naměříme až 25 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 27. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz.

0: maximum muziky.
1: Za chviličku si řekneme, k jakému šílenému ocenění ve světě došlo, a k tomu přihodíme flashback. Tak hezkou středu s Evropou 2.

0: Posloucháte středeční Evropu 2 a já tady mám zajímavost. Na veletrhu v kalifornské Santa Rosa se konal 50. ročník soutěže a teď pozor, o nejošklivějšího psa na světě. Konkurence byla opravdu tradičně veliká, bylo z čeho vybírat a nakonec vyhrála Fenka mopse Ginny Lu, které k vítězství pomohl jazyk, který permanentně visí s tlamy na křivo. Ona je vlastně taková až rozkošná, hezká. Mě by zajímalo, jestli v tomhletom případě platí jaký pes takový páníček. Každopádně, každý pes je originál a pejsci, ať si říká, kdo chce, co chce, jsou roztomilí. Tím bych to uzavřel. Za chviličku flashback a já vám přeju stále dobrou náladu s vaší Evropou 2. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky, flašky, kufříky,
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
19: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
20: Jedna noc, která všechno změnila.
19: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
20: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
21: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
22: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
23: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2 Flashback.
1: Dnes si dáme interpreta, nebo dnes zaspomínáme na interpreta, kterého tady jistě asi představovat nemusím. Je jím zpěvák Sting, anglický pěvec a rok 1991. Jeho song se jmenuje Mad About You a je prostě skvělej. Tak vzpomínáme všichni s Evropou 2 právě teď.

0: novinky Európy 2. Alesso a One Republic.
1: Alesso a One Republic.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 2020 na Nově.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
8: Ten nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
10: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
7: To v těch dlouhodobých vztazích pracovník bývá.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
7: Tak Zorko, tady to se zapěla. To je vražda humoru napsala.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
11: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
7: Buďte v kanále, tady s námi pořád, Evropa 2.
9: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem CZ. Sparta.

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Debila, to byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Středeční Evropu 2, no a mě už přichází vystřídat stejně jako včera Kuba Štěpán.
1: Je to tak,
0: Kubo.
1: Nazdrpá, jo.
0: Teda, já na tvém hlase a vůbec. Škoda, že nejsme v televizi, protože i posluchači by to viděli, jak přicházíš nabitej energii, kterou jistě po 13. hodině budeš předávat dál.
1: Snažím se o to, jako občas tady stuha, zejména jako když vstávám.
0: No.
1: Ale vyloženě jako, jak ti říkají, trošku jako ezotericky.
0: Aha.
1: Když se necítíš dobře, musíš si to vsugerovat. Takže já si to vsugerovávám hned od začátku září.
0: Mm-hmm.
1: A jak vidíš, sklízím ovoce.
0: No perfektní, je to perfektní. Hele, já odjíždím taky jako nabitej, jako z tohle z toho studia, už připravený vlastně na čtvrtek. Já jsem se chtěl zeptat, co jsi obědval, jako jestli to není třeba nějakým dobrým obědem, že bychom mohli inspirovat naše posluchačstvo.
1: Dneska jsem to nestih, ale budu tady mít popolední menu.
0: Aha.
1: A to letenky v hodnotě 20 000 korun.
0: No tak to je to těšení se možná.
1: Ano.
0: Že jo?
1: No ale bohužel ne pro nás, ale pro naše posluchače.
0: A to je hezký, Rik, my vždycky rádi děláme radost posluchačům, že jo?
1: Já miluju to tvoji ironii.
0: No tak Kuba pokračuje zítra před 11. Nashledanou, ahoj.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nenechte si ujít v České televizi.

0: Příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No a to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2. Hodiny ukazují 13.01. Pojďme na zprávy. S nimi přichází Káťa Podraská.
2: Krásné odpoledne. Česko dosud v historii měření nezažilo tolik tropických nocí jako letos a na tak velké části území. Letošní extrémně vysoké letní teploty, které často přesahovaly 35 stupňů Celsia, způsobily, že teplota v noci poté mnohdy přesahovala 20 stupňů. Češi průměrně utratí za dovolenou něco málo přes 55 tisíc korun, což je nejméně ze střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Nejvíce za dovolenou zaplatí Maďaři, a to o 23 tisíc korun více než Češi. U všech středoevropanů jsou nejoblíbenější destinace Turecko, Egypt a Řecko. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Začala oprava pražské barokní invalidovny. Jde dosud o největší investici Národního památkového ústavu. Na volném pozemku v jižní části u historické části památky vybudují stavbaři dvě přístavby pro pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené invalidovny poprvé podívat v roce 2030. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na D8 z Prahy na Ústí na kilometru 17,5. Odtahují auto po nehodě. V místě se tak vytvořila kolona. Je to tady asi na 20 minut. A na D8 máme hlášenou taky čerstvou vážnou nehodu kamionu ve směru z Ústí na Drážďany. Hned za hranicemi už na německé A17. Provoz tady v tuhle chvíli stojí.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme polojasno až skoro jasno. Během dne čekáme od západu postupně, že bude přibývat oblačnost, neoblačno až skoro zataženo a na severu výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Kuba Štěpán.
1: Káťo, nevím, jestli jsi z toho všimla. Já mám židli vytaženou nahoru.
2: No.
1: Myslím si, že se teď tady sešla
2: Nejmenší
1: posádka Evropy 2 a někdo pohnul s monitorem. Ano. My normálně na sebe nevidíme.
2: Nevidíme na sebe, no. Tak možná, jestli to není lepší, hele.
1: Technici! No a i dneska budu rozdavačnej. Celý týden soutěžíme o vouchery na letenky za 100 tisíc. Kam byste vyrazili? To už je samozřejmě na vás. Tak chcete si prodloužit léto? S Evropou 2 můžete. A víc řeknu za chvíli. Tak držte vlnu, Evropa 2.

0: Hezký den, ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Tak dětem začala škola, všechno se tak nějak pozvolna vrací do normálu, ale neříkejte mi, že kdyby se nenaskytla možnost vyrazit někam k moři a prostě si prodloužit prázdniny, že byste toho nevyužili. Evropa 2 vám celý týden rozdává v rámci soutěže vouchery na letenky v celkové hodnotě 100 000 korun. A jak jsem říkal, i dnes budu s radostí nadělovat. Výherní signál obstarají pelíšky. Myslím, že ho poznáte doslova během vteřiny. Jakmile uslyšíte nesmělý dotaz, nešla by Jindra ven? A následnou velmi vstřícnou rodičovskou odpověď. V ten okamžik čekám na třetího z vás, kdo se dovolá do studia Evropy 2 na číslo 257 400 888. Komu se to povede, vyhrává. Takže telefon mějte po ruce. Jindra možná ven nesmí, ale výhra dneska ven rozhodně půjde. Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším protopení, vodu a plyn.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Love Island je zpátky.
11: A tentokrát?
10: Plný svodů a zakázaného ovoce.
11: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
10: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
13: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
14: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
13: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
14: Tohle si nesmíš nechat ujít.
13: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

máme středeční Evropa 2. Jestli máte doma psa, možná jste si někdy všimli, že vás sleduje mnohem pozorněji, než by bylo zdrávo. A teď se ukazuje, že si všímá dokonce i toho, kdy mrkáte. Italští vědci pustili psům videa jejich majitelů a cizích lidí. Když mrkal právě páníček, tak psi začali mrkat častěji. U neznámých lidí se stejná reakce neobjevila. Samozřejmě neznamená to, že každé psí mrknutí je tajné vyznání lásky. Je to spíš další důkaz, že psi velmi dobře vnímají i drobné signály lidí, ke kterým mají vztah. Takže jestli na vás pes doma mrkne, nemusí s váma hnedka flirtovat. Možná vás jenom zase kopíruje. Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
4: Kdy máme ten abiturientský sraz?
5: Jak máme?
3: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
6: Rozdílné životy.
7: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
6: Společné vzpomínky.
8: To byla přece ve škole poklidně.
9: A ty jsi primář.
6: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datátem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

dalších časech. Stateční odpoledne užíváte ve společnosti Evropy 2 Bruna Marsa nebo Jelene nabídnu z Maxima muziky do 14. hodiny. Ještě nedávno jsme si říkali, že jistota do budoucna znamená umět dobře s počítačem, jenže s nástupem umělé inteligence se část mladých vydává úplně opačným směrem. Například ve Velké Británii roste zájem o profese, které se automatizují jenom hodně těžko, například knihařství, kovotepectví, stavba lodí, výroba divadelních rekvizit nebo kostýmů, zkrátka práce, kde nestačí napsat dobrý prompt, ale musíte něco opravdu umět rukama. A zájem je překvapivě obrovský. Některé dílny mají na pár učňovských míst stovky přihlášek. Mladí navíc často říkají, že nechtějí po letech u obrazovek dělat něco hmatatelného, ale prostě chtějí vidět to, když něco během celého dne tvoří. Tak aby to nakonec uviděli, takže možná nakonec nebude nejistější kariéra ta digitální, ale ta, u které vám umělá inteligence maximálně poradí. A kladivo stejně musíte držet sami. Tady je vaše Evropa 2.

0: než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
5: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: spí. Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 14. hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2. A co je kde nového, ví Káťa Podrazka. Pojďme na zprávy.
2: Krásné odpoledne. Praha plánuje další trasu metra. Linka E má propojit stávající trasy mimo centrum metropole. Na rozdíl od ostatních linek, které vedou přes centrum, má Ečko fungovat jako okruh. Praha se projektem zabývá ještě před dokončením výstavby linky D. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Rezort kvůli tomu dokončuje novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Na necelých 600 milionů korun vyšla generální oprava budovy střední průmyslové školy na Stříbrníkách v Ústí nad Labem. Trvala 2 roky. Z původní stavby se zachovaly podlahy a sloupy, všechno ostatní je nové. Termín se protáhl asi o měsíc. Investor, Ústecký kraj, zaplatí asi o 53 milionů korun navíc za více práce. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích. A to včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace potvrdila na konci července.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Časem navíc počítejte na D8 z Prahy na Ústí. U exitu číslo 35 se vytvořila kratší kolona kvůli omezení. No a pozor taky v Praze ve Strakonické z centra od Barandovského mostu po pojíždí kolona. U Velké Chuchle je totiž zúžení.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
0: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme polojasno. Během dne od západu ale postupně přibývá oblačnosti na oblačno až skoro zataženo a na severu výjimečně i s přehánkami. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
1: Káťo, děkujeme. Stačí pár tónů a okamžitě víte, co přijde dál. Za chvilku si připomeneme v kultovce jeden český hit, který na začátku 0. let výrazně nakopl kariéru své kapely. Co to bude? Počkejte si, tady u nás na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: Kultovka Evropy 2.
1: Před námi jeden z těch českých songů, u kterých stačí pár vteřin a jsme zpátky na začátku nultých let. Single Zejtr mám se do rádí dostal v létě roku 2001 a objevil se na debutovém albu vlny kapely Reddy Kirken. Autorem hudby je tehdejší frontman Michal Hrůza a právě Zejtr mám pomohlo kapele výrazně prorazit. V tom roce pak kapela odehrála téměř 150 koncertů. A text je vlastně krásně jednoduchý, je o těšení se na někoho, koho máte rádi, a taky je o pocitu, že zrovna zítra aby se konečně mohlo stát něco, na co dlouho čekáte. Žádná složitá filozofie, jen očekávání, zamilovanost a refrén, který se drží v hlavě přes 20 let. Tady jsou Reddy Kirken a skladba Zejtr mám.

0: Evropa 2 Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Máme.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino. Koju.
4: Není zač.
6: Máme.
4: Kolik?
6: 500.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
2: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, kde pro vás máme soutěž, která vznikla z jednoho dost nečekaného cestovního zážitku. Nedávno měla z Prahy do Splitu odletět skupina cestujících, mezi nimi i 8 hostesek z Hot Peppers, jenže zatímco oni ještě čekali ve VIP salonku, letadlo už se pomalu chystalo odjet. A když se zjistilo, že část lidí zůstala na letišti, muselo se letadlo vrátit zpátky ke stojance. Takže jestli jste někdy dobíhali ke gateu a už se směřovali s tím, že letadlo kvůli vám rozhodně se neotočí, tak tady se stal přesný opak. Hostesky mimochodem za celý zmatek nemohly, ale Hot Peppers si z toho udělali vlastní heslo, které zní: z Hot Peppers vám to prostě nikdy neuletí, což je skvělý. A teď z toho můžete něco vytěžit i vy. Společně s Evropou 2 vám dáváme šanci celý týden vyhrát vouchery na letenky. Výherní signál zazněl a tam se, kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257-400-888. Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Iva.
0: Ahoj Ivo, odkud voláš?
1: Volám z Prahy.
0: V Praze je krásně, viď?
1: Ano.
0: Letní prázdniny jsou minulostí. Jaký je prosím tě u tebe návrat do toho normálního režimu v uvozovkách?
1: Do pracovního... Jde to pozvolna.
0: Dře to, lehce to dře. A co takhle všeho nechat hned na začátku a vyrazit kamkoliv?
1: Ježiš, to je perfektní.
0: Ivo, voucher na letenky v hodnotě 20 000 korun je tvůj, jsi třetí v pořadí a já ti gratuluju.
1: Ježiš, to je skvělý, děkuju.
0: Tak teďka už jenom stačí vymyslet, kam to bude, zabalit kufry a vypadnout.
1: Ježiš, já mám radost, to je skvělý.
0: Budou ti kolegové aspoň závidět v práci?
1: Mega,
0: jdu jim
1: to hnedka říct.
0: Pořádku. Ivčo, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily a já ti gratuluju. Zatím ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další vouchery na letenky do destinace dle vlastního výběru z Hot Peppers a Evropou 2 si ulovte zase zítra mezi 13. a 15. hodinou. A mrkněte na kompletní podrobnosti, který najdete na www.evropa2.cz. Maximum muziky.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofla z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Košík vám vybruje Evropa 2. Mnozí z vás zjistili, že letní dovolená občas nepřiveze jenom opálení, fotky a třeba účet za roaming. Někdo si z ní přiveze i nový vztah. Právě pro romantiku, která vznikla nebo vznikne během cestování, se používá pojem Wanderlove. Na dovolené tomu navíc všechno trochu nahrává. Jste mimo běžný režim, máte víc času, méně povinností a místo ranního provozu řešíte maximálně kam večer na drink. Pak ale přijde návrat domů a s ním samozřejmě přijde i první skutečný test. Z moře se najednou stane cesta do práce, z večerního posezení je běžná středa a místo pokoje o dvě patra vedle vás může dělit i několik set kilometrů, takže dovolenková romance určitě může pokračovat dál i v září. Jen se nyní po návratu ukáže, jestli jste se zamilovali do sebe navzájem, nebo taky trochu do toho hotelu, počasí a faktu, že jste oba zrovna nemuseli nic řešit. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Lost Frequencies nechybí v rámci středečního Maxima, muzika tady u nás na Evropě 2. Tomáš Robin bude pokračovat za chvíli, stejně tak i Tomáš Zástěra.
1: Ahoj.
0: Jeho odpolední show.
1: Dobré odpoledne. Zdravím dneska, protože je středa, tak jak jsem včera avizoval teda, tak nás čeká první kvíz letošního školního roku. Poprvé se od září, teda prvého, že jo, otevře i tato oblíbená rubrika pro všechny milovníky soutěžení.
0: To moc hezky. Ty když jsi byl pedagogem, tak co bylo tvoje zaměření? Vyloženě tělovýchova?
1: Tělesná výchova, ano, je to tak.

0: A pořád se to drží na čísle jedna, podobně. Ale fakt, já to zjišťoval.
1: Tak vyklepni zástěru.
0: Teď jsem možná napověděl moc zbytečně.
1: V 15.30. U tak toho rozhodně buďte, protože bude to opravdu výživné. Evropa 2.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Evropa 2. 80.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Skoro 3 minuty po 15. hodině startuje dnešní odpolední show. Káťa Podrazká připravená. Jsou to zprávy. Hezké odpoledne.
2: Zase pozdě, Tomáš.
1: No tak druhý školní den a zase pozdě, viď?
2: Ach jo. Pojďme na to, krásné odpoledne. Téměř 2/3 Čechů si myslí, že by se vláda měla věnovat kvalitě výuky a tomu, co se děti ve školách skutečně naučí. 2/5 vidí jako důležitou také modernizaci obsahu výuky, řešení nedostatku učitelů a psychickou pohodu dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM-Mark. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. V hlavní soutěžní kategorii Benátská přehlídka uvede 21 filmů. Další desítky snímků pak budou mít premiéru v jiných sekcích. A teď už Zuzka.
3: Za obnovu parku u Severočeského muzea v Liberci zaplatí Liberecký kraj o téměř 11 milionů 400 tisíc korun víc, než původně počítal. Práce tak přijdou na téměř 50 milionů korun. Důvodů vyšších nákladů je několik. Kromě inflace je to i změna projektu. Práce by měly skončit do konce roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Pardubic vstoupí do nové extraligové sezóny s cílem poprvé v klubové historii obhájit mistrovský titul. Uvedli to představitelé klubu. Dynamo ovládlo nejvyšší soutěž 7x v historii, nikdy ale 2x za sebou.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte nejprve před sjezdem na Jesenici. Na 82. kilometru je nehoda a následně pak vjedete do kolony za tunely. S časem navíc počítejte taky na D8 z Prahy na Ústí. U exitu číslo 35 se vytvořila kratší kolona kvůli omezení.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, no a co se týče teplot, ty nejvyšší vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si užijte odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Ano, všichni se to snad užijeme, zejména ti z vás, kteří mají rádi soutěžení a kvízy, protože dneska je kvíz Vyklepni Zástěru. Téma prozradíme za chvíli. Hezké odpoledne na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, středa 2. září, máme druhý školní den a už se učí, syn přišel ze školy ve druhé třídě, že už začali psát a učit se. Je to fascinující ten rychlý nástup, ale na co taky čekat. My tady máme v rámci školního roku opět kvíz Vyklepni zástěru, který měl přes prázdniny pochopitelně volno, protože vědomosti se musí taky trochu odpočinout, taky nabrat a zase znovu použít potom až v září. Tak dneska to půjdeme s tématem, který jsme tady s Káťou rozebírali, a je to téma bestsellery. A já jsem samozřejmě sklouznul naivně k tomu, že to musí být knižní bestsellery, ale pak jsme se bavili, že téma je prostě dáno jako bestsellery, aspoň si to myslím. To znamená, že bestseller je cokoliv, co se nejlépe prodává.
1: Ano, Tomášku, každopádně hezký den, já tě vidím po dlouhý době, takže ráda tě vidím. Děkuju, ahoj.
0: Vypadáš perfektně, Káťo, po prázdninách, odpočatá, ale
1: děkuju.
0: My jsme se neviděli, my se fakt jako ty školní děti,
1: ano,
0: viď, jak se
1: no,
0: v červnu se opustí.
1: Musím říct, že jsi vyrost.
0: Jo, děkuju. A kde jsi byla se s rodičima u moře?
1: Byla.
0: Jo, tak dobrý. Dnešní téma teda bestsellery a vy si už proberte v hlavě, co vlastně všechno se nejlépe prodává na světě. Může to být třeba automobilový bestsellery.
1: Kosmetika.
0: Hudební bestseller, to může být. No prostě, kdo ví něco o prodejích různých věcí v různých segmentech, tak má šanci dneska vyhrát. Za chvilku, 15.30, startuje kvíz Vyklepni zástěru na Evropě 2.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa Via.
6: I can do this with my eyes.
7: Europa Via.
8: Soutěžte s vaší...
9: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
10: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září. A hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
13: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
15: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
16: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
18: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
19: pak hrnky, flašky, kufříky,
18: vyměním za kuponky,
19: škola volá,
9: ale zábava.
6: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Love Island je zpátky.
8: A tentokrát?
7: Plný svodů a zakázaného ovoce.
8: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
7: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
19: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
20: Jedna noc, která všechno změnila.
19: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
20: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
21: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
22: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Evropa 2. Vyklepni zástěru.
1: Odpolední show pokračuje kvízem Vyklepni zástěru. Máme start kvízu za 2 minuty. Kdo se chce přihlásit, teďka už aktuálně běží takzvaná čekací místnost, to znamená, že kdo se přihlásil, už tam čeká. Kdo ne, má ty zmiňované 2 minuty na to, aby vyplnil svůj nickname neboli přezdívku a prostě je ve hře.
2: Je to vlastně v letošním školním roce poprvé, kdy tě bude někdo vyklepávat. Veď už ještě nikdo dlouho nevyklepnul.
1: Je to premiéra vyklepávací tohleto. A doufejme, že to nebude nějaká úplně potupná premiéra.
2: Nervózní?
1: Jsem z toho nervózní. Po dlouhé době opět budu muset oprášit něco, co je v hlavě. 2 měsíce jsem nepoužíval v podstatě vědomosti.
2: Ježišmarja, to bude vypadat.
1: Vem si to, že prostě jako komunikuju se synem posunkama, že jo?
2: No, tak jako Tomáši nároky budou jako vysoké. Teď vysoké.
1: A naštěstí, vy jste si ještě nezvykli na kvíz, který dlouho chyběl, protože je vás pouze 350 aktuálně online hráčů, ale vlastně to rychle navyšuje, takže ještě 1:10. Já si myslím, že tu 500-600 překonáme. Je to trochu méně, než obvykle bývá. To bývá něco kolem 700-1000.
2: Prosím tě, pojď oprášit pravidla.
1: Jo, pravidla.
2: Já už nevím.
1: Káťa totiž bude číst otázky a odpovědi pro ty z vás, kteří by si chtěli zahrát, ale nemohou přímo na počítači nebo tabletu nebo telefonu. Takže ty budeš číst otázky a odpovědi. Čeká nás 10 soutěžních otázek. Mm-hmm. U každý z nich jsou 3 možnosti odpovědi a jedna z nich je správná pouze.
2: Ale záleží taky na rychlosti.
1: Ano, záleží na rychlosti, přesně tak, Káťo. Protože čím rychleji odpovíte, tím víc bodů získáváte. Když čekáte, tak vaše bodové skóre neustále klesá níže, až k nule samotné, pochopitelně.
2: Tak pamatuju si to správně.
1: Výborně. Tak máme před sebou 30 posledních sekund čekací místnosti a pak startujeme kvíz. Znovu zopakuji téma bestsellery. Hmm. Bestsellery, světové bestsellery.
2: Netýká se to tedy pouze knih.
1: To samozřejmě nemělo by. Uvidíme, co si naše tvůrci připravili na nás.
2: Vzhledem k tomu, že já velice ráda něco kupuju, tak si myslím, že bych mohla obstát.
1: No tak schválně. Jsi nákupčí typ teda, Káťo.
2: Ano, ano, je to tak.
1: Výborně. Tak
2: hlavně po 15.
1: Pozdravujeme tvého manžela. A startujeme za 3, 2, 1, 500 z vás hraje aktuálně Vyklepni zástěru. Pojďme na to. První v tomto roce.
2: Pojďme na to. Který film je podle celosvětových tržeb nejvýdělečnějším filmem všech dob? Za A Titanic, za B Avengers a za C Avatar.
1: Tady je otázka. Tady je otázka, jestli jsem se nenachytal, protože to je nejvýdělečnější. To znamená, že ta cena, která za to byla utracená, se odečítá. Jo? Já jsem dal Avatar teda.
2: Fakt jo.
1: Ale... je to tak?
2: Tyjo, tak vidíš to tak. Start dobrý, protože start dobrý. Avatar je správná odpověď a 268 z vás to vědělo.
1: Ano, ano. 100 a 100 se rozdělilo mezi Titanic a Avengers, ale dobrý.
2: Já jsem dala Titanica, jdu ke dnu.
1: Jo, dneška, první ledovec, narážíš. 125. místo, byl jsem pomalý.
2: Druhá otázka. Která kniha je prvním dílem série o Harrym Potterovi? Za A Harry Potter a tajemná komnata, za B Harry Potter a kámen mudrců, za C Harry Potter a vězeň z Azkabanu.
1: Ale sakra.
2: Jak sakra? Tady to je záchytná otázka,
1: fakt
2: ne?
1: Jo.
2: No.
1: Já jsem teda dával, je to Ačko nebo Bčko?
2: Bčko.
1: Já jsem dával Bčko.
2: Kámen mudrců.
1: Já jsem dával B.
2: Jo, to je no správně. Tak dobrý. 412 lidí.
1: Ale já jsem strašidlo přemýšlel. Já se omlouvám, já se přiznám, že ty díly, jak jdou po sobě moc, jako... klesnul jsem o 80 míst přes správnou odpověď.
2: Ježiš, Maria, taková záchytná otázka.
1: Prostě ty si nedala ty na začátku.
2: Trojka. Které album je považováno za nejprodávanější hudební album všech dob? Za A Thriller Michael Jackson, za B Back in Black, AC/DC a za C The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. No, tak teď mluv
1: to. To bude Ačko jak vyšitý. Thriller to musí být, protože to tak bylo vždycky. Tak to musí být pořád, ne?
2: Je to tak.
1: No.
2: Ačko, kdo dal? Ačko, tak. Thriller, Michael Jackson.
1: Skoro všichni samozřejmě.
2: Skoro všichni.
1: Třetí správná odpověď, ale podle mě zase klesnu o trošičku. Ne, stoupnu, dobrý, to dobré.
2: Stoupáš.
1: Stoupám vzhůru na 150. místo.
2: Vzhůru
1: k výškám. První je Jenda.
2: Čtvrtá otázka. Kdo naspíval českou píseň s názvem Bestseller? Za A Ben Kristoval, za B Adam Mišík a za C Sebastian.
1: My tady máme i nějakou fotografii k tomu kvízu, ale já nevím, kdo to je. A já si myslím, že to je Sebastian, této píseň.
2: Fakt, jo.
1: Nebo Adam Mišík.
2: Znáš? To je nějaký pán, který má mikrofon a nechá se...
1: Je to Sebík.
2: Je to Sebastian.
1: Je to Sebík.
2: Seba.
1: Je to Seba. Já jsem to poznal podle toho, podle té písničky, ne podle té fotografie, která není naprosto průkazná. Tam je nějaký pán.
2: Možná, to byla nějaká ilustrační.
1: To byla ilustračka, si myslím. To byla ilustračka. 60. místo pro Tomáše. Eliška první. nebo takhle, Eliška první, promiňte. Jsou tam asi 4 Ačka.
2: A my jsme v polovině dnešního kvízu a následující otázka zní, který román George Orwella se odehrává ve společnosti ovládané Velkým bratrem? Za A farma zvířat, za B 1984, za C barmské dny.
1: No tak já jsem se překlep, je to 1984, že jo, 100%, no.
2: Fakt jo, no. To je ročník mého muže. 1984.
1: Ale já jsem ukliknul se cestou k Bčku, jsem už zmáškl ten
2: myšičku. Ale nevím, jestli
1: to máš. Ne, tak když jsem to říkal, že to prostě bylo 1984, no to je jasný, že jo. 100 míst dolů, 164. místo pro Tomáše. Eliška, stále první.
2: Ty Eliška, vidíš, to tam hodně nakupuje. Který film získal v roce 1998 Oscara za nejlepší film a zároveň se stal obrovským světovým bestsellerem mezi filmy? Za A Titanic, za B Gladiátor a za C Pulp Fiction.
1: 1998. Dával jsem Titanic tentokrát. A může to být ještě Gladiátor.
2: Ale je to
1: ne,
2: Titanic.
1: Titanic. Výborně. Titanic. Dával jsem Titanic, říkal jsem si 98, to bude Titanic, jak vyšitej. Ale viděli jste zase skoro všichni. Gladiátor vás taky nalákal, ovšem pozor. Taky. Naštěstí pro mě stoupám lehce vzhůru. 119. místo, Eliška a stále první, ale už to nebudu opakovat.
2: Ale je to pořád vtipný.
1: Pořád je to vtipný, vtipný, jo, pořád
2: mě to baví.
1: Se směju.
2: Sedmá otázka. Která kapela vydala legendární album The Wall? Za A Queen, za B Pink Floyd a za C The Rolling Stones.
1: Tak pro starší ročníky to je to velmi záchytná a jednoduchá otázka. Pro mladší ročníky, který se věnou hudbě taky, a pro ostatní to je těžký.
2: V tom případě já jsem mladší ročník.
1: Je to B.
2: Ale když nevíš, dej B, ano. Tady se strategie vyplácí.
1: Ale opravdu, hele, spousta mladších ročníků nás poslouchá, je protože dávali Rolling Stones. Takže naštěstí já se budu posouvat asi výrazně. Na místo 75 Pedro je první v tuto chvíli. Pedro.
2: Kde je Eliška?
1: Eliška zmizela.
2: Zmizela. Pojďme na otázku číslo 8. Džíny byly původně za A módou pro mladou americkou smetánku, za B uniformou pro námořníky a za C odolným pracovním oblečením pro dělníky a horníky.
1: Tak to je asi, to víme. To je asi jednoduchá otázka.
2: To my víme.
1: Původ džínu zná asi každý a proto dává každý variantu C bez zesporu.
2: Je to tak.
1: To asi. To nebylo těžké. Ano, i podle vašich výsledků.
2: Odolným pracovním oblečením pro dělníky a horníky.
1: Ano, ano. Všichni jste v podstatě odpověděli správně až na 47 z vás, víceméně. Lehce jsem se posunul na 65. místo. Maggie první v tuto chvíli. Pedro padá na druhé místo, pomalejší lehce.
2: Devátá otázka, tady předposlední, je následující. Kdo je autorkou bestselleru Žitkovské bohyně? Za A Alena Mornštajnová, za B Kateřina Tučková a za C Petra Soukupová.
1: Řeknu vám jedno tajemství tady u té otázky. Neznám ani jednu z těch autorek.
2: Já vím, že Alena Mornštajnová má X bestsellerů, takže jsem zkusila jí, ale dával, špatně.
1: Já jsem dával taky Ačko, protože mi něco říkalo, ale no, je to Bčko Kateřina Tučková. Tak dobrý. Takže se omluvám všem třem ženám, dámám, bohužel omluvám se, neznám současné autorky, evidentně.
2: No, tak snad si polepšíš.
1: Já znám autorky bezpečně mrtvé, teda pouze, od maturity ještě. Jo.
2: Tak pojďme na poslední otázku, která zní, který muž je spojován s patentem na první elektrickou pračku z počátku 20. století? Za A. Ellie Whitney, za B. James Watt a za C. Alva J. Fisher.
1: Tak to nevím. Něco mi říkalo, něco mi říkalo, že to je pan Whitney, ale nevím proč, tak jsem dával Ačko, ale jinak opravdu netuším. A je to Cčko, takže mi to řeklo špatně ještě navíc. Bohužel, tři chyby, místo, čekám na to, až se mi to zobrazí. Místo Cčko pro Tomáše v prvním kvízu je 157.
2: A dobrý.
1: A první místo je
2: To bylo, to možná ta Eliška, ale...
1: Akorát spasná to Elisk. Tak blahopřejeme a my se těšíme zase příští týden ve středu. 157. místo na začátek není tak hrozný, no. Blbý je, že bylo 500 hráčů teda.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Europa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabien. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
4: Kojo.
3: Není zač.
2: Máme.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
4: Kojo.
3: Není zač.
5: Máme.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
12: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
14: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
15: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letně. Ne. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem CZ. Sparta. Tečka.
0: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2, za vámi, školáci, je druhý školní den a mě napadlo, že matka neokomentovala ten první, který byl včera. Tak schválně jí to připomenu, třeba má pro nás nějaký speciální pedagogický poznatek, jakožto zaměstnankyně školní dílny. Tak já vytáčím, jdeme na to.
2: Ano, Tomáško.
1: Nazdar, mámo.
2: Čau.
1: Tak co, středa, všechno dobré. Mimochodem, zapomněla jsi včera, že byl první školní den? Ty jsi to vůbec nějak neokomentovala?
2: Hele, ani mě to nepřipomíná, já jsem stykla, hele, teď jsem zrovna říkala, musím ti to vypovědět všechno, on je druhý školní den a já jsem hned naštvaná, hele, že bych s tím nejradši flákla. Já jsem se pohádala se školníkem, to je takovej vůl, že si to, že a takhle.
1: Jasně, a to, o co šlo? No.
2: Je drzej, prosím tě, jemu nevím kolik a bude si vyskakovat, potom zaspal, školu pozdě odevřel a já jsem říkal, hele, víš co, mě to nezajímá, já se s ním stekat nebudu, já dojdu za tímhle s tím, za ředitelkou, ať si to s ním vyřídí. Já se totiž nebudu hádit s někým, kdo měl dávno zůstat v kondomu.
1: Hele, matko, mně se zdá, druhý školní den a vlastně tvoje naštvání nejvyšší, to už bude ke konci roku jenom klesat, ne? To je vlastně dobrý. Ty se naštveš hned první, druhý den a pak už se uklidňuješ pozvolna, ne?
2: No, kežby, hele, kežby. Já nevím, co mě prostě ještě se mě přimotá do cesty, to ti povím zítra.
1: No, to kdyby viděl Komenský tohleto, viď?
2: No, a co ty?
1: Já dobrý, perfektní, opravdu, no.
2: Jo, no, dobře, tak čau.
1: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Značka Parkside.
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
3: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Paráram, pam pam.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
6: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
7: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
6: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
7: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
6: pozorování
7: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
6: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
7: Od 11. do 13. září.
6: A vstup je zdarma.
7: Více informací na praha.eu.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká

0: Správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juraj.talk.
1: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
2: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Káťa Podrazka připravená, protože jsou zprávy tady na 16. hodinu na Evropě 2, jako vždycky na celou hodinu. Tak pojďme na to.
2: Hezké odpoledne. Česko dosud v historii měření nezažilo tolik tropických nocí jako letos a na tak velké části území. Letošní extrémně vysoké letní teploty, které často přesahovaly 35 stupňů Celsia, způsobily, že teplota v noci poté mnohdy přesahovala 20 stupňů. Češi průměrně utratí za dovolenou něco málo přes 55 tisíc korun, což je nejméně ze střední Evropy. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Nejvíce za dovolenou zaplatí Maďaři, a to o 23 tisíc korun více než Češi. U všech středoevropanů jsou nejoblíbenější destinace Turecko, Egypt a Řecko. A teď už Zuzka.
3: Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy zhruba za 500 milionů korun dosáhla svého nejvyššího bodu. Díky skleněné fasádě dostává budova finální podobu a začínají v ní vnitřní kompletační práce. Stavba má být hotova v první polovině roku 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S kolonou aktuálně počítejte na D1 z Brna do Prahy. Na kilometru 171 dojedete do kolony, na kilometru 163 totiž schořel kamion. No a dlouhá kolona kamionů popojíždí na příjezdu do Brna z Prahy, popojíždí až do omezení u D2.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska večer a v noci bude zataženo, od severozápadu ojediněle s přeháňkami. Zítra bude ráno polojasno, přes den většinou oblačno, na severu se pak objeví přeháňky. No a zítřejší teploty nám vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje Tomáš Zástěra.
1: A my se opět podíváme, k čemu se vrací Gen Z, neboli generace Z, takový návrat, tak schválně. Typujte, co to může být.

0: S vámi je Evropa 2 odpolední show. Říkal jsem, že máme opět pohled na Gen Z, tedy generaci Z. Pokud nás právě vy v tomto věku posloucháte, jste Gen Z, tak blahopřeju vám, závidím vám, že jste tak mladí. A vlastně vám závidím, že máte neustále nějaký novinky a vracíte se k něčemu, co pro nás bylo naprosto standardní. To je vlastně hezký, jo. Tak jsme nedávno řešili, že se vracíte jako Gen Z zpátky k drátovým sluchátkám, což je vlastně super, jako já jsem to zažil celý dětství a najednou to zase móda a trend. Škoda, že jsem si je neschoval. Každopádně teďka tady čtu další trend, který se vrací zpátky do módy, a to je takzvaný slow messaging, neboli pomalé posílání zpráv. My jsme to brali jako standard, že se posílá prostě pohled nebo dopis z tábora dětského. Vlastně to fungovalo tak, že člověk přijel na tábor, bylo mu smutno, napsal domů, dopis přišel domů za 3 dny, rodiče odpověděli, poslali to zpátky a než jste odjížděli, tak jste dostali dopis zpátky, že už to uteče. Bylo vlastně dobrý, jo. A teďka se to vrací, ta doba toho slow messagingu, totiž existují aplikace, které nahrazují poštovní holuby. A normálně Gen Z si posílá zprávy tak, že si vybere zvíře, poštovního holuba nebo třeba poštovního pejska. Je to virtuální zvíře a to doručuje tu zprávu po celém světě, kam ji vlastně posílá. A čím si vyberete pomalejší zvíře, tím ta zpráva dojde pomalej. Takže si můžete vybrat třeba poštovní želvu v té aplikaci normálně. Napíšete zprávu, třeba SMSku jakoby, a pošlete ji přes normálně zprávovou želvu jako poštovní. A ona jde třeba, já nevím, plácnu do Ameriky. A jak dlouho by ta želva to asi šla, si představte, tak dlouho tam jde ta zpráva, opravdu reálně. Jo. Takže doba pomalých zpráv je opět tady a pojďme všichni zpomalit a užít si to. Teď nikam nechvátáme. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Love Island je zpátky.
21: A tentokrát?
20: Plný svodů a zakázaného ovoce.
21: Ale
0: ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
20: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Odpolední show Evropa 2 a hmyzem roku je, přátelé, kudlanka. Kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická zvolila tento hmyz z několika důvodů. Chce upozornit na rychlé šíření tohoto dravého druhu, ale i na to, jak je tento druh výjimečný a rozmanitý. No. Takže kudlanka je hmyz roku. Oni se objevují i u nás už docela dlouho, to je jasný. Já jsem si tedy hledal na AI, vlastně v čem jsou zajímaví, proč je ta společnost entomologická zvolila. A skutečně teda to je super stroj, ta kudlanka, jo. Otočná hlava je jediným druhem hmyzu, který dokáže otočit hlavu až o 180 stupňů a kouká přímo za sebe. Otočí hlavu úplně dozadu. Má 3D vidění, má jenom jedno ucho, ale fakt jako hbitý teda. Rychlost blesku v útoku 30 milisekund trvá, než chytne mouchu těma nohama, těma pařátama. A potom ten legendární sexuální kanibalismus, že jo? Že vlastně ta samička sní potom milování, potom rozmnožení sní toho samce, což vlastně možná zaujalo ty vědce vůbec nejvíc, že to takhle prostě funguje. No, já jsem viděl takový kreslený vtip, kde leží dvě kudlanky v posteli a ta jedna říká: tak a teďka mě sežereš, viď? A ona říká: ale kdo říká, že jsem žena? To dělá jenom ženský.
1: Novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
5: nebudeš štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
5: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
5: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
5: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
5: Na maximum.
1: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak co si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
0: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady osamocen s Káťou Podraskou a zajímalo by mě, Káťo...
1: Tomáši, co zas?
0: No tak zajímalo by mě to, co zajímá asi každého muže. Co tvoje děti chtějí dělat jako povolání do budoucna? Už jste se o tom bavili?
1: Počkej, to zajímá každého muže.
0: Ne, to jsem řekl jen tak, aby to znělo jako, že to bude něco jiného, a pak jsem řekl tohle, víš, to byla taková jako srandička.
1: Jo.
0: Nepochopená, evidentně.
1: Nepochopená. Na co se ptala, že co chtějí dělat děti?
0: Ty jsi to nějak zjistila už, nebo zjišťovala, nebo jste se o tom bavili?
1: No, tak maminka chce být moderátorka.
0: Chce být moderátorka.
1: Jako maminka. A syn chce být fotbalový trenér jako táta.
0: Fakt jo, fakt.
1: No jo.
0: Já jsem se bavil s Eliotem starším taky, mladý ten ještě mi to neřekne, že jo, ale starší říkal, že ještě neví vůbec. Víš, že taková ta beznadě, já vůbec nevím, co budu chtít dělat. A říkám to, buď v klidu, já to nevím do teďka, víceméně, nebo jsem to nevěděl dlouho. Takže tady mám test toho, jedna studie to ukazuje, jak se pozná, na co má vaše dítě nadání a co pravděpodobně bude v budoucnu dělat. To je zajímavý.
1: Jak se to pozná?
0: No právě, tak pozor. Je to takzvaný test nudy. Znamená to, je to 28 letá studie, 28 let dělali ten test, jakoby zkoušeli to na hodně dětech a vlastně to vycházelo. Je to tak, že když dítě nekontrolujete, po čem první sáhne, jak se nudí, tak to bude jeho povolání nebo zaměření. To znamená, hele, tady píšou, jsou takový jednoduchý kategorie. Stavitel, takže začne stavět z kostek, z lega, z něčeho. Jo. Pravděpodobně inženýr, konstruktor a tak dále, to je jasný, že jo, to je na snadě. Vypravěč, to znamená, že třeba si hraje a vypráví si k tomu různý příběhy. Takže to tady píšou, že může být v budoucnosti třeba psycholog, spisovatel, herec, filmář, kreativní ředitel, marketingový strateg, jakoby, jo. Takže když jsou hodně kreativní, vymyšlí si příběhy, tak bude tohle. Potom je pozorovatel. To je hodně vzácný, že přemýšlí, že čumí jako do blba vlastně to dítě, třeba z okna a nic nedělá. Jenom se nudí opravdu.
1: Aha.
0: Že to bývají fakt myslitelé, kreativní lidi, kteří potom vymýšlejí třeba různý strategie firmám a tak dále. Jo. A potom jsou teda ten, kdo se nudí sportem, jakože se hýbe, běhá, prostě skáče po sedačkách a tak dále. To budou sportovci, tady píšou.
1: Tak gynekologové nebo... se poznají jak?
0: Gynekologové?
1: Po čem šáhnou?
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Jako nikdy předtím, od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 16 hodin pryč, 17. přichází právě teď. Káťa Podraská a zprávy na Evropě 2. Hezké odpoledne všem.
2: Krásné odpoledne. Praha plánuje další trasu metra. Linka E má propojit stávající trasy mimo centrum metropole. Na rozdíl od ostatních linek, které vedou přes centrum, má Ečko fungovat jako okruh. Praha se projektem zabývá ještě před dokončením výstavby linky D. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Rezort kvůli tomu dokončuje novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. A teď už Zuzka.
3: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981, jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D5 na trase Rozvadov Praha na kilometru 94 leží nebezpečný předmět a v místě se prudce vybočuje, tak opatrně. No a pozor taky, na D8 na 37. kilometru ve směru od německých hranic stojí tady porouchané auto.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes večer a v noci bude zataženo, od severozápadu ojediněle s přeháňkami, zítra bude ráno polojasno, přes den většinou oblačno, na severu se pak objeví přeháňky, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Mám tu dvě témata, mezi kterými se rozhoduji a potom mě napadlo teďka aktuálně třetí. Takže to je dilema, co budeme dělat. No, za chvilku se dozvíte, jak to dopadlo. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máme tu opět trochu lehtivé téma. Zařazuji ho už po druhé v tomto týdnu. Se omlouvám všem rodičům, kteří jdou z kroužků zrovna třeba. Každopádně zas tak lehtivý to taky není, takže nebojte se, nemusíte zalévat dětem uši voskem, je to v pořádku. A tady píšou, že nemilovat se minimálně pětkrát za týden, už samo o sobě zábavné, nemilovat se pětkrát za týden může způsobit mentální poruchy. Prokazatelně. Tak já nevím, buď to bych jako zlepšil sexuologii, anebo případně potom teda psychiatry, protože jedno z toho musíme prostě nějak podpořit, nedá se nic dělat.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jakoby dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
13: Zpátky k muzice.

0: Mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2, za vámi, školáci, je druhý školní den a mě napadlo, že matka neokomentovala ten první, který byl včera. Tak schválně jí to připomenu, třeba má pro nás nějaký speciální pedagogický poznatek, jakožto zaměstnankyně školní dílny. Tak já vytáčím, jdeme na to.
2: Ano, Tomáško.
1: Nazdar, mámo.
2: Čau.
1: Tak co, středa, všechno dobré. Mimochodem, zapomněla jsi včera, že byl první školní den? Ty jsi to vůbec nějak neokomentovala?
2: Hele, ani mě to nepřipomíná, já jsem stykla, hele, teď jsem zrovna říkala, musím ti to vypovědět všechno, on je druhý školní den a já jsem hned naštvaná, hele, že bych s tím nejradši flákla. Já jsem se pohádala se školníkem, to je takovej vůl, že si to, že a takhle.
1: Jasně, a o co šlo? No.
2: Je drzej, prosím tě, jemu nevím kolik a bude si vyskakovat, potom zaspal, školu pozdě odevřel a já jsem říkal, hele, víš co, mě to nezajímá, já se s ním stekat nebudu, já dojdu za tímhle s tím, za ředitelkou, ať si to s ním vyřídějí, já se totiž nebudu hádit s někým, kdo měl dávno zůstat v kondomu.
1: Hele, matko, mně se zdá, druhý školní den a vlastně tvoje naštvání nejvyšší, to už bude ke konci roku jenom klesat, ne? To je vlastně dobrý. Ty se naštveš hned první, druhý den a pak už se uklidňuješ pozvolna, ne?
2: No, kežby, hele, kežby. Já nevím, co mě prostě ještě se mě přimotá do cesty, to ti povím zítra.
1: No, to kdyby viděl Komenský tohleto, viď?
2: No, a co ty?
1: Já dobrý, perfektní, opravdu, no.
2: Jo, no, dobře, tak čau.
1: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
5: Necítím se psychicky dobře.
6: Já už to nezvládám.
7: Potřebuju poradit.
8: Nejste na to sami.
9: Dny pražské pomoci a péče.
8: Veletrh sociálních služeb.
9: Duševní zdraví.
8: Rodinné poradenství.
9: Služby pro seniory i pečující.
8: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
9: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
8: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
9: Více na praha.eu.

0: Posloucháte odpolední show Evropu 2, taky už Ondru a Petra, kteří přicházejí, aby si převzali slovo a roztočili večer na maximum. Ahoj kluci.
1: Ahoj Tome, čus.
0: Čověče,
1: ahoj Kačí.
0: My tady máme neustále souboj s těma mikrofonama. Ty máš jedničku, to je v pořádku všechno, ano.
1: Já tak. Mám recept, jak se toho souboje s mikrofony zbavit.
0: Já už jsem na to přišel taky, zapínat všechno.
1: Zapni všechno.
0: Tady máme, abych vám to upřesnil, máme tady 4 mikrofony různé, vlastně, ano, 4, 5, 5 s tím mým.
1: Já si vezmu tenhle a budu mluvit ve stereu.
0: Ano, a tím pádem my neustále řešíme, který se zapíná, a který se nezapínají a musíme zapínat všechny. A ty tam nejsi.
1: Ondro tam. Hele, Ondro,
0: jak je to možný?
2: Přesto já nejsem.
0: Počkej, ale.
3: Ale
0: je tam.
2: Ale
0: kamaráde. Ale počkej, svítí to. Já to mám zapnutý, ale normálně nemluvíš.
2: Resetuj to.
0: Kámo, ty.
1: Počkej, já Ondrovi posílám ten, hele, ne, ty kovbojka pro ty
0: druhý. Ten druhý. Ty ten
3: světla svítí, si radši stírají, ale Ondra není ale slyšet.
0: Je zapnutý, ale přitom.
4: Mám jiný mikrofon.
3: Ježíš, to je za zvostuda.
0: To je zvostuda.
4: A přitom jsem chtěl říct, je to jednoduchý. Tady ten má na sobě jedničku, druhý mikrofon má dvojku, třetí trojku, čtvrtý čtyřku.
0: Tak já jsem ale zapnul jedničku, ale on nefunguje.
3: Je začátek září, tak
4: přesně. To se rozjíždí, nová sezóna,
0: začínáme.
4: Zapojíme káble, to bude dobrý.
0: Technici měli taky prázdniny, co?
3: No,
0: no všechno.
1: Už mají dlouho, ale.
0: Tak kluci, čau.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: Přesně 6 hodin posloucháte středeční Evropu 2, za chvilku zprávy a Katka.
1: Sponzor časomíry je Tipcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Tipcars.com.
0: Jaké bude počasí? Jestli někde stojí kolona, nebo je někde bouračka, uzavírka a hlavně to nejnovější ze světa i z domova, to ví Katka Podraská na Evropě 2.
2: Je to tak, krásné odpoledne. Požár modelu letadla dnes likvidovali hasiči v Praze, kde se bezpilotní stroj vymkl kontrole a zřítil se mezi domy v Lahovicích. Incident se obešel bez zranění. Podle policie se jednalo o zhruba 4-metrové letadlo řízené vysílačkou. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. V hlavní soutěžní kategorii Benátská přehlídka uvede 21 filmů. Další desítky snímků pak budou mít premiéru v jiných sekcích. A teď už Zuzka.
3: Začala oprava pražské barokní invalidovny. Jde dosud o největší investici Národního památkového ústavu. Na volném pozemku v jižní části u historické části památky vybudují stavbaři dvě přístavby pro pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené invalidovny poprvé podívat v roce 2030. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Hráči Zbrojovky Brno v těchto chvílích nastoupili na domácím hřišti proti Hradci Králové. O 2 hodiny později má výkop zápas mezi pražskými Bohemians a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
0: Má Brňák, Patriot, Ondra Urban nějaký komentář k tomu, že hraje Zbrojovka?
4: Zbrojovka, do toho! To je jediný, co můžu říct.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pojďme se podívat na silnice. Nehodu dvou osobních aut hlásí aktuálně D46 na 15. kilometru na trase Vyškov-Olomouc, tak opatrně. No a jdeme opět do Brna, protože v Brně v Olomoucké ulici, tak tady došlo k nehodě a brzdí tady provoz.
0: No to jeli na Zbrojovku.
4: Zbrojovka, do toho!
5: Tak si představte, že pro vás máme...
1: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2,
2: jak je venku? V Brně bude zítra 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Zbrojovka, do toho!
2: Dnes večer a v noci bude zataženo od severozápadu ojediněle s přeháňkami. Zítra bude ráno polojasno, přes den většinou oblačno, na severu se objeví přeháňky, no a zítřejší teploty budou stejné jako v Brně. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Večer na maximum s Ondrou a Petrem.
0: Děkujeme, Kači, ahoj. Teda tak, Zbrojovkou jsme začali, jak budeme pokračovat, kdo ví?
4: Celý 2 hodiny budeme řvát Zbrojovka do toho!
0: To je program, který já bych si naladil.
4: A to nejsi z Brna.
0: OK, tak ještě máš 3 vteřiny, tak pojď ještě.
4: Zbrojovka do toho.

0: 6 hodin a 7 minut čas, kdy startujeme večer na Maximum Evropy 2.
1: Svátek má dneska Adéla. Přejeme Adélkám jenom to nejlepší.
0: Jestli pak už Adéla večeřela.
1: No jasně. Ne, pojďme popřát té, která nám je úplně nejblíž. Tobě myslím si ještě o krůček blíž.
0: Adéla Gondíková?
1: No jasně.
0: No jo. No.
1: Poslouchá. Jo, navíc Adéla Gondíková je Evropa 2.
0: No jistě.
1: Ona tady vysílala ráno před Leošem.
0: Jedna z prvních moderátorek ranní show Evropy 2.
1: Bláho, super. Takže Adélkám obecně, té Gondíkové, taky jenom to nejlepší.
0: Vy taky můžete gratulovat komukoli, a to na telefonním čísle 257-400-888, protože až do 8 hrajeme na přání.
1: Tak je potřeba říct, pořád je potřeba to opakovat, protože nabíráme nové a nové uši, že ve 3/4 chystáme song za trest. To je taková rádiová terapeutická chvilka. Jestli vás někdo někde naštval, vytočil, něco vás trápí, zavoláte do rádia, zavoláte do Evropy 2 a normálně mu to vysmáhnete do éteru.
0: A nebude chybět ani Petr Švancara. Jeho rubrika Žádný švanci už za chvilku na Evropě 2.

0: i Švanci. Na Evropě 2.
1: Tady je Evropa 2, večer na maximum a taky Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Jak jste na tom s atrakcemi, kolotoče, centrifugy?
2: Miluju. Autíčka, řetízky, bacha. A já vždycky si beru flintu a střílím do té růže.
3: Střelnice.
2: Střelnica. A už můžu, jsou tak dlouhé, že se nakloním fakt jako 5 cm před to, abych to trefil.
3: Vlastně.
2: Jo? A miluju ty autíčka, jezdit v tom, akorát mě vadí, když do mě někdo úmyslně naráží.
3: Jenom řekni mi, kolik teďka stojí autíčko, od toho se odrazíme. Autodrom.
2: Já si myslím, že stovku.
3: Už pade. No takže tam něco necháš.
2: Jo, já myslím, že stovku.
3: Zajezdit.
2: Aha. No jasně.
3: Ale jde o to, že tohle je 2 roky stará věc, která se udála v Oregonu a teď se teprve rozuzlila. Představte si takový to rameno, na který si sedneš a teď se to s tebou různě točí a ty visíš hlavou dolů. Ano. Různě se to tam s tebou kvrdlá. No a tam se to porouchalo a oni 25 minut viseli hlavou dolů v 15 metrech nad zemí. No, teď došlo k rozuzlení, oni dali ty kolotoče k soudu, Amerika. A každý, kdo na tom kolotoči byl a bylo tam 28 lidí, dostalo 6 milionů 300 tisíc korun přepočtu.
2: Kde to bylo, herem? Dělej, pošli mě to, vole.

0: čtvrt na sedm, večer na maximum na Evropě 2. A teď vy, to znamená kompletní složení.
1: 257-400-888, dneska poprvé můžete vybírat songy na přání.
0: Evropa 2, halo, kdo tam? Halo, mluví s námi někdo? Halo? A je, zase možná potřeba provést takový ten brutální restart, i když,
1: ne, halo? To.
0: Je tam
2: no,
0: někdo?
2: Čau.
0: No, výborně, kdo tam? Tady ne, Petr Ondra, čau, Evropa 2.
2: Taky Petr.
0: Ahoj Petře, tak vítej na Evropě 2, čím ti uděláme no, radost?
2: Vítá. Hele, pustám něco z Linkinu.
0: Dobře.
1: A z nových Linkinů se zpěvačkou Emily nebo?
2: Ne, starý.
1: Chester, dobře, dáme ještě Chestera. A pro koho budou Linkini? Tak.
2: Hele, pošli to pro všechny řidiči, který moment, řidiče, sorry, pro všechny řidiče, který jsou momentálně na cestách.
1: To si i ty evidentně.
2: Ještě chvíli, ono.
1: Ok, tak ať dobře dorazíš.
0: Ještě chvíli, pochopili jsme, že brázdíš tak, moravské říkáš. Silnice.
2: Tak určitě.
0: A ještě navíc hraješ fotbal, podle toho, jak odpovídáš.
2: Počkej, já a fotbal, jo. Ne, to je velký omyl.
0: Fakt? No ne.
2: Ne, já mám jenom blbý keci.
0: Je takhle, ne, že na otázku, jestli brázdíš moravské silnice, odpovídáš, tak,
2: tak
0: určitě.
2: Ale to může být aj z hokeje.
1: Je jo? To tak, je to tak.
2: No jasný.
0: No tak určitě.
1: Tak přejeme hezký večer, měj se, čau.
0: Ahoj, čágo.
2: Čau.
3: Večer na maximum.

0: Hezký středeční večer vám přeje Evropa 2.
1: Teď jsem tady ještě počítal jednu zajímavou věc. Věřím, že se k tomu dostaneme, ale na tu myšlenku mě přivedla jedna dánská restaurace, která dělá něco, co podle mě není objevný, ale tady se o tom píše, tak to pojďme zmínit. Je to takový ten koncept all you can eat. Ano. Přijdeš, zaplatíš a pak prostě jíš.
0: To mám rád.
1: Super. No a jsi ten typ, který si to tam naloží, pak už nemůže a odchází a na talíři je 5 kilo masa, hranolky, knedlíky, omáčka.
0: Většinou něco zbyde, jo, ale není to 5 kilo masa nebo hranolky, je to prostě trošinku.
1: No, oni to totiž...
0: Já jsem takovej... Šetrnej.
1: Střídme je jedlí.
0: Tak.
1: Já taky to mám takhle rád. Viděl jsem to na dovolený, jo.
0: Nemám rád plýtvání jídlem prostě.
1: Obecně, jasně. No ale třeba na dovolený, teďka jak jsme byli, tam si to lidi nandavali. 5:30. Už to vlastně samo o sobě potom nebylo k jídlu, když smícháš hranolky a zmrzlinu, je to takový jako zvláštní. A spousta toho zůstávala. No a právě tady v té dánské restauraci udělali to, že když si nandáš víc masa a nesníš ho, tak ti naúčtujou nějaký poplatek navíc jako pokutu.
0: Ano.
1: Super.
0: Aha.
1: No a já jsem si tady vyjel statistiku, kolik se u nás vyhodí masa.
0: Aha.
1: Je to spíš na zamyšlení, jo?
0: A bavíme se o restauracích nebo o domácnostech?
1: Je to obecně o domácnostech.
0: Domácnost.
1: Celkově je to za rok 16 500 tun masa. 16 500 tun masa. A teď pojďme o tom mase, nemluvit jako o mase, ale jako o něčem, co bylo živý, muselo umřít a my to potom vyhodíme. Rozumíš mi, kam mířím?
0: No, rozumím.
1: Mám to tady i přepočítaný, jo. Zhruba jsme zabili 183 tisíc prasat, navařili jsme to a pak jsme to vyhodili. 183 tisíc prasat. 66 tisíc krav. 66 tisíc krav a asi 10 milionů kuřat. A to jsme všechno vzali a vyhodili. Nazdar. Tak jenom tohle jsem chtěl, aby zaznělo, když zase budeme plejtvat.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.
4: Šunkotéka začíná.
3: Ty krásno.
4: O svačině to roztočíš.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
8: Zpátky k muzice.

0: Miles Smith, Evropa 2, večer na maximum a ještě než bude půl sedmé, tak si dáme váš hudební diktát.
1: Jsme znovu nachystaní na našem telefonu 257 400 888. Nadiktujte, co chcete.
0: Haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, přejeme. Kdo tam?
2: Tady Izabelka.
0: Je Bela Izabelka, to je ale krásný jméno.
1: Čau, Izzy, tak se jmenuje i Petrova dcera, víš totiž. Tak Izzy, co ti zahrajem?
2: Prosím, pro moji nejlepší kamarádku Aničku, něco od Stray Cats.
1: Ok, ok, určitě něco najdeme. A s Aničkou chodíte do třídy, do školy?
2: Ne, ona je totiž v sedmičce a já jsem v osmičce.
1: Ok, ale ani stejná škola jako jiný patro třeba?
2: Jo, jsme ve stejné škole a jsme na stejném patře.
1: No, tak se potkáváte o přestávce, to je asi fajn, že jo?
2: Mm-hmm.
1: No a řekni mi jenom ještě, jaký byl dneska druhý den ve škole?
2: No, bylo to také zajímavé, no, ještě jsme si jakoby to dělali různé sešity, jako chápete.
1: Jakože jste si je nějak rýsovali, linkovali?
2: No ano, jakože jsme si je jakoby pojmenovávali, jako co tam budem psát, jako okay. Chápete.
1: Tak to je ještě příjemná aktivita, bych řekl. OK, tak jo.
0: Já vím, že ten rozhovor je dlouhý, ale Izabelko, Belo, mě zajímá, jak ti říkají? Jakože kámošky, kámoši.
2: Tak třeba Izzy.
0: Fakt? To jsme si totiž mysleli, že budeme říkat naší dceři taky Izzy nebo Izo, že bude repovat jako Izomandias. No a my ji říkáme pořád jenom Bela, Belča, Belí. Úplně se nám to změnilo. No tak mě to zajímalo, jestli se to takhle jako dá přehodit, nebo jak to kdo má.
2: Aha, jo.
0: OK, tak DJ Snake a Stray Kids, je to připravený? Tak Belí, Izzy, hrajeme, jo?
1: Čau.
2: Děkuju, na shledanou.
0: Ahoj. Večer na maximum.

0: DJ Snake, Stray Kids in the Dark tady u nás na Evropě 2. A to proto, že jste to chtěli.
1: Budeme se věnovat suchu, které v České republice evidentně pořád panuje. Aspoň jsem se to dočetl na Facebooku a týká se to Orlické přehrady, protože byla dosažena historicky nejnižší hladina na Orlíku.
0: Počkej, Orlík je ta přehrada, kam v 90. házeli podnikatele v sudech.
1: No a včera večer padl rekord nejnižší hladiny na Orlické přehradě. Původně byl z 21. prosince 2019, to bylo 335 metrů, celých 18 metrů nad mořem. Nový rekord byl dosažen o půlnoci v noci na dnešek.
0: Ano.
1: Hladina klesla na 335,08 metrů nad mořem. To je bezmála 15 metrů pod normálem.
0: Jenom pojďme říct technická, že vlastně těch 335 metrů, jak ty říkáš, není jako hloubka Orlické přehrady, ale je to vlastně
1: výška nad mořem.
0: Výška hladiny, čili ta hloubka může být úplně jiná.
1: A je to 15 metrů pod normálem.
0: Počkej, 15 metrů.
1: 15 metrů. No já tady vidím fotku z Orlíku a tam ta voda v podstatě není. Tam ta voda v podstatě není. Já si myslím, že mafiáni z 90. let mají v těchto dnech neklidné spaní.
0: Je to
1: jeden sud za druhým.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropa.

0: Papier. Maximum nový muziky. Když se nevejdete do auta, Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Buďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Maximum tvý muziky. Evropa.

0: té spolupráce Polygarant a taky chlapík, sympaťák, který má obrovskou radost z toho, aspoň teda soudě podle Instagramu, že ho Evropa 2 hraje. To byl Slávek Pam tady v rámci Večera na Maximum.
1: No a před námi je song za trest. Máte možnost potrestat někoho, kdo vás naštval, někomu se pomstí. Včera, když bylo 1. září, tak byl song za trest školní, bylo to o škole, to se nabízelo. Uvidíme, o čem to bude dneska.
0: Dneska už to může být konkrétně. Vem si, že třeba někdo už dneska mohl psát takový ten první rozřazovací test.
1: To snad ne.
0: No.
1: To snad žádná paní učitelka neudělá 2. září.
0: No.
1: Nevím. No jestli jo, zasloužilo by si to song za trest.
0: Já myslím, že je to možný. No tak dejte vědět. 257-400-888 bude Ed Sheeran, Martin Garrix a potom u nás na Evropě 2 song za trest.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest. Kdo bude trestat dnes 2. září a koho a proč? Haló?
1: Haló, haló, slyšíme se?
0: Haló, slyšíme, jasně, kdo tam?
1: Čau, čau, tady Adam.
0: Ahoj Adame, tak povídej, co tě naštvalo, co tě rozhořčilo.
1: Ty jo, ještě teď to rozdýchávám. Normálně jsem měl dneska golfový turnaj a objednal jsem si nový míčky. Doufal jsem, že ty míčky ještě mi stihnou dojet před turnajem, tak volám pošťákovi z České pošty, že se s ním někde potkám a on místo toho mi asi 10krát dí po telefon a míčky nechal někde na poště místo na mé adrese. Takže jak to samozřejmě dopadlo, turnaj jsem nevyhrál, samozřejmě to tím svádím na něj, protože jsem neměl svoje oblíbené golfové míčky.
0: To je jasný.
2: A s jakým předstihem si míčky objednával?
1: Objednával jsem je o víkendu. Takže mělo to jako dojít tak, mm-hmm. ale bohužel Česká pošta doručila své moto, nedoručíme vám.
0: No, tam spíš jde o to, že se chceš dovolat, domluvit se, jít mu v ústrety, ano. Někam třeba za ním přijet, abys ty míčky měl a tam se prostě nedovoláš. No. Takhle,
1: přesně tak.
0: Znám to, ten pocit je fakt beznadějnej.
1: Hele, já říkám, ještě teď mě to trápí, doufám, že přítelkyně mi dělá nějaký dobrý jídlo, ať aspoň mám takovou radost, ale jinak to je zklamání.
0: Třeba ty sladký knedlíky, to vypadá jako golfový míčky.
1: Jo, no přesně, borůvkový.
0: To vyšlo, no.
2: Nebo jako vajíčka karety obrovské, mořské želvy.
0: I ty přírodovědče.
2: To bylo v Pelíškách, ne přece.
0: Aha,
2: no.
0: Dobrý.
2: No, dobře, Adame, můžeš panu kurýrovi z České pošty něco vzkázat přes éter Evropy 2. Je to tvoje.
1: Ale pane pošťáku, já nejsem exekutor, takže příště vemte telefon. Song
0: za trest. No tak v tomhletom případě jsme tady vybrali takovou golfovou lahůdku.
2: Je to tak, René, já a Rudolf chodíváme na golf.
0: Song za trest na Evropě 2.

0: Já jsem vždy, tady mám.
1: Vždyť ho porazili, asi až tak staří nebyli.
2: Mimochodem počkej, s tím staří, nestaří, mám pocit, že Česká pošta, minimálně teda na Barrandově, zavedla novou strategii. My tam máme sympatického pana pošťáka a je to fakt jako dědeček z pohádky. A ta strategie, myslím si, je v tom, že na něj se nemůžeš zlobit. On většinou nic nedoručí, ale když ho někde potkáš, jak tak jako prochází, tak si říkáš, je, kouzelný dědeček.
1: Je, vy jste nám to nedonesl ten dopis.
2: Je.
1: No to se nedá nic dělat.
2: No jo, co no, pohodě. Evropa 2.
3: Večer na maximum. Evropa 2.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklech.cz.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Je 7 hodin a na Evropě 2 pokračuje středeční večer na maximum.

0: Jsme rádi, že i po 19. hodině posloucháte Evropu 2.
1: Teď jedna noční můra. Představte si, že se ráno probudíte a na vašem pozemku, na vaší třeba zahrádce, normálně dělají silnici. Co silnici? Už to tam mají vyasfaltovaný a vy koukáte a říkáte si, co blbnou, teď tohle je můj pozemek.
2: Tady jsem měl jahody.
1: No, jaká silnice, jaký asfalt, co blázníte? Tak tohle to se stalo jednomu Polákovi. Mm-hmm. No, on nelenil, protože to byl správný zemědělec, agrárník, vzal traktor, pluh a tu novou silnici, takový ten úplně černý asfalt, ještě jak to smrdí, tak to celý rozvoral.
2: Hezky.
1: No, on si totiž byl 100% jistý, že ta silnice je na jeho pozemku.
2: A víme, kde je pravda? To asi nevíme.
1: No, tak to samozřejmě víme.
2: Jo.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, on normálně rozvoral obecní silnici. No, tak první, co se stalo, dojeli policajti, hned mu dali dejchnout a nula.
2: Aha.
1: No, fakt nula, jenomže za to, že způsobil takovouhle škodu, že rozoral, ale teda perfektně, kdybyste to viděli, jak to rozoral, tak jo. Jako krásně. Aha. Jsem si říkal, že traktor s pluhem nemůže rozorat asfalt. Hmm. Může, parádně. Hmm. Tak dostal pokutu 2 300 000 korun v přepočtu.
2: Cože? Hmm. To je celkem dost.
1: No tak je to silnice.
2: A pak za ním přišel starosta a řekl, Piotr, ty jsi to zvoral.
1: Ty jsi to zvoral.

0: Večer na Maximum, posloucháte Evropu 2, hezky nám to vyšlo, 7-7.
1: Mám rád,
0: když se směješ, když jsi veselá.
1: No pardon, to už je ráno. Mám rád mimo jiné dvě věci. Cestování vlakem, má to pro mě hezké kouzlo, když se jedem na výlet vlakem. A druhou věc, kterou mám rád, je český jazyk. Když se s tím jazykem hezky pracuje a třeba se něco hezky rýmuje. A našel jsem na Facebooku obrázek, kde jsou obě dvě tyto věci dohromady.
0: Dobře.
1: Na jednom českém nádraží, nevím konkrétně na jakém, rád bych ten kredit tomu nádraží dal, ale vypadá to nějaké takové středně velké české nádraží, je tady druhé nástupiště a motoráček u toho.
0: To bude v Mostě.
1: Možná. Vy máte druhé nástupiště v Mostě.
0: Sorry. Já jsem třeba na průmyslovku jezdil ze třetího.
1: Tej brďo.
0: První kolej, třetí nástupiště.
1: Nicméně hlavní roli na tomto obrázku hraje taková ta cedule před restauračním zařízením, kde píšou, jak, za kolik mají polívku, kolik stojí pivo a tak dál. Na této ceduli této nádražní restaurace je napsaný krásný český verš. Když má vláček zpoždění, dej si pivo točený. Já to miluju.
0: To musí být lidi pořád požrali.

0: 19.11. Večer na Maximum na Evropě 2. Jenom jsem chtěl říct takhle 2. září ve středu, že se mi po vás včera moc stýskalo, že vlastně je strašně milý. Teď, když tu sedím, povídáme si s Ondrou během toho, co třeba hrál Ray Dalton, tak jsme probírali nějaký věci. Tak je to takhle milý tady s vámi být. Děkuju za to, je to dar.
1: No tak schválně můžete zavolat 257-400-888 a říct, jestli vám Petr taky chyběl. Ale mezi tím se ještě rychle jenom vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou, že na jednom českém, teď už víme, že na moravském nádraží byl krásný slogan restaurace: když má vláček zpoždění, dej si pivo točený. No a vy jste nám obratem dali vědět, že je to nádraží v Hulíně.
0: Čili zdravíme do Hulína a dáváme ten kredit.
1: Je to tak.
0: Dobrý.
1: Je to
0: tak. Tak, halo, kdo tam?
2: Halo.
0: Halo, když tak si zkumte rádio.
2: Halo.
0: No, Vida.
1: Kdo se dovolal?
2: Tady Domča.
1: Ahoj Domčo, co ti můžem zahrát?
2: Tak já bych poprosila něco od Blackpink, jestli tam máte.
1: Jasně. Máme, dáme, pro koho to bude?
2: Pro moji kamarádku.
1: A chceš říct jméno její?
2: Sofenka.
1: No, ať se pozná, to je jasný. Chodíte do školy spolu?
2: Ne, jsme jenom kamarádky z kroužku.
1: Mhm, ok.
0: Co kroužíte?
2: Záchrané. Jakože vodní záchranná služba.
0: Dobrý. No tak díky za to, že chodíte na takový kroužek. Věříme, že vás vlastně nebudeme potřebovat, ale super, že vás máme.
1: Moc pozdravuj kámošku, ať se vám daří, holky. Ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Blackpink. Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Mám dobrou zprávu. Léto se ještě nevzdává, bude teplo.
0: No dneska bylo nádherně.
1: Dneska bylo teplo, kraťa se tričko a v pátek to bude gradovat, kamaráde. V pátek nás čeká skoro až tropické počasí.
0: Skoro okolností mi to dneska nějak vyskočilo na mobilu, že středa 23, čtvrtek 23, pátek 29. Je to možný?
1: Tady píšou 24 až 28 stupňů Celsia, ale na jihovýchodě 30. No pod Brnem, Valašsko, Zlínsko, Hodonínsko, ty prostě 30.
0: A je to dobře? Jakože prozrání vína, burčák?
1: Hlavně, že nejsou kroupy, to je špatně pro víno. To, že je teplo, je asi v pohodě. Kdyby zapršelo do toho, asi lepší ještě trošku, ale teplíčko dobrý. No, potřebuješ mít vláhu a pak sluníčko.
0: Tak to je spíš pro houbaře, ne? Jakože i pro vinaře?
1: Myslíš, že víno nepotřebuje jako vodu? Že to nezalívají nebo co?
0: Zaleješ, ne?
1: Jo. No. Jo, tak ti vinaři, co mají hektarové ty sady.
0: Co by dělali, vezmou konívku, chodí, zalívají to a pak říkají, tak, teď to pěkně sebereme. Ještě dávaj bacha na špačky, aby jim to neotrhali.
1: A na pražáky.

0: I'm Josh.
1: I'm Tyler.
0: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
2: Evropa 2.
3: Za chvilku jsem zpátky. Jedu.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Natankovat našel.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Eva Farná dohrála na Evropě 2 a ještě než nabereme někoho na 257-400-888, tak jenom chci říct, my už jsme včera viděli první díl Superstar, u nás doma jsme koukali a Eva byla fantastická. Celá porota byla dobrá a Eva, řekl bych, že to řídila.
1: No, myslím si, že moc vyrostla a že na to má teda rozhodně nárok.
0: Dokonce tam trošku usměrovňovala Pala Haberu, což si dovolí málo kdo.
1: To kecáš.
0: No, trošku už mu jako říkala, že už je jako hodně ostrej, ať ubere trochu. Jo? To já bych si nedovolil třeba.
1: Dobře, Eva, dobrý. Evropa 2, halo. Kdo usměrní playlist Evropy 2 a kam?
2: Dobrý den, já bych jenom, to je písnička za trest nebo něco takového?
0: Mělo by to být jako napřání, nějaký hezký pozdrav, ale
2: jo,
0: jestli,
2: dobře.
0: Jestli chceš někoho potrestat, klidně trestej ještě.
1: Začal bych jménem.
2: Já se jmenuji Angelina ze Zlína.
1: Je, to je Angelina.
0: Angelina ze Zlína, Angelina ze Zlína. Tak povídej.
2: Já jsem tady...
1: Angelino, vypadáváš nám, ve Zlíně špatný signál, běž k oknu.
2: No, já se chci jenom zeptat, jestli máte N-hypen.
1: Jak se to píše?
0: N-hypen.
2: E, N, H,
1: N,
2: Y,
0: N, H, Y,
1: N, H,
0: P, E.
2: I, no to Y, P, E, N.
1: Nemáme.
2: No nevadí, tak jestli tam dáte Stray Kids, prosím.
1: Už jsme hráli.
0: Už dneska hráli i Stray Kids, i Blackpink.
1: Už jsme to hráli, dokonce jsme hráli In The Dark.
0: Ještě nehráli BTS, jestli bych chtěla jako...
1: Už to tady hledal.
2: Tak BTS, prosím.
1: No, jasně.
0: Ať jsme v tom korejském popu. A co k tomu chceš říct?
2: Já bych to chtěla poslat všem K-popovým fanouškům a svýmu bráchovi, který tady se mnou sedí. A ráda bych... pozdravila úplně všechny a jsem ráda, že podporují tady tuhle kulturu. A doufám, že momentálně se určité drama v BTS byl zlepší.
1: Jo, počkej, je tam nějaký drama, jo? Co se děje v BTS?
2: Že prý tam někdo má něco s kotníkem, stejně tak jako jak ve Stray Kids, ale nevím, jestli je to reálný.
1: Počkej, zastav. Někdo má vyvrklej kotník a ty tomu říkáš drama?
2: No, ono to je jako, oni jsou tanečníci a v tanci potřebuješ hodně jako kotníky.
0: Bacha,
1: to rozumím,
0: počkej, já ti
1: ale taky
0: řeknu.
1: Mu mohli amputovat nohu pod kolenem.
0: Já jsem měl včera klíště.
1: Ne!
0: To je drama.
1: Tak to si...
2: Jste v pořádku.
0: Ale přežil jsem to, jsem dobrý. Přežil jsem to.
2: Tak to je správně.
0: Ale bylo to drama.
1: Kamaráde. Tak jsem rád, že ti tady máme.
0: Angelino ze Zlína, měj se hezky, ahoj.
2: Dobře.
1: Ahoj, čau, děkujeme.
2: Zasánou.

0: Tady je Evropa 2, středeční večer na Maximum.
1: Mám tady jeden přírodovědný příběh o jednom muži, který se vypravil na lodi a plul kolem Špicberg.
0: A jaká byla loď? Velká, malá?
1: Střední.
0: Střední.
1: Taková jako sympatická lodička.
0: A byl tam sám.
1: Plul a na tom ostrově, na těch ostrovech, spal lední medvěd. Oni tam jsou na Špicberkách chránění. A představ si, on jel, zatroubil lodním klaxonem a toho ledního medvěda probudil.
0: On ho chtěl probudit, proto troubil?
1: No, asi si myslím, že jo.
0: Aha.
1: Víš, tak jako jel kolem, viděl medvěda, je, ale tam spí medvěd, zatroub, probudíme ho, nebo udělej cokoliv, abychom ho probudili a viděli jsme ho v akci.
0: Aha.
1: Jenomže oni tam jsou chránění, no a dostal za to pokutu, pozor, 111 tisíc korun. Přepočtu teda, dostal 50 tisíc norských korun, což je v přepočtu těch 111 a nějaký drobný. Docela dobrý, co?
0: Já se nedivím, já kdybych spinkal a někdo mě takhle probudil.
1: Lodním klaxonem.
0: To bych taky řval. To bych řval jako medvěd.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, 6 minut po půl osmé.
1: Všichni dobře ví, že včera začala škola, a to nejenom v České republice, ale třeba taky v Anglii. A v Anglii mají od září, od letoška, prý nový předmět, nebo řekněme lekce, a jsou to lekce zaměřené na respekt k ženám a dívkám. Je to předmět jenom pro kluky, aby věděli, jak se chovat k ženám a dívkám.
0: To je to v Anglii takový?
1: Já nevím. Je to výuka určená hlavně pro chlapce samozřejmě a má se věnovat tématům jako souhlas, nátlak, zdravé vztahy nebo rozdíl mezi péčí a kontrolou.
0: Ty bláho.
1: Jako takže jsou to ožehavá témata. No.
0: My jsme měli vždycky třeba dílny, pozemky, kde jsme se učili okopávat řetkvičky. Dobrý. A Angláni teda takhle. Buď to myslí v rámci těch vztahů mužů a žen s ženami tak dobře, aby se chlapi pořád vzdělávali víc a víc a víc a byli lepší gentlemani, anebo je to vážně bídný.
1: Mohl by se ten předmět jmenovat gentlemanství třeba.
0: Gentlemanství.
1: A to by nebylo špatné, si říkám. Na druhou stranu, kdyby jeli třeba na týden na školu v přírodě, já myslím, že kluci a holky by se tam seznámili a žádný lekce by nepotřebovali.
0: Jo.
2: Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum. No a dneska naposledy jdeme na telefon 257-400-888.
1: Je tady last call. Poslední možnost. Ve středu 2. září zahrát třeba pro paní učitelku, aby vám zítra nedala test ve škole. Mm. Teoreticky. Haló?
2: No, dobrý den.
1: No, dobrý den. Tady Petr Ondra, kdo tam?
2: Eliška.
1: Hoj, Eliško, tak co ti zahrajeme?
0: Zeslab si rádio, prosím, v prvé řadě. To nám moc pomůže a posluchačům taky, aby je to nerušilo. Díky.
2: Jo, pardon.
0: Jasně.
2: Pojďte něco od Hartlíka, prosím.
0: Za zhruba 20 minut začíná Rap Atelier, tam se Hardrico může objevit, ale tady ho v plejáku nemáme. Tak něco jinýho, prosím.
2: Tak ne, něco od Elboje.
0: Elboy?
2: Jo.
1: Tak teď já, za 20 minut začíná Rap Atelier a tam se možná Elboy může objevit. Šlo by ještě něco jinýho?
2: Tak...
0: Je to napínavý. To poslední přání je napínavý.
1: To jsou nervy, tyjo.
2: Tak. Něco od... Já nevím.
0: Tak třeba Ben? Ben Kristova?
2: Jo, tak Ben Kristova.
0: Máme Bena. OK, a pro koho bude Ben?
2: Pro mamku.
0: Aha, dobře, zdravíme mamku.
1: Tak to už chápu, že jsi z toho byla nervózní. Vybrat tu správnou píseň. Pro maminku, no. To samozřejmě, jako ne, žádná piča. No, jasně. No.
0: Tak jo, zdravíme tebe i mamku, hezký večer, měj se krásně, čau.
2: Vy taky, nashledané.
1: Ahoj, ahoj. Myslím, že přiléhavě bych zahrál píseň Nevím, jestli jo. Je to v pohodě.
0: Výborný.
3: Večer na max.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, 7:45 a před námi velké finále s Petrem Švancarou.
1: No velké, prostě finále.
0: Kolotočářské. Takové světské.
1: A navíc je to finále, které už bude v podstatě za tmy. Podívej se na to. 7:45 a venku už je šero, už prostě sluníčko zapadlo. A je skoro tma.
0: Tak já ti něco řeknu. Když jsi na to uhodil, na tohleto téma, čeká nás 21. září, kdy budeme hrát Do you remember 21st night of September? No, a potom na konci září Wake me up when September ends.
1: A změna času.
0: To děláme tak pravidelně. No
1: to bude potom, rychlý.
0: Potom Halloween, potom 17. listopad, no, a potom Vánoce.
1: No, nevadí, tak ale trošku veselější finále přece jen bude mít
0: já se na to těším.
1: Bude mít Petr Švancara, rubrika Žádný švanci za chvilku na Evropě 2. Evropa 2. Večer na Maximum. Evropa 2. 8.

0: a už můžu, jsou tak dlouhé, že se nakloním fakt jako 5 cm před to, abych to trefil. Jo? A miluju ty autíčka, jezdit v tom, akorát mě vadí, když do mě někdo úmyslně naráží.
1: Jenom řekni mi, kolik teďka stojí autíčko, od toho se odrazíme. Autodrom.
0: Já si myslím, že stovku.
1: Už pade. No takže tam něco necháš.
0: Já myslím, že stovku.
1: Zajezdit.
0: Aha. No jasně.
1: Jde o to, že tohle je 2 roky stará věc, která se udála v Oregonu a teď se teprve rozuzlila. Představte si takový to rameno, na který si sedneš a teď se to s tebou různě točí a ty vysíš hlavou dolů. Ano. Různě se to tam s tebou kvrdlá. No a tam se to porouchalo a oni 25 minut viseli hlavou dolů v 15 metrech nad zemí. No, teď došlo k rozuzlení, oni dali ty kolotoče k soudu, Amerika. A každý, kdo na tom kolotoči byl a bylo tam 28 lidí, dostalo 6 milionů 300 tisíc korun přepočtu.
0: Kde to bylo, herem? Dělej, pošli mě to, vole.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Středeční večer na Maximum končí a přiblížil se Rap Atelier.
3: Hodina hip-hopu startuje za chvilku a my se těšíme v pátek od 18 hodin na Evropě 2.

0: Európe 2.
1: Raz, dva, tri, raz, dva, tri.
2: Haló, je tu ešte niekto?
1: Vyzerá, že to funguje, že?
2: Sú tu nejakí fanoušci rapu?
1: Sú tu nejakí naši ľudia?
2: No, my se vracíme, po dvou měsících sme zpátky, to máte radosť, co? Teď úplne slyším to. Víš, ten hukot prostě v těch různých místech a v těch věznicích prostě taky třeba, protože nás poslouchají i vězni mimo jiné.
1: Ano.
2: Tak vás všechny zdravíme.
1: Ano, a i všetkých taxikárov, ktorí mi to často hovoria, že Ladia Rebatelier. Takže pekný večer každému, kto naladil práve Európu 2. Je to dva mesiace, čo sme sa nepočuli, pretože bola letná pauza, začína nová season a my sme docela nedočkaví, pretože zrovna toto leto sa udelo tak strašne veľa vecí, že podľa mňa najbližšie 3 mesiace sa budeme baviť iba o tom, čo sa stalo cez leto.
2: Je to tak, je to tak. My sme sa vždycky posílali, viete, ako rôzne správy s nejakou vecí, s tým, že teda škoda, že to nemôžeme probrať. No ale nevadí. Jako i to léto bylo fakt intenzivní. Víš, jako všechno. I ty vedra. Tam měli teda vězni možná jako velkou výhodu, že byli v tom chládku údajně, jak se říká, v uvozovkách. Ne, ale fakt, jako venku to bylo neuvěřitelné. No a já jsem záviděl Italům, Španělům, jak mají takový ty rádoby siesty. To se bude muset zavést i u nás tady. Chápeš, my nejsme staví na to, aby jsme pracovali v 35 celý den.
1: Kámo, ty si dva mesiace nevysiela repa, že už sa ti nechce pracovať vôbec.
2: No.
1: Tak ty si fakt otrok dnešnej doby.
2: Totálne.
1: A dnešné témy napríklad GTA 6, jednoznačne, musíme probrať. Hip Hop Camp, jednoznačne musíme zanalýzovať.
2: No.
1: A mnoho ďalšieho.
2: Ty bláho, to vôbec nevysiela. To je seznam normálne, tady máme na toaletním papíru napsanej.
1: Áno, takže pripravte svoje duše.
2: Áno.
1: Musíte ich odovzdať Rebatelieru. Začíname. RITMOMO meno.

0: Rebatelier na Európe 2, to, čo práve po dvoch mesiacoch hľadíte, a my už sme sa veľmi, veľmi tešili, kedy budeme môcť už konkrétne rozoberať GTA 6, pretože sme sa o tom bavili nespočetne veľakrát pred prázdninami. A dnes je konečne čas, kedy sme mohli vidieť gameplay na streamovacej platforme, kde to malo 26 minút. A ten čas release sa veľmi blíži.
1: Jo. No, mimo iné, ja som na to koukal na YouTube,
0: pretože... Okay. Lebo si chudobný.
1: A no ale pozor, na to som sa práve jako zamieřil, nebo zamýšľal som sa nad tým, kdy jsem si vlastně říkal, jak to jako legálně funguje, když ty budeš nějaký prostě youtuber, koupíš si teda na tom Netflixu předplatný a začneš to streamovat na YouTube. Víš, jestli jakoby vlastně potom nějak legálně, protože víš, kolik lidí v tu chvíli jako mi na to koukalo? No, ranec, kámo, ranec. A hlavně u mě to bylo o tom, že já jsem, víš to, tím, že jsem viděl ty líky, a to je taky téma samou pro sebe.
0: No to je, no.
1: Že prostě líknulo hromada věcí.
0: A Rockstar k tomu dali dokonce vyjadreně.
1: Jo.
0: Jako, že heartbroken.
1: No, jasně, no. Jenže víš to, ono právě, tam bylo hromada jako těch různých analýz ohledně toho, jestli ty líky byly nebo nebyly spravedlivý vůči jakoby Rockstaru a Take-Two Entertainment, jo. No a svým způsobem došli k tomu, že jako i trošku jo, protože se změnila hromada věcí, typu koupíme, nebo respektive prodáme vám krabici té hry, která bude jako fyzická kopie, ale CDčko tam už nebude, nebo Blu-ray.
0: To je téma sama o sebe.
1: No, hele, je to jenom víc proč, je to jenom kvůli tomu, protože některý lidi si koupí tu hru v bazaru potom, že jo, za menší peníze. Jo, a vydělávají na to ty prodejci. Ne Rockstar. Takže oni řekli, hele, ne, každej si koupí digitální prostě kopii za plnou palbu a hotovo.
0: Oni napriek tomu už predpredají vlastně zaplatili celý vývoj té hry.
1: Jasně, že jo.
0: Nezmysl.
1: Jasně. Hele, na druhou stranu je potřeba říct prostě 12 let, oni opravdu dělali průzkum.
0: Ano.
1: Oni prej jim to Miami jako šetřili. Oni prostě si vzali všechno, že si vzali prostě třeba 100 gangstrů, 100 policajtů, 100 vyšetřovatelů, různých lidí prostě, aby opravdu jako měli pokrytý úplně všechno, takže jako by to penzum.
0: Oni ten prístup mali už pri GTA 4, kedy si najali tým ľudí, ktorí šli na niekoľko týždňov do New Yorku
1: tak,
0: a tam
1: tak
0: to mapovali, fotili.
1: Jo.
0: A vlastne není nič vytvorené v GTA 6 v rámci AI. Všetko vlastne manufaktúrna robota poctivá. Čo mi je sympatické?
1: Áno, áno.
0: V tejto dobe?
1: To penzum práce je proste obrovský. Tak už ste to videli. Teď jenom je otázka, ja neviem, na PS-ku Pro, jestli proste bude ne 30 frameů za vteřinu, ale 40.
0: To je najväčšia téma, že 40 alebo 60. Jo. Dokonce
1: 60 nebude určitě.
0: Asi to nezvládne,
1: že? Já jsem koukal, je takový to Digital Foundry, to je ten YouTubeový kanál, docela jako profíci, který tam mluví o hromadě věcí, a říkali, že budeme velmi rádi, když teda jakoby na PS5 Pro to bude v těch 40 framech, který vlastně jakoby, když budeš mít 120 hercovou televizi, tak se to vlastně dokáže jako rozložit 3x40 do 120, takže budeš mít mnohem plynulejší jakoby obraz s tím, ale že ta hra bude vypadat mnohem líp. Takže uvidíme, no. Každopádně ty jsi se, když jsme mluvili i o té AI třeba a takhle, tak ty jsi začal, člověče, to mě překvapilo, během prázdnin se udála u Randyho taková věc, že vlastně jsi si začal jako jen tak z legrace programovat hru, což je skvělý.
0: Taký sidequest jsem si dal na leto, namiesto toho, aby jsem se slnil.
1: To je super.
0: Tak.
1: A třeba jenom, že by si řekl, jenom v krátkosti tematicky, čeho se to týká.
0: Ja by som ti povedal tri hry, ktoré ma najviac inšpirovali, pretože ten sen bol od detstva.
1: Ano.
0: A je to hra Czech Soccer Manager, čo
1: ano,
0: je z 2002, tá verzia, ktorú som ja hrával.
1: Ano.
0: Je to vlastne ekonomická simulácia, kde vlastne sú simulované zápasy, iba klikáš vlastne.
1: Ano.
0: To je ten core tej aj mojej hry, že je to vlastne simulácia. A potom je tam samozrejme GTA, veľmi silný vplyv logicky, že som na to vyrastol, a také tie gangstra prvky.
1: Áno.
0: A potom tretia hra je Need for Speed Underground, pretože tam cítiš také tú challenge a ten race tých hráčov, jak dobývaš to prvé miesto.
1: Áno.
0: A tieto tri veci, keď skombinuješ, tak ti z toho vznikne simulácia rapového sveta, poviem to zatiaľ takto, aby som to uplnilíkoval.
1: To je veľmi zaujímavý.
0: A nič také v tej kombinácii, ktoré to ja mám.
1: Není. No.
0: Není nikde na svete, som zistil.
1: Hele, máš Rollercoaster Tycoon, Zoo Tycoon,
0: ano,
1: je všechno možný.
0: A sú aj ako nejaké rapové, ale ja tam mám zrovna také prvky, nechcem to tu všetko menovať, že fakt tejto kombinácii reálne nič
1: to
0: také
1: neexistuje. To je super.
0: No. A otázka, že či to neexistuje, pretože to je buď moc náročné, alebo že to nikto nechce.
1: Jasně, jasně. Hele, to se uvidí každopádně. Nikdo nikdy, i ty, kteří vytvořili neuvěřitelné věci, tak to neudělali tak, že by vlastně si hned na začátku řekli, já to neskusím. Vždycky to museli zkusit. Což je na tobě skvělý, to máš samozřejmě úžasnou vlastnost, že to jdeš zkusit. A o to jde. Tak hele, zase report za nějaký měsíc, kde budeš?
0: Určitě, moc rád.

0: Ateliér na Evropě 2.
1: Pardubice, druhy se uzavíraj a vlidou skrz 2023.

0: Európa 2, Rebatelier. V predošlom stupe sme si zmieňovali taký highlight z tohto ročného leta, pretože konečne sme videli gameplay a release date sa blíži a zároveň taký prepadák nielen leta, ale možno aj celého takého ako hudobného trhu českého, ak to takto môžem odvážne nazvať, pretože na Slovensku už bol koncert Kanyeho Westa zrušený, nejaký festival, Rubikon, potom Nicki Minaj zrušený koncert, ale to teda zrušila ona zo svojej strany kvôli energii elektrickej. Tak teraz v Čechách sa niečo také udialo, veľa ľudí to prekvapilo, pretože sa jedná o festival Hip-Hop Camp, ktorý má veľmi dlhú históriu, až práve, taký legendárny status by práve som povedal, hlavne pre tých OGs a milovníkov boom-bapu. No a mal pauzu, pretože to ekonomicky nezvládol skrz COVID. Teraz sa chalani rozhodli pripraviť comeback. Jednak ten line-up už bol taký pre mňa osobne v tejto dobe dosť zvláštny. Zároveň presúvali lokačku, predtým to bolo niekde okolo Hradcu Králové, teraz to sťahovali na Plzeňsko do Nového areálu, čo už je tiež logisticky môže to hrať rolu. Zároveň tí českí interpreti, čo tam mali byť, ako je Rest, potom tam bol slova Karlo, Moja reč, Pio Squad a tak ďalej. Tak sú to interpreti, na ktorých si bežne zájdeš aj kdekoľvek inde. A tí hlavní headlinery vlastne The Alchemist, napríklad Eminem, odborný producent, skvelé meno. Ale na túto dobu pre tých mladších ľudí už je to trošku o inom a zároveň tí typickí fanúšikovia hip-hop campu už za tých pár rokov, čo bola pauza, určite zostarli, rodiny, hypotéky a tak ďalej. Do toho zlé počasie. Aj keď napriek tomu, deň predtým, než sa festival mal otvoriť, organizátor ešte písal, že všetko platí, no, všetko beží. No a deň na to sa stalo čo, povedz ty?
1: No, najednou prostě, že jo, zrušeno. Prostě dali nějakou zprávu, jakože, že se to dít nebude. Ono teda takhle, jo. Ono evidentní je, že ta příprava, tam byly, že jo, lidi...
0: Moc nebylo asi.
1: No, to vypadalo strašlivě, jo. Ale taky vlastně, víš, jsem se nad tím zamýšlel, protože si pamatuju tu dobu hip-hop campu a magazín B Barák prostě a víš, jako to bylo to, na čem ten hip-hop skutečně tady jel strašně dlouho. A
0: vo svojej doby mali napríklad MGK a
1: no jasne, headlinera. No jasne, a zároveň víš, ako furt vidí, že rap samozrejme hip-hop jede v Čechách. Když se podíváš dneska na, ja nevím, všechny ty Maja Lesy, a tak dále, tam je hromada českých prostě umělců.
0: Ale má úplně jiné jména, veš, prostě no. Sheen, Kellyn, Izzo, no, Hardrico.
1: No a tam jsem si právě ale myslel, že
0: to bude smerovat.
1: Ano, ano.
0: Že nechají třeba nějaký béčkový stage pro těch OG fans,
1: jasně.
0: Ale přizpůsobí se trošku té době, protože
1: taky,
0: oni
1: no.
0: očekávali, že hitnou cca 6000 návštěvníků a blížila se to někde k sota 2000 a to jim nedokázal zaplatit vlastně náklady.
1: No, jasně, no.
0: A za to se rozhodli to údajně zrušit s tím, že slubovali ľudí. Že bude ďalší rok, ďalší ročník a tam ostanú kelísky v platnosti. Ale ja neverím, že niekto po tomto fiasku ešte bude veriť tomuto festivalu.
1: No, víš, ako, asi by bylo zajímavé se na to sednout, udělat si nějakou jako marketingovou analýzu toho, proč se to takhle vlastně všechno stalo. Protože na první dobrou, kdyby si se mě zeptal, co si myslíš, bude v Česku fungovat prostě festival hip-hopovej, který je postavený na legendární jménu a značce, která tu fungovala XY let, tak řeknu, no samozřejmě. A klidně bych řekl, a kdyby se mě zeptal, a kdy myslíš, že by to takhle mohlo být? Promiň, tak bych mohl říct, no jasně, tak to bude určitě v parku 360, v Hradci Králové, jako je Rock for People, že jo, a tam to bude, to nemá v pohodě. Když se to podařilo Youngbloodově na jeden večer, to proč by se to nepodařilo, víš, jako na dva večery prostě hip-hop campu.
0: A já si myslím, že lidé rychle zabudají.
1: Já, jo.
0: A zároveň content is a king, takže pokud podle mě naplníš dobré line-up správně na tuto dobu, už může tam být legenda, úplně v pohodě, ale musí tam být někdo typu 50 Cent.
1: Áno.
0: Vtedy to môže ťahať.
1: Jo, ale není jednoduchá doba. Ekonomicky, lidsky, zařizování je prostě náročný.
0: Ale vieš, to je, ako sa k tomu postavíš, aj keď ti to nevýjde, tak z tohto proste väčšina tých ľudí, čo som, ja som pozeral zrovna dosť veľa videí o tom a recenzia, že bolo evidentné, že tí organizátori to vedeli už dlhšiu dobu, až pár týždňov, že sa to schýluje k tomu a snažili sa na posledné doby. A na poslednú chvíľku už ľudia zo zahraničí, alebo tam bola aj hromada zahraničných návštevníkov, mali, vieš, už letenky, ubytky a všetko.
1: To je strašné.
0: Takže veľmi zlá reklama pre Česko.
1: Hele jo, přál bych jim samozřejmě, aby se z toho dostali, ale jim je jasný, že to jednoduchý nebude. No. tak co k tomu více dodat, že?
0: Pustíme si kvalitné rap, brácho.
1: Yes.

největší lásky. Nejraději ze všeho to dělám pomalu, ale můžu na to šlapat jako Ferrari. Měníme playlisty, měníme polohy, měníme pláže. Nejraději ze všeho to dělám pomalu, ale můžu na to šlapat jako Ferrari. Měníme letiště, měníme obchody, měníme zájem. Je to moje muza.

sluší se mít mladší, dám tu 16 na jeden take, jak se patří. Vyzvednu tě v tvojí práci někde nad ránem, bereme flašky na benzíně do apartmánu. Vím, že máš unavené nohy, tak se natáhni, bude to p***, máš ty rolety za

0: Európa 2 Rebatelier sa blíži do svojho finále. Po dvoch mesiacoch pauzy to zase raz rýchlo ubehlo. A v predošlom stupe sme sa bavili o Separovi a Rafaelovi, ich albume Monarchia. A teraz na svadbe Fikyho Sulíka, čo je vlastne syn slovenského politika Richarda Sulíka. Je to na Slovensku jedna kontroverzná postava aktuálne, ktorá dosť hýbe spoločnosťou. Tak teraz na tej svadbe sa stretol Separ a Rytmus.
1: Ne.
0: Čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, keď sa bavíme o trošku takých úspevných veciach, čo sa odohrali v tomto lete. A bolo tam vtipné, že Rytmus tam vlastne ako rapoval jednu svoju starú skladbu, čo, z Mickey Mora. A Separ tam vlastne v tom húčiku ľudí stál a ako vyzeral, že si to nejak tak ide. Alebo tak, že bolo vlastne sympatické, že teraz natrúcne odchádza.
1: Áno.
0: A vlastne to bolo ako docela zaujímavé. A zároveň v okolnosti týchto zaujímavých vecí a konstelácií máš aj ty vec, ktorá vlastne je taká možno nečakaná.
1: Jo, určite. No, my sme začínali hrou GTA 6 a vlastne skončíme i hrou, tentokrát teda Street Fighter. To je jako absolutní ikona v rámci her, že jako když bojovníci dva proti sobě, můžeš to hrát sám nebo ve dvou, Street Fighter a ty osobnosti jednotlivý jsou ikonický, podobně jako Mortal Kombat. Vznikly i filmy o obou těchto hrách.
0: Kámo, vlastně, keď si byl Mortal Kombat, no tak jsem viděl teraz ten nový film cez leto zrovna.
1: No a propadá.
0: Kámo, no, tak strašná hloupost.
1: Už je to ždímání suchýho hadru.
0: Strašné to bylo.
1: Ale vlastně dalo by se říct, že první film, který zpracovával hru, byl právě Mortal Kombat. No a je teda film, který zpracovává i, kromě jiného, teda Street Fighter. Je tam několik herců zajímavých a jeden z nich je i postava, která se jmenuje Balrog, což je takovej...
0: To bylo je v Pán prstenů.
1: Balrog, ale tak to zase, to je možná jenom schoda jmén, jo. Hele, ve Street Fighteru máš různý ty typy těch bojovníků, jo, někdo jede víc jakoby nějaký to japonský tohleto, že jo, Ryu a tak dále. A pak máš prostě Balroga a to je takové jakože černej, prostě namáklej týpek, boxer z Queensu prostě. Tak ten... A toho hraje 50 Cent mimo jiné.
0: Okay.
1: Takže velká role docela, víš, jakoby v tomhle filmu. Jo? Ano, už mi ukazuješ tady Balroga, jasně.
0: S pana prostě, to je trošku něco jiné, okej.
1: No, takže vlastně 50 Cent bude mít další, nebo ne, že bude mít, už má, protože to vychází, vlastně tě, jestli se nepletu, v říjnu, teď přesně nevím kolikátýho, podívám se na to, 16. října, to vychází. No a bude tam hrát prostě 50 Cent.
0: Čo vlastně není taká novinka, 50 Cent a filmový prémy.

0: co?
1: Jo, je, už hrál několikrát. Už. Napadl mě třeba ta legrační s Melissou McCarthy, to je výborný, kámo, jmenuje se to Spy, že jo, tak tam hraje mimochodem taky on. Uh-huh. Fakt jako dobrý.
0: Já jsem se teraz díval zrovna pár týždňů dozadu na Anacondu, kde hrá Ice Cube.
1: Jo, to jsou fakt jako talentovaný kluci. Uh-huh. No a pak jako vlastně ještě tu máme jeden takový jakoby switch, kdy vlastně jsme mluvili o raperovi, který se stal hercem. Teď máme herec, který se stal tedy raperem a to je Tom Hardy. Ty jsi mi vlastně posílal zprávu ohledně toho, že vlastně Tom Hardy udělal jako jakýsi rapový album v rámci jako kolabu.
0: Ano, to je ještě zajímavé, že s kým to urobil, to povedz.
1: No počkej, no to teďko nevím.
0: Method Man.
1: S Method Man, no nekecej.
0: Ano.
1: Ty byl Method Man, Redman, dejte si film How High. Aha. Takzvaně kdo hulí, ten umí, se to
0: ano, ještě tam je aj Busta Rhymes, takže no. To je velmi, velmi zajímavá kombinácia měn.
1: A říká si Frankie Pulitzer.
0: Ano. A rapuje teda o marvelovských veciach. No,
1: čo je jako to je zajímavý.
0: No. A neznie vôbec špatne, teda musím uznať. Je to taký ten klasický vlastne prístup k rapu.
1: Mm-hmm.
0: A ten Tom Hardy ako slušne, tiež pekný sidequest.
1: Jako přesne tak. Vždycky musíš mít v živote nejaký sidequest. Je to super.
0: Áno, je to podstatné. Trošku obohatí ten život.
1: No, tak my sme sa dneska teda rozhýbali v rámci prvního rap ateliéru po prázdninách. No a môžete čekať, že tentokrát, nebo od tentokrát bude každý týden ve středu v 8. To se repatelier pravidelně.
0: Je to tak? Počuli jste slovo pánovo? Bohu vďaka.
1: Ano, je to slib.
0: Je to slib,
1: kterým nezarmoutíme.
0: Ano. Tak želáte dále Evropu 2.
1: Mějte se krásně.
0: Pekný večer, repatelier.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Ondy. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, s Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka?
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum 3.

0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Volka, Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vám a užijte si to.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.